0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, no, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no, to se
0: jde na nic.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vyváš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a postaru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No, no, no.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to? My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě ho slouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a trošku mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

0: třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale taky třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách.

0: Opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
1: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudenalisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
0: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
2: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
0: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
3: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, k té mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul, co je v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl jablečné koláče, jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně a tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, aha, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si ji objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz, je jich tady celkem víc než 10. A sklářci pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínali zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohli v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
1: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
0: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty Koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Panny, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, ano. Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to mělo vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Počkej, ty obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur, a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita, anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken, takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po té jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzí, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný, působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas. Ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Příští týden začne oprava silnice pod rozhlednou Hlavatice v Českém ráji. V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty a lidé si stěžují na hluk. Malé divadlo v Liberci se dnes hostí taneční soutěž. Dnes nás čeká převážně polojasno, později místy oblačno a teploty vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moc po tuto dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje.
2: VHS Turnov tam téměř rok opravovalo jeden z největších vodojemů na Semilsku. Silnice byla mírně poničená už předtím. V souvislosti s navážením stavebního materiálu je ale nyní v havarijním stavu a vodohospodáři ji slíbili opravit. V místě není příliš mnoho rodinných domů. Opatrní by ale měli být turisté. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř 100 aut. Pořadatel odmítl ráno výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená až do dnešního poledne. Liberecké malé divadlo se dnes promění v soutěžní prostor. V 10 hodin dopoledne tam začíná soutěž v klasickém a moderním tanci. Je přístupná i veřejnosti, pořádá ji liberecká baletní škola Malex. Kromě ní bude soutěžit dalších 15 tanečních škol z celé České republiky, doplňuje vedoucí školy Malex Alexej Jurakov.
3: Se 100 tanečními čísly. Se během jednoho dne vystřídá 220 účastníků. Přejedou tento rok třeba například z Prahy, z Plzně, pak ze Zlína, z Ostravy, z Olomouce.
0: Sobota byla prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív 3. května, předloni dokonce na začátku dubna. Sport. Čeští hokejisté v pátém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku hráli se Slovenskem. Národní tým nad Slovenskem vyhrál 3-2. Počasí. Dnes nás čeká převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno a odpoledne ojediněle můžete počítat s přeháňkami. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách pak na 21 až 24. Vítr bude vát slabý od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být mírně nepříznivé, přes den pak postupně dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli rekonstrukci vodovodního řadu je uzavřená ulice Ostašovská v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké dobré ráno, je příjemné s teplotami okolo 11 stupňů. A naše dobré ráno bude nejen o počasí, ale i o dalších tématech. Soutěž Kniha roku Libereckého kraje zná své vítěze. Kteří autoři si ocenění odnesli, uslyšíte v první reportáži už za chvíli. Vypravíme se také do nábytkové banky v Liberci a budeme se zajímat třeba o to, o co je v ní největší zájem. A zpěvák Jiří Štědroně včera slavil narozeniny, tak si ho v závěru hodiny připomeneme a pobavíme se. Přejeme krásnou neděli a dobrý poslech.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Pavel Bobek zpíval své lásce, že mu ubývá sil. To my v Českém rozhlase Liberec jsme do nedělního rána sil plní a tak pro vás máme první reportáž našeho dobrého rána a míříme do světa knih. V prostorách opravené knihovny Středoevropského muzea v Liberci vyhlásili v tomto týdnu výsledky soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Ocenění byla předána v 9 kategoriích, včetně dvou zvláštních cen Poroty a ceny čtenářů. Kdo ocenění získal, zjišťovala naše redaktorka Jana Švecová.
1: Cenu v kategorii beletrie získal renomovaný spisovatel Pavel Novotný za knihu o svém otci, libereckém výtvarníkovi s názvem Mistr. Cenu za dětskou knihu si odnesla výtvarnice Marie Mrňávková. Dalším oceněným autorem byl Jan Luštinec za výpravnou publikaci o Jilemnici. A na Semilsko putovala také hned dvě další ocenění v kategorii populárně naučné literatury a zároveň ocenění čtenářů. A to za knihu Léčitelé Pojízdaří a Podkrkonoší věnovanou Květoslavě Patočkové. Autora, historika Semilského muzea Tomáše Chvátala, jsem se zeptala, jak dlouho se knihou zabýval.
2: K nám to téma léčitele přišlo na začátku roku 2022. První byl sběr informací, nejdřív výstava o paní Patočkové, výstava o léčitelích Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje. Původní plán byl udělat tenkou brožuru o paní Patočkové, ale díky vlastně tomu velkému množství svědectví, nejenom o této léčitelce, ale opravdu těch desítkách dalších, díky archivnímu výzkumu, s kterými pomáhal Ivona Vrátil, tak postupně z toho vyrostla tady ta 600-stránková knížka. Každopádně nás moc těší to, že vlastně to téma žije.
1: Ocenění získaly také dvě výpravné umělecké publikace o meziválečném fotografovi z Frýdlanska od Frýdu Wurpsovi a kniha věnovaná mimořádné výstavě Argonauti ideálů autorky Anny Habánové. Zvláštní cenu získala také kniha Ruprechtice na starých pohlednicích v běhu času a vzpomínkách Vojtěcha Máje. Porota ocenila nejenom přínos samotného autora, ale také sousedského spolku.
3: Autor sice napsal knihu, ale ta kniha byla vydaná místníma ruprechtičákama a mně se na tom líbí to, že si prostě řeknou, tak my tady máme jednu čtvrt libereckou, ale stojí nám za to udělat jí velkou knihu.
1: Ocenila zakladatelka soutěže a krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová z SLK. Do pomyslné síně slávy regionálních autorů pak byl uveden novinář a spisovatel Jan Šebelka.
4: Děkuju, velmi mě to překvapilo a to si nedělám legraci, protože si myslím, že jsou lidi, kteří by si to asi zasloužili víc.
1: Liberecký kraj je jediný v zemi, kdo knižní soutěž pravidelně vyhlašuje, uzavřela Květa Vinklátová.
3: No já jsem před těmi 10 lety, když jsem nastoupila na kraj, tak přišla s touhle iniciativou a byli jsme jediní a zůstali jsme jediní v České republice, pokud vím, a něco se nezměnilo, co bych nevěděla, tak tu soutěž pořádáme jako jediní. A přestože se jedná o několik desítek knih, letos to bylo kolem 40, tak to ale stojí za to vlastně ty lidi vyzdvihnout, protože vydat knihu, napsat knihu, sezbírat veškerý materiál, to není prostě otázka týdnu, ale často let a myslím, že je potřeba tu práci ocenit.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Do nedělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a den je zase o pár minut delší, slunce zapadne až ve 20.50 a včera jeho paprsky přinesly první letní den. Jak to bude dnes?
1: Počasí.
0: Po včerejším horku je ráno velmi příjemné, teploty se pohybují mezi 11 a 14 stupni a přes den je čekejte až u 29 stupňů Celsia. Meteorologové předpovídají polojasno jen ojediněle s přeháňkou v horských oblastech. Biopředpověď pro dnešek na druhém stupni. A další naše téma, už déle než 5 let funguje v Liberci nábytková banka. O co je největší zájem a jak můžeme díky obchůdku Reyus pomoci, to si řekneme už za pár minut.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec.

0: 5 hodin 23 minuty, to je aktuální čas, kde posloucháte Český rozhlas Liberec a vydáváme se na jedno zajímavé místo v našem kraji. Vybavení do kuchyně, elektrospotřebiče, porcelán, bytový textil a další potřebné zařízení, které původní majitelé nepotřebují, tak to najdeme v nábytkové bance na libereckém sídlišti Kunratická. O co je největší zájem, na to se Iveta Kalátová zeptala ředitelky nábytkové banky Jitky Večerníkové.
1: Vzhledem k tomu, že vybavujeme většinou úplně prázdné byty, tak se jedná o základní nábytek. Ty žádosti obsahují položky, jako jsou postele, židle, jídelní stoly a šatní skříně jako základ. Potom spousta doplňkových věcí a velká potřeba je velký zájem o elektrospotřebiče základní, jako je lednička, pračka, mikrovlnka.
2: Faktem je, že to je asi docela trošku nedostatkové zboží, nebo ne zboží, ale nedostatkové spotřebiče, protože každý už v dnešní době se snaží opravdu si to dochovat, tu pračku dokovať pere.
1: Je to přesně tak, málo kdo si koupí nový spotřebič, dokud mu ten starý funguje, ale pokud někdo koupíte nový a starý vám ještě funguje a mohl by posloužit, budeme rádi, pokud nám ho nabídnete.
2: Tak, milí posluchači, to je možná výzva i pro někoho z vás. Teď ještě musíme zmínit, před chvílí jsem se vás ptala, jak třeba i my můžeme pomoci. A my můžeme pomoci hodně zajímavě, protože můžeme darovat některé kusy nábytku do reuse obchůdku. Co to je?
1: Reuse obchůdek jsme vlastně zakládali kvůli tomu, že jsme do nábytkové banky přijímali velké množství věcí, které jsme nebyli schopni využít do těch žádostí. To znamená, že jsme měli hromady krabic se skleničkama, vázy, táci, obrazy, zrcadla, lampičky, které nevyužijeme. Prostě nevyužijeme pro to základní vybavování těch bytů. Takže jsme otevřeli reuse obchůdek v prostorách bývalé pošty v obchodním centru Luna, kde se dá tohleto drobné vybavení nakoupit. A ten obchůdek vlastně získal těmi starými věcmi takového zajímavého ducha. Je to trochu muzeum, trochu antikvariát. A přesto se tam dají koupit věci běžné denní potřeby, praktické.
2: Takže znamená to, že můžeme některé věci darovat i do reuse obchůdku. Nebo to darujeme vám a vy už si rozhodnete, co půjde do tohoto obchůdku.
1: V podstatě my jsme jako jedna firma, akorát převážnou část vydáváme přes nábytkovou banku a žádosti a ta menší část těch drobnějších neudatelných předmětů se nachází v reuse obchůdku. Tím nás podpoříte, pokud si něco vyberete.
2: No, darovat, dívala jsem se do toho seznamu, můžeme ložní prádlo, také nádobí kuchyňské potřeby, přikrývky, polštáře, ratanové doplňky, obrazy, funkční domácí elektrospotřebiče. To je, i o tom jsme se bavili. Tak ty menší elektrospotřebiče, ty máte, nebo?
1: Máme, jo, těch menších spotřebičů máme spousty. Jedná se, ten nedostatek je hlavně ledničky, pračky, jak jsem říkala.
2: Tak jinak ještě v tom obchůdku můžeme věnovat věšáky, sušáky na prádlo, prádelní koše. No zkrátka dobře, je toho hodně moc. Ovšem pod podmínkou veškeré textilie musí být čistě vyprané a nepoškozené.
1: Ano.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, i 24. květnový den jste naladěni na Český rozhlas Liberec. Lenka Várková vám ve zprávách řekne, že pozemky ve ski areálu v Bedřichově nebude možné zastavět.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Nejpozději do 1. června musí být částka připsaná na účet finančního úřadu. Lidé s daní vyšší než 5000 korun si můžou platbu rozdělit na dvě splátky. Tu druhou pak jde doplatit do konce listopadu. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat. O zeleň v Doxech na Českolipsku se stará nová firma. Čtyřletou smlouvu získala společnost Trekvila, která uspěla mezi dalšími čtyřmi konkurenty. Radnice v prvních týdnech po převzetí agendy novým dodavatelem žádá občany o shovívavost. Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice. Rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Nachází se v lokalitě Koňský trh, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženílka, Kauta a Červenky. Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédy 3-2. Ráno a dopoledne nás čeká skoro jasno, během dne pak převážně polojasno, přechodně oblačno, odpoledne ojediněle můžete počítat s přeháňkami. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Úplně uzavřená je silnice druhé třídy číslo 279-21 v obci Hrubá Skála, a to v úseku od Hřbitova až k parkovišti u zámku. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po 17:30. Díky, že posloucháte Český rozhlas Liberec. Jako poděkování pro vás máme další české písničky, třeba od Daniela Hulky nebo Marty Kubišové, a také vám řekneme, že přibývá učitelů, kteří v rámci výuky chodí s dětmi ven. Podrobnosti za chvíli a těšit se můžete i na vyprávění o zpěvákovi Jiřím Štědroňovi, který včera slavil narozeniny. Tak poslouchejte a hezké ráno s námi.

0: Magdalena od Marty Kubišové, to byla další nestárnoucí písnička, kterou máte rádi a kterou vám rádi hrajeme. A teď už po vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme do škol, nebo možná lehce mimo jejich budovy. Místo školních lavic park, místo štětce třeba pampeliška. I tak může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven do přírody. Výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, vztahy v přírodě nebo zvyšovat zájem dětí o učení.
1: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
2: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
3: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
2: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden na 2 až 3 hodiny.
1: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a pusťte se do práce.
2: Co všechno učíte venku? Jaké předměty?
3: Ta výuka venku má různé rozměry, že třeba se přeneseme ven za tím tématem, které právě probíráme v prvouce, nebo to propojeme taky se čtenářstvím, ale i matematikou, že využíváme přírodniny k tomu, že počítáme.
2: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
4: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například letošní rok 120 hodin venku dohromady.
2: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
4: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
2: Podle nejnovějšího průzkumu Pražského centra primární prevence z konce loňského roku, třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti a necelá pětina žáků by potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Anreva Solution.
5: V současnosti spadá do té kategorie podle škály WHO 5 do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků.
2: Právě příroda a pobyt venku má na psychickou pohodu značný vliv, říká psycholožka Jana Krejzová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
6: Existuje spousta kvalitativních i kvantitativních studií, které prokazují vliv pozitivní na pozornost, na nějaký well-being, sebepojetí, různé ty aspekty, které jsou důležité i v té škole.
2: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
3: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým. A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
7: Jako, jak to
3: bude?
7: Jakože to můžeme vyhazovat.
2: Chodíte rádi ven se učit?
8: Já, protože děláme nějaký různý stanoviště.
9: Je tady hodně přírody a takové aktivity se tady dají dělat.
10: A ještě můžeme malovat s přírodou.
2: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I ve 6:45 je s vámi Český rozhlas Liberec a pokud si dnes vyrazíte do Lidových sadů, na Den otců a matek deštníky a pláštěnky můžete v klidu nechat doma.
1: Počasí.
0: Čeká nás další horký den. Odpolední teploty se dostanou do rozmezí 26 až 29 stupňů. Na horách je čekejte do 24. Obloha bude polojasná, saharský prachinami ale může během dne zatáhnout a ojediněle se může v horských oblastech přidat přeháňka. Vítr je neslabý a biopředpověď na prostřední dvojce. Pozor si zároveň dejte na klíšťata, mají mimořádně vysokou aktivitu, tak se nezapomeňte po výpravě do přírody zkontrolovat. A alergiky trápí nejvíc traviny a také pil jehličnanů. Ještě rekordy. Největší zima byla 24. května v roce 1867, jen 3,5 stupně. Naopak největší teplo bylo před 73 lety. V roce 1953 bylo 31 stupňů Celsia. A od počasí už míříme k zábavě. Zpěvák Jiří Štědroň včera slavil narozeniny. Tak si ho za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec připomeneme.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Holky s měkkým i na konci. Není to gramatická chyba, milí posluchači, ale údajně záměr se odlišit a záměrný grafický prvek. S vámi je Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a 84 let včera oslavil zpěvák Jiří Štědroň. Po vystudování činoherního herectví působil i v satirickém divadle Večerní Brno, kde se profiloval také jako zpěvák. Už v roce 1959 totiž nahrával první snímky v brněnském rozhlase a televizi a spolupracoval s orchestrem Gustava Broma. Působil i v libereckém divadle FX Šaldy a televizní diváci si ho jistě pamatují jako prince z ještě černobílé Popelky s Evou Hruškovou. My vám teď pustíme příhodu z rozhlasového archivu, kterou vyprávěl zpěvák Karel Štědrý.
1: Já mám takovou krásnou historku, kdy jsme jeli jednou s Jirkou Štědroněm, jsme jeli na zájezd do Ostravy, já povídám, prosím tě, Jirko, já bych si chtěl koupit Bystřici pod Hostýnem, tam dělají ten ohýbaný nábytek. Musíme pospíchat, protože aby jsme to stihli do 4 hodin, než budou odcházet. No samozřejmě jsme tam přijeli ve 4:10 a teď já jsem přišel do vrátnice a on povídá, ty tam někoho znáš? Já jsem říkal, ne, no ale to se tam prosadíme, nějak se tam prokecáme, tak povídám, prosím vás, je tam ještě pan náměstek? On pan, ne, nikdo tady není, už jsme zavřeli, už je po pracovní době. A kterýho byste chtěl, kdyby tam byl? A on, asi obchodního náměstka, on se na mě podíval a povídá, já vás znám, vy jste Štědroň. A on, ne, já jsem Štědrý a to je Jirka Štědroň. Pan, ne, vy jste Štědroň. Já vás znám z televize, já pan, ne, opravdu, já jsem Štědrý a tohle je Jirka Štědroň. A on povídá, ne. Vy jste Štědroň. A obrátil se k tomu Jirkovi a povedal, vy taky zpíváte?
0: To byla připomínka Jiřího Štědroně, který včera slavil narozeniny. Teď je 5:52 a za chvíli nabídneme zprávy a po nich další témata Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Třeba o tom, že se čím dál víc staví ze dřeva, tak zůstaňte s námi. Teď vám hrajeme Belindu od Jiřího Štědroně, včerejšího oslavence.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec na dvou sídlištích vyznačí nová parkovací místa. U zdi Českolipského hřbitova bude nové kolumbárium. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko. Dnes nás čeká převážně polojasno, přechodně místy oblačno, teploty až 30 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Na libereckých sídlištích Františkov a Staré Pavlovice přibydou nová parkovací místa. Jde o stání, na kterých lidé aktuálně parkují nelegálně. Vedení města nechá plochy vyznačit a tím je zlegalizuje. Ve Františkově jich vznikne 233 a ve Starých Pavlovicích 435. Značení zajistí technické služby, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Měli by to dělat během léta, kdy na těch sídlištích je menší provoz a tu kapacitu na to mají. A samozřejmě ještě předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravý asfalty nebo na porušené komunikace.
2: Podobná opatření chystá město i na dalších sídlištích. Kapacita hřbitova v České Lípě se zvýší bezmála o 200 míst. Radnice vybrala firmu, která místo části ohradní zdi postaví nové kolumbárium. Úpravy budou stát přibližně 7,5 milionu korun. Stavba by měla začít po podpisu smlouvy v následujících dnech.
5: Kolumbárium u severovýchodního cípu hřbitova by mělo být dokončené ještě letos. Stěna se schránkami na urny bude rozdělená na 4 segmenty, které budou kopírovat svažitý terén v místě. Podobné kolumbárium už několik týdnů staví také v Doxech. Podle nezávislého starosty Romana Fajbíka bude dokončené v říjnu. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Jablonečtí strážníci mají novou posilu. Od dubna tým doplňuje německý ovčák Cyril a jeho psovod. Policie psa využívá například při kontrolách problémových lokalit, prázdných budov nebo při fotbalových utkáních. Do budoucna chce městská policie přibrat do týmu dalšího psa. Při střelbě nedaleko Bílého domu utrpěli zranění dva lidé, informuje o tom stanice CNN. Podle policie na místě jeden člověk začal střílet z revolveru u bezpečnostního stanoviště tajné služby, která Bílý dům chrání. Agenti ho postřelili a odvezli do nemocnice. O tom, kdo je druhý zraněný, zatím nejsou informace. Je možné, že šlo o náhodného kolem jdoucího. Mezi policisty nikdo není zraněný. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2, mají jisté čtvrtfinále, k tomu jim pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Rozhodující branku Česka dal kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic zapojil taky útočník Jaroslav Chmelař.
6: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
2: Češi budou v základní skupině hrát ještě v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou. Počasí. Zpočátku čekejte skoro jasno, během nepřevážně polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne ojediněle i přeháňka. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být postupně dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, zdraví vás Český rozhlas Liberec. Je 24. května, svátek slaví Jany, tedy i naše kolegyně. Tak přejeme všechno nejlepší a nezapomeňte na ně s přáním ani vy. A my zase v dobrém ránu nezapomeneme na pravidelné rubriky, jako je kalendárium nebo dětská anketa. A přidáme také řadu informací z našeho kraje. Plánují se totiž změny v jízdních řádech na Českolipsku a řidiče nepotěší velká uzavírka Osvoru. Nejen o tom vám řekneme více. Mluvit budeme také o dřevostavbách. Ty se u nás v Česku využívají hlavně pro rodinné domy. Proč se nevyužívají i u bytových domů nebo dalších staveb? Odpovíme, tak určitě poslouchejte, ať víte víc.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Rodák z Košic s uhrančivým pohledem, to je Valdemar Matuška, kterého jsme vám v neděli 24. května hráli pro Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. A máme pro vás, milí posluchači, další zajímavou reportáž. Dřevostavby jsou už běžnou součástí českého stavebnictví. Zatím jich ale není tolik, jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je jejich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhody hlavně udržitelnost tohoto materiálu a taky možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavený. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za pár vteřin bude 6 hodin a 17 minut, s vámi je Český rozhlas Liberec a pokud vyrážíte s dětmi do Zámeckého parku na Sichrově na akci Pohádkový park, bude vám všem stačit tričko s krátkým rukávem.
1: Počasí.
0: Po včerejším horku je ráno velmi příjemné a svěží, teploty se pohybují mezi 11 a 14 stupni a přes den je čekejte až u 29 stupňů Celsia. Meteorologové předpovídají polojasno, jen ojediněle s přeháňkou v horských oblastech. Biopředpověď je na dvojce. A za chvíli se v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec podíváme do kalendáře na zajímavá výročí i z libereckého kraje. Je neděle 24. května, ať se vám vydaří.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Z chleba a bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla kapela Divokej Bill a jejich song Lahůdky. Zpívá nám už od roku 1998, představte si, milí posluchači. A pokud jí máte rádi, tak poslouchejte zítra po 12. hodině Písničky na přání. Osobně vás totiž od našeho mikrofonu pozdraví a určitě se dozvíte i něco zajímavého. Tak zítra v Písničkách na přání popoledni. Teď je ale teprve neděle 24. května a jaká přináší výročí v našem kraji? Je tomu 132 let, co se v Plavech narodil houslista a hudební pedagog Josef Muzika a je tomu 87 let, co zemřel Theodor Hlíbek, podnikatel a vnuk zakladatel textilní továrny v Liberci, pozdější Textilany. Je považována za prvního automobilistu v českých zemích. A další pohled do kalendáře obstarává Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391 a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen tři. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu roková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, Lenka Marková má pro vás další zprávy.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školy mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se znovu prodraží. Celková cena za modernizaci stadionu je aktuálně 970 milionů korun. To je zhruba o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšily předem nečekané práce. Lidé v Turnově můžou využívat nové discgolfové hřiště. Nachází se v části Metelkových sadů. Jamky dál pokračují směrem na Šetřilovsko. Vybudování discgolfového hřiště zvítězilo v loňském kole participativního rozpočtu. Liberecké malé divadlo se dnes promění v soutěžní prostor. V 10 hodin dopoledne tam začíná soutěž v klasickém a moderním tanci. Je přístupná i pro veřejnost. Fotbalisti pražské Dukly prohráli s Baníkem Ostrava 0-3 a sestoupili z šance ligy. Ostravané budou o udržení hrát v baráži proti Táborsku. Dnes nás čeká ze začátku skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26 a vítr bude vát mírný od severozápadu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A o cestách budeme mluvit i za pár minut, i když to nebudou pro řidiče příjemné zprávy. Chystá se uzavírka u Svoru a také omezení na Tržním náměstí v Liberci. Podrobnosti přidáme už za chvíli, aby vás za volantem nic nepřekvapilo. A přidáváme také hudbu, aby bylo nedělní ráno s námi s Českým rozhlasem Liberec pohodové. Marie Rotrová hledá štěstí a olympici ptáka Rosomáka. Je 6 hodin a 32 minuty.

8 minut po půl sedmé vás zdraví Český rozhlas Liberec a tady jsou od nás informace, které na jiné rozhlasové stanici v kraji jen tak neuslyšíte. Začínáme ve světě jízdních řádů. Koryt LK, to je společnost, která organizuje veřejnou dopravu v našem kraji, připravuje velké změny v jízdních řádech linky 290 a 292 na trase z České Lípy do Kravař, blíže Vedel, Stvolínek a dalších obcí po trase. Na linkách roste počet cestujících a tak se plánují přidat nové spoje a také spoje navazující na vlaky do všech směrů, i do Mladé Boleslavy, Děčína, Ústí nad Labem nebo Nového Boru. Některé spoje ale kvůli tomu mají jet v jiných časech a využívat další zastávky. Návrhy nových jízdních řádů najdete na webu iidola.cz, tak se na ně podívejte, pokud linkami 290 a 292 jezdíte a případné podněty můžete poslat do konce měsíce. Teď nedobrá zpráva pro řidiče, objížďka roku může začít. Cesta do Šluknovského výběžku se prodlouží o desítky kilometrů, píše o tom web z dopravy.cz. Projet po silnici 1/9 mezi Novým Borem, Svorem a Šluknovským výběžkem bude od 1. června až do půlky října nemožné. Plány na objížďku kvůli stavbě obchvatu Svoru zbudily už loni značný rozruch, protože kvůli uzavírce v řádu stovek metrů si řidiči zajedou až 35 kilometrů. Objízdná trasa povede po silnici 9 do Nového Boru, následně po 13 do České Kamenice a pak po silnici 263 do Chřibské a dále do Jiřetína pod Jedlovou. Uzavírka se dotkne i autobusů, konkrétně mezikrajské linky 400 z Rumburku do hlavního města. Počítejte s posuny spojů až o půl hodiny, protože spoje pojedou přes Chřibskou. Teď do Liberce. Úprava tržního náměstí u městského bazénu v Liberci začne v létě. Bude rozdělená na etapy a potrvá přes rok. Zakázku za 73 milionů korun získala firma Metrostav, která podala nabídku jako jediná. Výhrady k revitalizaci náměstí zaznívaly v minulých týdnech od opozice i části koalice. Úpravu považují kritici za drahou a některé práce za zbytečné. Po úpravách přibudou na náměstí semafory, na křižovatce s Budyšínskou a Durychovou ulicí a bezpečnější by měla být i křižovatka v zatáčce v horní části náměstí, kde je rizikový výjezd od parkoviště u výstaviště. Ten bude posunutý do Šámkovy ulice, tedy mimo křižovatku na náměstí. Máme zprávu i pro školy a výletníky. Začalo období školních výletů a proto jsou posíleny některé vlakové spoje do Českého ráje k Máchovu jezeru nebo i do Podkrkonoší. Podrobnosti najdete na webu iidola.cz a je tam i odkaz, jak můžete svou skupinu u jednotlivých dopravců nahlásit, abyste jeli co nejvíc bez starostí. A končíme v Liberci. Máte nápad, jak zlepšit život ve městě? Navrhnout to můžete pomocí projektu v dalším ročníku Tvoříme Liberec. Čas na to máte do konce měsíce a stačí si kliknout na web tvořimeliberec.cz. A za chvíli vám z Českého rozhlasu Liberec řekneme, jaké bude nedělní počasí a potěšíme milovníky léta, milovníky chladu naopak budou trpět.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec, je přesně 6:45 a pokud si dnes vyrazíte do libereckých lidových sadů na Den otců a matek, deštníky a pláštěnky můžete nechat v klidu doma. Počasí. Čeká nás totiž další horký den. Odpolední teploty se dostanou do rozmezí mezi 26 a 29 stupni, na horách je čekejte do 24. Obloha bude polojasná, saharský prach nám ji ale během dne může zatáhnout a ojediněle se může v horských oblastech přidat i přehánka. Vítr pro dnešek je neslabý a biopředpověď je na prostřední dvojce. Milí posluchači, dejte si pozor na klíšťata, mají totiž mimořádně vysokou aktivitu, tak se nezapomeňte po výpravě do přírody zkontrolovat. A alergiky trápí nejvíc traviny a také pyl jehličnanů. A přidám ještě rekordy, největší zima nám byla 24. května v roce 1867, teda spíš našim předkům. Tehdy bylo jen 3,5 stupně a naopak největší teplo bylo před 73 lety. V roce 1953 bylo 31 stupňů Celsia. A od počasí se vydáváme už za několik minut za dětmi. V pravidelné anketě se jich zeptáme třeba na to, kdo je to námořník.
1: Ten řídí loď, by nikdo nespad do vody, aby se neutopil a hlavně by nikam nenabourala celá do ledovce.
0: Víc už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Po písničce Když se snáší déšť a ten dnes podle předpovědi opravdu nečekejte.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Hezké dobré ráno, s vámi je v celém kraji pod ještědem Český rozhlas Liberec a déšť se na nás dnes snášet opravdu nebude. Jedině by se tak mohlo stát velmi ojediněle na horách. A tak si můžete s dětmi nebo vnoučaty v klidu vyrazit třeba na Sychrov. Zámecký park se totiž proměnil na park pohádkový a děti tady plní na různých stanovištích úkoly a setkávají se s pohádkovými postavami. A nezmoknete ani při odevzdávání nebezpečného odpadu, představte si. Toho se totiž můžete zbavit dnes v Janově nad Nisou. Stanoviště je třeba u kostela a odevzdat tady během rána můžete zbytky tuků, barev, lepidel a dalších nebezpečných látek. A teď už míříme s naším mikrofonem za dětmi a redaktorkou Terezu Beránkovou se vydáváme na vodu. Tereza totiž mezi předškoláky zjišťovala, kdo je to vlastně námořník a co všechno jeho práce obnáší.
1: Se řídí loď, aby nikam nenabourala Topila se.
2: Řídí loď, aby nikdo jiný nenaboural.
3: A co ty si myslíš, že je námořník?
2: Ten řídí loď, by nikdo nespadl do vody, aby se neutopil a hlavně by nikam nenabourala třeba do ledovce.
4: No, je i v lodi, ale může být i někdy v ponorce.
5: Může být v člunu.
3: A co takový námořník má na sobě?
6: Má oblečení takový krátký a má na sobě takovou námořní čepici.
2: Má pruhovaný tričko a pruhovaný kalhoty a ještě klobouk s kotvou.
7: A má hlavně na sobě oblečení.
8: Má pruhovaný tričko, modro-bílý i kalhoty.
3: A co takový námořník všechno musí o moři vědět?
9: Aby ho na nějaká toho chobot něco toho nevzala, tak musí vědět, aby tu loď měl v pořádku.
2: Jak je to hluboký a jestli to tam je nebezpečný nebo ne.
10: Že může tam být nebezpečný žralok.
11: A nebo že by tam byl nějaký takový vodopad a kdyby tam šli, tak by někdo mohl spadnout.
0: To byly odpovědi našich dětí v anketě o námořnicích. Koukám si na hodiny, ukazují 6.52, do zpráv tedy zbývá 8 minut a v příští hodině dobrého rána Českého rozhlasu Liberec se vypravíme do světa sportu a přidáme třeba i rubriku Co v učebnicích nebylo a najdeme geometrický střed republiky. Teď od nás Lenka Filipová, ať žije show. Život je šat.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Rampasova ulice v Liberci bude mít nové veřejné osvětlení. Turnov koupí jeden ze závodů sklářské firmy Preciosa za 10 milionů korun. Dnes nás čeká převážně polojasno, přechodně místy oblačno a teploty vystoupají až ke 30 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
0: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. V Liberecké Rampasově ulici v části Plínkov přibude nové veřejné osvětlení. Půjde o 9 nových lamp, postaví je technické služby. Vedení města za stavbu osvětlení zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Na práce naváže ještě oprava povrchu v ulici, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Konečně se nám povedlo dojednat 9 nových světelných bodů do ulice Rampasova. A spojí se to i s rekonstrukcí nebo s opravou povrchu, a takže vlastně ulice dostane i nový kabát a udělá se to celé najednou. Provedou to technické služby města Liberec.
0: Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice. Rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Nachází se v lokalitě Koňský trh, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Koňský trh je zanedbaná lokalita v těsné blízkosti s historickým centrem. Radnice tam postupně kupuje různé pozemky a stavby, aby tam mohla v budoucnu stavět. Areál Preciosy se nachází v aktivní záplavové zóně, takže tam může vzniknout třeba parkoviště. V areálu pracuje asi 16 lidí z celkových 1500. Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN byl útočníkem 21-letý Nasir Bes, který už se několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. Jen o měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociálních sítích o sobě prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Trumpovi.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká zpočátku skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne jen ojedinělé přehánky. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by postupně měly být dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machníně je uzavřena objížďka Renaultická. Je to úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím. Objížďka je značena. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak tolik by teď měly ukazovat vaše hodiny a hodinky. Pokud ne, seřiďte si je podle nás. A za chvíli zamíříme na světový šampionát v hokeji. Teploty ve Švýcarsku se vyhouply ke 30 a v hale je jen o pár stupňů méně. Jak se v tom hraje a jak se na takové zápasy připravit, budeme rozebírat už za pár minut. Mluvit budeme také o oceněních pro muzea a zavítáme také do přírody, protože před 117 lety vznikly v Evropě první národní parky. Jak je to s tím Krkonošským, i to se od nás dozvíte. A zavoláme také meteorologům a zeptáme se, jak může počasí ovlivnit další saharský prach, který k nám míří. Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme krásné dobré ráno a hrajeme do něj Helenu Vondráčkovou nebo i Michala Tučného.
1: Dobré ráno s Janem.

Na svých rádích máte i 11 minut po 7. naladěný Český rozhlas Liberec. Helena Vondráčková nás zvala na pláž a Michal Tučný na snídani v trávě. No a díky počasí si můžeme obojí dopřát plnými doušky. A současné horké počasí ovlivňuje i hokejový šampionát. Představte si, milí posluchači. Naše hokejisty čekají v základní skupině mistrovství světa ještě dva duely. Zítra odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Kromě soupeřů se ale musí vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku vystoupala v posledních dnech o 10 stupňů. Stejně

0: Ne, jako ta v hale.
1: Hrozný vedro a ten let prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí, jako ten led, no. Je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co neděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Mně přijde, že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durch, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
2: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat? Během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
6: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí a ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
2: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30 stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
7: Pitný režim, že ta je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, o to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý. A je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm je s vámi Český rozhlas Liberec. Den je zase o pár minut delší. Slunce zapadne až ve 20:50 a včera jeho paprsky přinesly první letní den. Jak tomu bude dnes?
1: Počasí.
0: Po včerejším horku je ráno velmi příjemné a svěží, teploty se pohybují mezi 12 a 16 stupni a přes den je čekejte až u 29 stupňů Celsia. Meteorologové předpovídají polojasno jen ojediněle s přeháňkou v horských oblastech a biopředpověď na druhém, tedy na prostředním stupni. A v letním počasí si můžete vyrazit třeba do přírody a hledat geometrický střed Česka. Poradí nám s tím Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli od Českého rozhlasu Liberec.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na svých rádích máte naladěný Český rozhlas Liberec a v 7 hodin 22 minut pro vás máme několik zajímavých pozvánek. Dnes si můžete připomenout Den matek a otců. V Lidových sadech v Liberci u fontány vedle zoo je připraven program pro celou rodinu a také rodinná stezka se zábavným putováním. Máme pro vás také pozvánku do Vratislavecké desítky. V 10 hodin se tady hraje pohádka pro malé zahradníky, plná písníček a krtčího zlobení. A ve stejný čas, tedy opět v 10 hodin, začíná už 6. ročník mezinárodní soutěže v klasickém a moderním tanci. Pokud vás to, milí posluchači, zajímá, zajděte si do divadla FX Šaldy v Liberci. A z něho už míříme do školních lavic a řekneme vám, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do neděle 24. května, kdy svátek slaví Jana, vás se zdraví Český rozhlas Liberec a o zeleně v Doxech se stará nová firma. Podrobnosti přidá Lenka Marková ve zprávách.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Ženy od 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Ve vybraných částech Liberce by měly do konce léta začít fungovat smíšené parkovací zóny. Jde o místa, která může přes den za poplatek využívat veřejnost. Rezidenti si v zóně budou moct předplatit místa. Změny se týkají například okolí Technické univerzity nebo ulic u soudu. O zeleň v Doxech na Českolipsku se stará nová firma. Čtyřletou smlouvu získala společnost Trekvila, která uspěla mezi dalšími čtyřmi konkurenty. Radnice v prvních týdnech po převzetí agendy novým dodavatelem žádá občany o schovývavost. Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice. Rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženílka, Kauta a Červenky. Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. Dnes nás čeká zpočátku skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne jen ojediněle přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V ulici u nemocnice v České Lípě je kvůli práci na inženýrských sítích provoz veden jedním jízdním pruhem, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vaším nedělním společníkem je Český rozhlas Liberec. Doufám, že máte doma radost, že máte doma pohodu. Přejeme vám hezké dobré ráno a pokračujeme v naší cestě po kraji. Tak proto také zavoláme meteorologům a zeptáme se jich, jak může dnešní počasí ovlivnit saharský prach, který k nám už zase míří. A vypravíme se i do Krkonoš, protože je tomu 117 let, co byl v Evropě vyhlášen první národní park. Jak ho oslaví Krnap, řekneme do 8 hodiny. Tak si počkejte. Teď buty a jejich František, ale nenechte se zmást. Svátek má Jana, tak všechno nejlepší i od nás.

vámi je Český rozhlas Liberec. Přejeme dobré ráno, neděle 24. května a svátek slaví Jana. Je to jméno hebrejského původu a podle dostupných statistik je mezi námi na 265 tisíc, tak na tu svoji Janu s případným přáním nezapomeňte. A dnes je tomu 16 let, co zemřel Petr Mok, narozeniny naopak slaví Leona Machálková a kromě toho, že skvěle zpívá, vystudovala i obor český jazyk a dějepis paní učitelka. Slaví také Bob Dylan, který už 6 desetiletí významně ovlivňuje populární hudbu a kultury. A ještě má narozeniny herečka Priscilla Presley v letech 67 až 73, manželka Elvise Presleyho a pamatujete na ní určitě z bláznivých komedií Bláznivá střela a hrála dokonce i v televizním seriálu Dallas.

0: To byla taková nostalgická vzpomínka na 90. léta, alespoň u mě. A od seriálu už míříme do muzea vytáhnout jména lidí ze zaprášených archivů a dát jim tvář. I to je úkol pracovníků českých muzeí. Ti nejlepší z nich dostali tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musicalis.
1: Je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
2: Sdílí první dojmy z vítězství v kategorii Výstava roku historik Ivan Rous. Získat ocenění se podle něj Severočeskému muzeu povedlo díky výtvarnici Toybox, která se do výstavy zapojila.
1: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda. Měli jsme tam třeba německého pilota, který měl obrovské úspěchy, ale zároveň to byl nepřítel a jinak to byl také kluk, syn, který zemřel ve 24 letech. Stejně tak tam byla židovská zpěvačka, byly tam osudy Romů, které se odehrály a byly děsivé za druhé světové války.
2: Cenu za publikaci získala monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Oderska. Pokračuje oceněný historik Zdeněk Orlita.
3: To město je samozřejmě zajímavé mimo jiné i tím, že do roku 1945 z velké části, skoro 95%, bylo teda tvořeno německým, sudeto německým obyvatelstvem. Takže vlastně i z toho důvodu jsem rád, že se nám podařilo zpracovat i dějiny 20. století, které vlastně vyšly česky nebo pro českého čtenáře poprvé od roku 1945.
2: Muzejním počinem je pak nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Slovo má jeho ředitel Jiří Junek.
4: Pardubický kraj je kolébku letectví, takže i jedna z těch expozicí právě věnovaná letectví, kde začínáme osudy Jana Kašpara, ale jdeme přes různé snílky a vynálezce až po slavnou firmu Orličan, která ve svých slavných letech vyráběla velice zajímavé letouny.
2: Další ročník muzejní soutěže Gloria Musealis se bude konat nejdříve za 2 roky. Asociace galerií a muzeí České republiky totiž chce, aby vláda změnila nařízení z roku 2003, které podle nich neodpovídá aktuálním potřebám soutěže, ať už z hlediska kapacity nebo financí. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Scott McKenzie a jeho výlet do San Francisca. A my v Českém rozhlase Liberec se vracíme zpět do našeho libereckého kraje. Zatím největší teplo bylo v roce 1953. Před 73 lety jsme naměřili 31,2 stupně Celsia. Je před námi horká neděle a mohli bychom tento rekord pokořit? Zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A proto jsme také v 7 hodin 45 minut ve spojení s meteoroložkou Janou Ehertovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koukám se z okna našeho studia a nevidím nic jiného než slunce. Je tomu tak všude v našem kraji? A jaké jsou teploty?
1: Tak aktuálně ano, teď aktuálně máme opravdu slunečno a teploty se pohybují nejčastěji od 14 do skoro už i 20 stupňů Celsia.
0: Včera byl první tropický den, bude takový i dnešek?
1: Dneska očekáváme v Libereckém kraji, že by ty teploty vystoupaly na 27 až 30 stupňů Celsia.
0: A na obloze?
1: Na obloze to vypadá tak, že nás bude přecházet taková slabší studená fronta, která se projeví pouze svojí zvětšenou oblačností, takže dneska očekáváme během dne, že by bylo polojasno, přechodně až oblačno, přeháňka opravdu jenom výjimečně a to je pouze na horách a na zbytku území dneska bez srážek a i přesto ty teploty budou takto vysoké.
0: Na začátku jsem zmiňoval rekord 30 stupňů, mohl by padnout?
1: Mohl by padnout zřejmě na Českolipsku, ale uvidíme, jak s tím zamíchá ta oblačnost zmiňovaná.
0: Ta oblačnost, nebo spíše tu oblačnost, bude mít na svědomí i saharský prach, nejen ta zmiňovaná slábnoucí studená fronta. Co vlastně nás čeká v těch dalších dnech? Pořád platí, že se bude ochlazovat, nebo že se ochladí?
1: Tak v těch dalších dnech to bude platit, ale bude se to týkat až středečního dne, takže v polovině pracovního týdne. Pondělí a úterý je ještě velmi slunečné a teplé a potom by se na dva dny lehce ochladilo, stále bez srážek, ale vypadá to, že od pátka by se zase teplota zvedala.
0: Vy jste říkala lehce ochladilo, to znamená o nějakých třeba 5-6 stupňů?
1: 5-6, možná ve čtvrtek až 8 stupňů Celsia.
0: A jaký bude zítřek, co nás čeká v pondělí v úvodu nového týdne?
1: Tak zítra nás čeká v podstatě i za tou studenou frontou. Opravdu je to hodně nevýrazná studená fronta v tomto smyslu, protože budeme mít slunečno, ranní teploty kolem 12-13 stupňů Celsia a zítra maxima stále celkem letní hodnoty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Říká meteoroložka Jana Ehertová, děkujeme za předpověď počasí a přejeme vám krásný sváteční den, ať se vám daří, máme vás rádi, ano.
1: Jo, moc krát děkuji a hezkou neděli všem.
0: Naslyšenou. A další naše téma v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. 24. května roku 2009 bylo ve Švédsku vyhlášeno prvních 9 národních parků evropského kontinentu. A tak se už za chvíli vypravíme do Krkonoš a přidáme reportáž, která právě význam Krkonošského národního parku připomene. Už za pár minut tady u nás v Českém rozhlase Liberec.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jan Bendik a Michal David a jedna slzavá. I v 7 hodin 53 minuty je s vámi Český rozhlas Liberec a míříme do Krkonoš. V roce 1990 se Krkonošský národní park stal prvním českým členem Federace evropských parků. A protože na dnešek připadá Mezinárodní evropský den chráněných území, pozveme vás teď do zahrady ve Vrchlabí, o kterou se starají právě pracovníci správy Krnapu a kde je možné se dozvědět leccos zajímavého o tamní přírodě.
1: Rastrové záhony, no já jsem se tady rozhlížela, co poznám. Čapínusek, tamhle rdesno, kleč. Prošla bych tím vaším testem?
2: Prošla byste, protože je to jenom takový zábavný kvízek. Já jsem Petra Vaňousová.
3: Já jsem Michaela Výšková a také pracuji na projektu Zodpovědně do přírody jako koordinátor.
1: Pracovnice správy parku. Jsme v klášterní Štěpnici pod třešněmi vzácné druhy, některé i krkonošské původní.
3: Návštěvníci se budou moct zúčastnit prohlídek komentovaných. Těšit se můžou na vystoupení trubačů zprávy Krnap.
1: Ano, ti dopoledne o 10. zahajují.
3: S sebou přivedou i psy, takže tady budeme mít i ukázku loveckých plemen. Děti si můžou zahrát různé ekohry, můžou se projít na bosonohé stezce. Odpoledne čeká ukázka kosení.
1: Předpokládá. Že kosou.
2: Ano, bude jich tam i víc, aby si to veřejnost vyzkoušela.
1: A určitě tady budou i nějaké dobroty.
3: Takový menší jarmark, který jsme poskládali z lokálních producentů. Kozí síry z Rudníka, Vrchlabský pivovar, syrupy ovocné nebo bylinné, šálek čaje, kávu.
1: A takový bonus navíc bude den otevřených dveří ve všech muzeích správy parku.
2: Ano, budou ten den otevřený zdarma. Vrchlabský, když si veřejnost vyplní ten kvízek, tak na to dostane rodinný voucher a budou to moc navštívit, ať už ten den, anebo v průběhu roku.
3: My Den evropských chráněných území v takovém rozměru slavíme poprvé. Je to z důvodu, že jsme se jako Národní park stali součástí projektu Švýcarsko-české spolupráce. Ten projekt se jmenuje Zodpovědně do přírody partnerství pro národní parky. Jsme do něho zapojené české všechny čtyři.
1: A já ještě připomenu, že otevřená je i Šindelka v Harachově, i Pasecký památník zapadlý vlastenců. Tak a já si půjdu podojit krávu. Kravička dřevěná, ta je ale krásná.
2: Určitě to není, že kdo přijde, že mu to půjde, bude se to muset zkoušet a je to zábava.
1: Tak já jdu na to, jo?
2: Tak pojďme.
1: Ale něco bych nadojila možná. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
0: To byla zajímavá reportáž z Krkonoš a další informace i z našeho kraje přidáme už za 4,5 minuty v dalších zprávách. A po 8. zavítáme třeba na taneční soutěž v Liberci. Tak jste zváni i do další hodiny. Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Bylo 8 hodin.
6: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Příští týden začne oprava silnice pod rozhlednou Hlavatice v Českém ráji. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky ski areálu nebude možné zastavět. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2. Dnes nás čeká převážně polojasno, přechodně oblačno a teploty v Libereckém kraji vystoupají až ke 30 stupňům Celsia. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moc po celou dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje.
7: VHS Turnov tam téměř rok opravovalo jeden z největších vodojemů na Semilsku. Silnice byla mírně poničená už předtím. V souvislosti s navážením stavebního materiálu je ale nyní v havarijním stavu a vodohospodáři ji slíbili opravit. V místě není příliš mnoho rodinných domů. Opatrní by ale měli být turisté. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
8: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál. A občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
5: V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř 100 aut. Pořadatel odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do dnešního poledne. Policisti budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni, dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Sport. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženílka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
9: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo. Jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
5: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2.
6: Počasí.
5: Zpočátku skoro jasno, během dne převážně polojasno, odpoledne jen ojediněle přehánky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26, vítr bude vát mírný od severozápadu a bio je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Silnice 268-36 u obce Cvikov na Českolipsku je uzavřená, a to kvůli padajícímu kamení ze skály. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A kromě šťastné cesty vám z Českého rozhlasu Liberec přejeme i dobré ráno a víte, milí posluchači, že dnes je Evropský den národních parků, Mezinárodní den mléka nebo i Národní den honu na poklady. Tak než se případně vypravíte nějaký hledat, řekneme vám, že v Liberci v Malém divadle se koná taneční soutěž klasického a moderního tance. Jaké taneční soubory se tady představí, prozradíme už za pár minut. A v této hodině přidáme také rubriku z deníku Důchodkyně nebo oblíbené krimi příběhy. Přejeme vám hezkou neděli v naší společnosti a k tomu vám hrajeme Hanu Zagorovou, která se bude vznášet a létat radostí.
6: Dobré ráno

0: sebe. Nevím, jak vás, milí posluchači, ale mě obě písničky, které jsme vám po zprávách hráli, potěšily. Radostná Hana Zagorová, ale i Zádumčiví Nedvědi. Tak ať už máte v nedělním ránu jakoukoliv náladu, přijměte od Českého rozhlasu Liberec pozvánku na taneční parket. V Liberci můžete dnes navštívit soutěž v klasickém i moderním tanci v Malém divadle. Uvidíte na ní více než 200 tanečníků od dětí až po dospělé, a to z celé České republiky. Program začíná v 10 hodin, vstup je zdarma.
1: My máme vlastně tři tance.
2: Jmenují se Lavena, Lentilky a Pozdrav z Francie.
3: Dívky navštěvují baletní školu Malex v Liberci. Od září se svou uměleckou skupinou dětí od 12 do 13 let připravovali na několik soutěží, třeba na 6. ročník mezinárodní soutěže v klasickém a moderním tanci New Generation 2026.
1: Ten Pozdrav z Francie, to je na písničku Cancan, je to klasika. Klasika je jakoby ten klasický tanec, kdy je potřeba prostě jakoby mít dopnutý nohy, být zpevněná a tak dále.
3: Kolik vás v té skladbě tančí?
1: V Cancanu asi je 11.
2: Lentilky a Lavena jsou moderní výrazový tanec.
3: Co to znamená?
2: Tam je to hlavně trošku zásah i do té gymnastiky. Tam už nejsou úplně přesně ty prvky jakože z toho klasického baletu, ale je to namíchaný.
3: Baletní školu Malex vedou Maria Gornalova a Alexej Jurakov, kteří taky taneční soutěž organizují. Podle Jurakova přijede 16 tanečních škol z Prahy, Ostravy, Plzně nebo Zlína.
4: Nejvyšší se během jednoho dne vystřídá 220 účastníků se 100 tanečními čísly.
3: Kolik tanečních čísel bude reprezentovat právě tady liberecký Malex?
4: Tak za Malex Ballet bude 13 tanečních čísel, budou tam tančit od nejmladších dětí.

0: deti až po dospelé. A napríklad dospelé tančí kabaret chamtivosti na hudbu z muzikálu Kabaret.
1: Tanečníky z baletní školy Malex môžu diváci kromě nedělní soutěže vidět taky v inscenacích profesionálního souboru divadla FX Šaldy.
0: Třeba oni vystupují Sněhová královna a Maugli.
2: Někdy mě to baví a někdy je to těžký, no.
3: Ty soutěže bývají dost zajímavý, že je to napínavý, že prostě nevíme tu konkurenci, jak bude dobrá. Líbí se mi právě ten kolektiv, že když tady někdo něco zkazí, tak držíme při sobě a pozbuzujeme se, aby to šlo dál.
1: Doplňují mladé tanečnice ze školy Malex z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: I minutu po čtvrt na devět je s vámi Český rozhlas Liberec a pokud vyrážíte s dětmi do Zámeckého parku na Sychrově na akci Pohádkový park, bude vám stačit tričko s krátkým rukávem.
1: Počasí.
0: Po včerejším horku je ráno velmi příjemné a svěží, ale teploty už rychle stoupají a tak se pohybují v našem kraji mezi 16 a 21 stupni. A přes den čekejte až u tropických 30 stupňů Celsia. Meteorologové k tomu předpovídají polojasno, jen ojediněle, ale opravdu ojediněle s přeháňkou v horských oblastech. Biopředpověď na druhém stupni. A za chvíli přidáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec zamyšlení liberecké básnířky a publicistky Vladimíry Hamalové. Nabídneme další vydání deníku Důchodkyně. Počkejte si 4 minuty.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pokud si v 8 hodin 21 minut říkáte, kdo vám to zpíval, byla to Ilona Čáková, abychom vás do nedělního rána z Českého rozhlasu Liberec pěkně rozproudili. A mimo jiné se můžete podívat i k nám na web liberec.rozhlas.cz, kde pro vás máme zprávu, že Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích představilo novou knihu předmluv k 50. výročí vydání knihy o Jizerských horách, tedy k tomuto slavnému dílu přírodovědce, spisovatele a skauta Miloslava Neverlého. Víc tedy u nás na webu nebo i Facebooku. A teď už míříme za dalším vydáním Deníku důchodkyně.
1: Z Deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Vývoj nezastavíš, takže jde jen o to udržet s ním krok a dech co nejdýl. Vývoj prý vždy vycházel z potřeby si život zjednodušit a ulehčit, takže se snažíme stíhat a učit takzvaně za pochodu celý život. Můj otec si třeba jako kluk sestavoval takzvanou krystalku, na které chytal první vysílání rozhlasu, ale v 90. mi zvládal posílat e-mailové zprávy i fotografie. Já třeba začínala ve Vinohradském rozhlase s kotoučovým magnetofonem Uher, co vážil 8 kilo, takže mám dodnes jedno rameno vejš. Dokonce ještě na začátku 90. let jsem nahrávala na pásky, které se pak stříhaly a slepovaly, a co jsem v Liberci nachystala, odklusala jsem na autobusové nádraží přidat řidiči, co odjížděl do Ústí, kde to převzala sekretářka, aby se to dostalo do krajského vysílání. No a než jsem šla do důchodu, tak už jsem měla jen malou krabičku, co se vyšla do kapsy a na které se všechno mohlo přes počítač nahrát, zpracovat a odeslat do studia. Takže to srovnání technického vývoje za jeden necelý život je fakt docela šokující. Jo, byla jsem kdysi hrdá sama na sebe, že jsem dokázala přejít od klepání na psacím stroji na počítač. Dokonce jsem ráda přešla na elektronické bankovnictví. V obchodě zásadně používala platební karty, jenže. Co se začaly množit zprávy typu mami, spadl mi mobil do záchodu, ozvi se mi na WhatsAppu na tohle nové číslo. Nebo jakože mám napadené konto v bance, ať to okamžitě převedu na jiné uvedené. Nebo že mám plné úložiště v počítači a mám si přečíst pokyny, což mi naštěstí syn okamžitě zakázal otevírat a hodit do spamu. Přiznávám, že jsem z toho při své celoživotní poctivé naivitě dost smutná a že už mě tyhle nejnovější technické objevy v rukou těch nejstarších zištných lidských kreatur unavují. A tak mám chuť přestat všechny tyhle vymoženosti používat a takzvaně držet krok s vývojem, který evidentně neúnosně předběhl vývoj pozitivnější lidské morálky. Jakože z konta zase vyberu hotovost a začnu platit cash, že přestanu sledovat WhatsApp a internet a budu se věnovat jen reálnému životu a lidem, které osobně potkám. No jo, já vím, že žádný extrém není dobrý, no třeba si to ještě do zítřka rozmyslím. A vám přeji ostražitého ducha a obezřetnost, abyste se nenechali nejen v důchodcovském věku napálit. Hezkou neděli vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hudbu střídáme na vlnách Českého rozhlasu Liberec se dalšími zprávami a v nich vám Lenka Marková řekne, že oprava libereckého bazénu se opět prodražuje.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMA zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se znovu prodraží. Celková cena za modernizaci stadionu je aktuálně 970 milionů korun. To je zhruba o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšily předem nečekané práce. Lidé v Turnově můžou využívat nové discgolfové hřiště. Nachází se v části Metelkových sadů. Jamky dál pokračují směrem na Šetřilovsko. Vybudování discgolfového hřiště zvítězilo v loňském kole participativního rozpočtu. České národní parky slaví Evropský den chráněných území. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Ve Francii začne tenisový Grand Slam Roland Garros. Na kurtu se dnes představí 6 Čechů, 2 muži, Menšík a Macháč a 4 ženy. Bousková, Valentová, Krejčíková a Bejlek. Dnes nás čeká zpočátku skoro jasno, během dne pak převážně polojasno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsme moc rádi, že posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a v dalších minutách se můžete těšit na oblíbené krimi příběhy. Miroslav Holubec prošel s vtipem a nadhledem, jak je mu vlastní policejní svodky, a zaujala ho zpráva o tom, že policie zveřejnila fotky svědka loupeže z libereckého fóra. Víc za chvíli, protože teď pro vás máme i citronovou holku nebo touhu a pláč od kapely Jelen. Tak ať se vám hezky poslouchá.
3: Oba to

0: Citronová holka bude dnes opravdu v korzu, jak jsme říkali ve zprávách i v předpovědi počasí, bude až 30, tak nezapomeňte na pitný režim a do vody si můžete právě přidat i kapku citronu. Právě ten vám totiž pomůže vypít víc tekutin a bude zároveň stimulovat i vaše trávení. A teď už na vlnách Českého rozhlasu Liberec je nejvyšší čas vypravit se do světa padouchů a kriminálníků. Úspěšná krádež bývá souhrou několika aspektů a jedním z nich je určitě i štěstí. A právě štěstí chybělo zlodějíčkovi, který nedávno zkoušel loupit v libereckém obchodním centru. Průběh tohoto zločinu nám připomene Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Detektivky a kriminálky v kině a v televizi patří u diváků určitě mezi nejoblíbenější. Lidé zkrátka mají rádi napětí, záhady a jejich objasnění. No tak my vám teď dáme příležitost se jedné takové kriminálky přímo účastnit. Ne tedy úplně přímo, jaksi in natura, ale pěkně z pohodlí vašeho domova, ale přece jen o něco intenzivněji než při sledování filmu. Stačí, abyste si dobře prohlédli fotografie na stránkách liberecké policie v článku s datem 7. května. Tam totiž popisují případ, ke kterému došlo už před více než měsícem, konkrétně 12. dubna kolem 9. hodiny dopoledne. Jakýsi zloděj se rozhodl krást v trafice v obchodním domě Centrum, tedy v centru Liberce, v centru samotného obchodního domu a v podstatě v centru pozornosti všech přítomných. Vešel do trafiky, počkal, až k němu bude prodavačka zády, pak ji srazil na zem, vytrhl z pokladny zásuvku s penězi a dal se na útěk. Jenže karma se dostavila rychleji, než by asi čekal, pokud vůbec něco takového čekal. Jak se tak s pokladnou vrhl do davu procházejících zákazníků, do jednoho vrazil, srážku neustál a rozplátl se na zemi jak dlouhý, tak široký, přičemž zásuvka mu vypadla z ruky. Policie nic takového neříká, ale podle mých informací ta srážka nebyla tak úplně náhodná. Abych použil fotbalovou terminologii, VAR, tedy záznam kamery, neodhalil, jestli měl neznámý kolendoucí nohu u těla, nebo jestli ji vytrčil proti utíkajícímu zloději. Nicméně kontakt tam byl. Každopádně pachatel se zvedl a pokračoval v útěku bez pokladny. Fotografie ve zmíněném článku jsou velmi zřetelné. Já vím, že pachatel měl už tak dost velkou smůlu, ale stejně, jestli muže na nich poznáte, přihlaste se na čísle 158.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I pár vteřin po 8:45 posloucháte Český rozhlas Liberec a pokud si dnes vyrazíte do libereckých lidových sadů na Den otců a matek, deštníky a pláštěnky můžete v klidu nechat doma.
1: Počasí.
0: Čeká nás další horký den. Odpolední teploty se dostanou do rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia, na horách je čekejte do 24. Obloha bude polojasná, saharský prach nám ji ale může během dne zatáhnout a ojediněle se může v horských oblastech přidat i přehánka. Vítr je neslabý a biopředpověď na prostřední dvojce. Pozor si zároveň dejte na klíšťata, mají totiž mimořádně vysokou aktivitu, tak se nezapomeňte po výpravě do přírody zkontrolovat. A alergiky trápí aktuálně nejvíc traviny a také pil jehličnanů. A přidám ještě rekordy. Největší zima byla 24. května v roce 1867 jen 3,5 stupně Celsia. A naopak největší teplo bylo před 73 lety. V roce 1953 jsme naměřili 31 stupňů. A od počasí zase za hudbou máme pro vás do nedělního rána třeba Karla Gotta a jeho Léta prázdnin.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8:40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Do 9. hodiny nám zbývá 7 minut a naše nedělní dobré ráno je tak téměř u konce. Za chvíli od nás další zprávy a po 9. Tomáš Beneš s kulturou pod Ještědem a naláká vás třeba na dvoudenní staročeské řemeslnické trhy v Turnově nebo jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny světlé. Těšit se můžete i na nový seriál Perličky z příběhu Liberecka a neb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory, který dnes začíná. To už je ale z dobrého rána opravdu vše. Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou letní neděli a naslyšenou. Yeah!

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Rampasova ulice v Liberci bude mít nové veřejné osvětlení. Turnov koupí jeden ze závodů sklářské firmy Preciosa za 10 milionů korun. Pouti smíření z Pohořelic do Brna se zúčastnili tisíce lidí, protestujících byly stovky. Dnes nás čeká převážně polojasno, přechodně oblačno a teploty vystoupají až ke 30 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. V Liberecké Rampasově ulici v části Pilínkov přibude nové veřejné osvětlení. Půjde o 9 nových lamp. Postaví je technické služby. Vedení města za stavbu osvětlení zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Na práce naváže ještě oprava povrchu v ulici, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Konečně se nám povedlo dojednat 9 nových světelných bodů do ulice Rampasova. A spojí se to i s rekonstrukcí nebo s opravou povrchu, a takže vlastně ulice dostane i nový kabát a udělá se to celé najednou. Provedou to technické služby města Liberec.
1: Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice. Rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Nachází se v lokalitě Koňský trh, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Koňský trh je zanedbaná lokalita v těsné blízkosti s historickým centrem. Radnice tam postupně kupuje různé pozemky a stavby, aby tam mohla v budoucnu stavět. Areál Preciosy se nachází v aktivní záplavové zóně, takže tam může vzniknout třeba parkoviště. O zeleň v doxech na Českolipsku se stará nová firma. Čtyřletou smlouvu získala společnost Trekvila, která uspěla mezi dalšími čtyřmi konkurenty. Radnice v prvních týdnech po převzetí agendy novým dodavatelem žádá občany o schovývavost. Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, nová firma se teprve seznamuje s jednotlivými lokalitami v doxech i přidružených obcích. Tisíce lidí se zúčastnili včerejší pouti smíření a prvního dne sudeto německého sjezdu na brněnském výstavišti. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelic do Brna si v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Proti akci v ulicích podle policie protestovalo pár stovek lidí.
4: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
5: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
4: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
6: Doučte si dějiny.
7: Tak běžte na tu svou stranu.
8: Já se nechám klidně zavřít.
9: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
5: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
10: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách přímo neopakovaly.
5: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes nás čeká zpočátku skoro jasno, během dne převážně polojasno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty v Libereckém kraji 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být postupně dobré a bio je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, a to včetně křižovatky Pasecká Jitřní. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobrý den ve správný čas na správném místě. V Českém rozhlase Liberec začíná 4 minuty po celé další květnové vydání pořadu s názvem Kultura pod ještědem. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Tomáš Beneš. Za chvíli vás konkrétně nalákáme na chystané dvoudenní staročeské řemeslnické trhy do Turnova. Pak vám přiblížíme jubilejní 10. ročník festivalu Karoliny Světlé a v druhé části pořadu nabídneme premiérovou čerbu Perličky z příběhu Liberecka a neb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Tak se jmenuje náš nový seriál, který dnes startuje. Zveme vás poslechu a jsme na začátku.
6: Kultura pod Ještědem.

šabat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Dvoudenní festival řemesel, hudby a divadla. Staročeské řemeslnické trhy jsou přehlídkou rozmanitosti řemeslné výroby nejen našeho regionu, ale celé České republiky. Jsou jedinečným propojením řemesla a kulturního programu na dvou pódiích. Podrobnosti připojí teď Marcela Beranová z Muzea Českého ráje, která za námi přijela do vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Prohlídkou těch nejlepších řemeslníků z Liberec kraje i celé České republiky. Na jednom místě se sejde 150 šikovných tvůrců, možná víc, to mě opravíte. Platí to tedy pro nadcházející ročník, kolikátý mimochodem a kdo všechno slíbil účast?
1: Tak letos je to 29. ročník a řekl jste to velmi správně, těch řemeslníků bude přibližně 150, to je možná o něco málo více. A těšíme se na to, je to opravdu, nevnímáme to jako obyčejný jarmark. Je to zvlášť o tom setkávání, je to o té
0: atmosféře.
1: Úctě, atmosféře a poctivé práci a o těch materiálech, které ti řemeslníci používají a o těch hodnotách, které se předávají z generace na generaci a to není ty jak z pohledu řemeslníka, tak i z pohledu toho návštěvníka. To je na tom to jedinečné a lákavé. A vy už jste zmínil i to propojení s kulturním programem, tak to celé vytváří takový příjemný celek s mimořádnou energií.
0: Jste to řekla krásně. Jací umělci, jací řemeslníci tam třeba budou? Koho můžeme potkat?
1: Můžete potkat samozřejmě rozmanitou spektrum všech možných řemesel. Keramici, dráteníci, košíkáři. Řezbáři, košíkáři, samozřejmě šperkaři, kováři. Je to prostě opravdu celé spektrum. Ráda bych jmenovala i konkrétní jména a to je vždycky strašně těžké, ale
0: určitě.
1: Jedno prosím bych ráda zmínila
0: určitě.
1: A to je a toho si moc vážíme, že naše pozvání přijal pan sklář, pan Zdeněk Kunc, který přijede s krásnou mobilní velkou prostornou sklářskou pecí a bude předvádět to sklářské řemeslo a ruční výrobu foukaných objektů přímo na zahradě u kamenářského domu. A moc se na to těšíme a možná se návštěvníci dočkají toho, že si sami vyzkouší tu mimořádnou záležitost a získají tuto zkušenost a bude to krásný zážitek.
0: To zní výborně. Dvě pódia, pestrý kulturní program. Povězte nám sobotní program a co byste vypíchla z nedělního programu?
1: Tak sobotní hudební program, ten otevře Big Band z Ušturnov, následovat bude Funny Grass, pak energický děda Mládek Illegal Band, Love Song Orchestra a uzavřou to sobotu, uzavřou folkrokový Moravians.
0: Ano.
1: A ta neděle, ano. Ta nám nabídne koncert kapely Boband, písněmi Boba Dylana, hudební postu Českému rozhlasu v podání The People, ano. Autorský šanson, písničkářky Rozálie s kapelou a celý ten dvoudenní setkání, festival, ano. Řemesel, hudby a divadla uzavře svým vystoupením Michal Hrůza spolu se svou kapelou Hrůzy.
0: Připomeňte ještě jednou ten konkrétní termín a kdy otevíráte vaše brány.
1: Staročeské řemeslnické trhy v Turnově se konají v sobotu 30. a v neděli 31. května. Otevíráme vždy v 9 hodin a celý program, celý den se uzavře v 18 hodin.
0: Pokud nás někdo poslouchá poprvé, kde se celá akce uskuteční a případně, tu už jste vlastně zmínila, od kolika hodin?
1: S návštěvníky se setkáme v městském parku v Turnově, který volně navazuje i na areál Muzea Českého ráje v Turnově a celé je to propojené a potkáme se v 9 hodin ráno v sobotu a celé to skončí v neděli v 18 hodin. Přestože to je prostor, který se zdá být zaplněný, živý, máte tam spoustu podnětů, hodně na co se dívat, hodně s kým hovořit a co poslouchat. Co si dá dobrého. Tak se tam cítíte dobře a máte pocit, že jste jakoby v klidu a že není kam spěchat.
0: Já to mohu jedině potvrdit, to je pravda. Existuje mokrá varianta?
1: Mokrá varianta, to je vždycky velká svízel. To nás trápí, to je ta proměna, kterou my nedokážeme ovlivnit.
0: Rozumím.
1: Dokážeme se připravit na ledacos, ale na počasí nikoliv. Takže mokrá varianta není, ale je to za každého počasí. Důležitá informace, že v parku a Muzeu Českého ráje v Turnově jsme je 30. a 31. za

0: každého počasí.
1: Určitě doražte. Kdo se spolu podílí na této velkolepé kulturní společenské akci?
0: Hlavním pořadatelem je Spolek přátel Muzea Českého ráje, ale tady je to silné a pevné propojení s Muzeem Českého ráje, takže všichni kolegové muzejníci jsou zapojeni do příprav, do organizace, do realizace celé téhle akce. A to je velký dík, protože kolegové napříč svými profesemi, ať už jde o údržbu, ať už jde o archeologii nebo historiky, nebo paní účetní, tak všichni stojí prostě v pozoru a starají se o to, aby se u nás návštěvníci cítili co nejlépe.
1: Na co jsme závěrem zapomněli? Co ještě doplníte?
0: Na co jsme zapomněli? Určitě vrátím se možná k řemeslníkům, kdy jsme nezmínili, že mezi těmi 150 řemeslníky jsou i nositelé důležitých ocenění.
1: Ano.
0: A to je krajské ocenění, mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje, nositelé ocenění Ministerstva kultury a nositel tradice lidového řemesla a také jsou se tam objeví řemesla zapsané na seznamu UNESCO, jako je modrotisk, perličková výroba nebo sklářství.
1: Zve a láká s úsměvem na rtech Marcela Baranová z Muzea Českého ráje. Tak doražte i vy na staročeské řemeslnické trhy do Turnova 30. a 31. května. Jste srdečně zváni. Díky za pozvání, mějte se krásně.
0: Já také děkuji za pozvání a těším se na shledanou s posluchači na staročeských řemeslnických trzích v Turnově.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: teď další tip v našem pořadu Za kulturou. V pátek 29. a v sobotu 30. května se ve Světlé pod Ještědem na Liberecku uskuteční jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny Světlé a náš kolega Zdeněk Rakušan se potká s jednou z organizátorek, Terezou Rafot, a hned na úvod ji požádal o nějaký základní vzkaz pro ty, kdo by váhali, jestli pro ně může být festival Karolíny Světlé něčím zajímavý.
1: Tak letos vše vypukne celkem nestandardně ve 13 hodin před kostelem ve Světlé pod Ještědem, protože chceme oživit scénu kolem pomníku Karolíny Světlé. Samozřejmě jako vždy bude přítomná sama Karolína, kromě toho mnoho dalších herců, kteří nám pomůžou přiblížit tu dobu, kdy ten pomník vznikl v roce 1931, co se s ním stalo za druhé světové války, jak to, že ten pomník nebyl rozstaven, jak to, že přežil, kdy se tam vrátil a co si o tom všem vlastně myslí Karolína Světlá sama.
2: Ve stejném podání jako obvykle?
1: Ano, prozradím, že Karolínu Světlou bude opět hrát Markéta Thalerová, mezi dalšími bude Honza Jedlinský a skvělá Kateřina Kornhojzerová, také z divadla FX Schaldy. Takovým motem letošního festivalu je, aby si ho diváci přišli nejenom užít, ale pořádně prožít. A co se zatím skrývá, je to, že jsme se nechali inspirovat takzvanými cosplay. To znamená, že diváci se mohou přestrojit, mohou dorazit v kostýmech vlastenců, vlastenkyň, mohou se tak vlastně trochu lépe prolnout do toho 19. století, nebo se obléknout dokonce jako některá z postav přímo z děl Karolíny Světlé.
2: Což ale předpokládám, nebude povinnost pro diváky?
1: Určitě ne, já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože nechceme nikoho vystrašit. Chceme jenom inspirovat ty, kteří by o to měli zájem. No a pozor, ještě jedna možnost, jak se velmi aktivně zapojit. Budou to, teď abych zase nevystrašila, taneční s horačkami a závěrečná tancovačka. To znamená, že tentokrát divák nemusí jenom přihlížet, samozřejmě vždycky může, ale může si to i zažít, může si opravdu skočit i s některou z literárních postav z děl Karolíny Světlé, nebo přinejmenším s horačkami a s horáky, bez kterých by nebylo vůbec myslitelné tenhle festival realizovat. Zároveň bych ráda řekla, že festival Karolíny Světlé, byť to tak úplně možná nezní, tak je vlastně úplně pro každého. Pokud jste literární fajnšmekr a nadšenec do Karolíny Světlé, najdete si v tom festivalu mnoho literárního, mnoho dějepisného. Ale pokud ne, tak stejně ten festival ve Světlé pod Ještědem je skvělým cílem nějakého denního výletu, protože je to vlastně takový tobogán 19. stoletím. Všude kolem vás víří kroje, všechno se odehrává s humorem, vtipem. Je tam spoustu kreativních dílen pro děti, spoustu jídla a pití, krásné výhledy, rozkvetlé louky, prostě vždycky pecka.
0: No, dalo by se mluvit s Terezou Rafot o chystaném 10. festivalu v Karolíně Světlé ještě dlouho, třeba o další letošní novince, hospodském kvízu a o tom, co tentokrát vymyslela pro nejmladší účastníky Lesní pana, o dobové módní přehlídce, malířském workshopu, výstavě historických fotografií pod Ještědí nebo o možnosti ubytování zpátka na sobotu přímo v místě konání festivalu. Všechny informace ale snadno najdete na internetu. Stačí zadat do jakéhokoliv prohlížeče Festival Karolíny Světlé 2026 a nebo navštívit přímo festivalovou stránku na Facebooku či Instagramu. Tady je Český rozhlas Liberec. Dobrý den.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Jedna lidová moudrost praví, když je člověku smutno, kniha ho vyslechne. Možná, že to tak máte i vy. Knižní tipy a novinky představí znalec literatury Martin Frič z Liberce.
1: V novinkách tohoto týdne, v knižních novinkách, pro vás máme připravené 3 knížky. Jedna zamíří do historie a moc zajímavě, druhá je moc pěkný román, třetí je dobrá detektivka. Nejprve historie druhé světové války a zajímavý pohled polského autora. Je dobré podívat se na naši historii očima třeba právě Poláků. Knížka se jmenuje Jenom ať si nemyslí, že jsme kolaboranti, dlouhý název, Protektorát Čechy a Morava 1939 až 45 je podtitul a napsal ji Piotr Majewski. Tenhle výtečný znalec období druhé světové války v Evropě se zamýšlí na českém příkladu nad spoluprací nebo pasivním odbojem nebo přizpůsobením se jak elit, tak běžných občanů těžké době protektorátu. Najdete tu prezidenta Háchu, generála Eliáše, ministra propagandy Moravce, zkrátka intelektuály, obyčejné Čechy, politiky, tihle všichni museli tou dobou nějak těžko projít, někdo to zvládl lépe, někdo hůř, a Piotr Majewski v knížce Jenom ať si nemyslí, že jsme kolaboranti, to moc pěkně mapuje. Román s krásným názvem Kořeny jabloní. Napsala ho Veronika Kratochvílová a v jednom domě se potkávají starší paní Magdalena a 37letá Lenka, která začíná novou životní etapu. Dopis, který přišel bývalému nájemníkovi, tyhle dva osudy spojí a odehrává se příběh. Moc pěkný románový debut, dvě hrdinky, rozdílné generace, velmi citlivé téma a je to taková i oslava knížek, vyprávění, psaní. Veronika Kratochvílová, Kořeny jabloní. No a nakonec můžou zpozornit nejenom Trampové, ale i všichni čtenáři a čtenářky detektivek, protože je tu Jaroslav Velinský, převzdívkou kapitán Kit, a případ výjimečné Klibny. Víte, co to je Klibna? Nechte se překvapit. Je totiž konec června roku 64. Příležitostný detektiv Otta Fink jde podél přehrady v hostivaři a najednou se vynoří nahá dívka, nápadně podobná tenisové hvězdě, a děj se rozbíhá. Jaroslav Velinský, případ výjimečné Klibny.
0: Říká na závěr Martin Frič. Takové bylo dnešní knižní okénko kultury pod deštěrem Českého rozhlasu Liberec. Chvíli se zahrajme.
2: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

Hezké nedělní dopoledne všem Janám, Vanesám, které dnes 24. května slaví své jmeniny. Tak tedy vše dobré. A kam vyrazit? Třeba rovnou dnes o 10 hodin. Vedejte se na malé putování, které může mít pro vaši rodinu velký význam. Čeká vás 10 stanovišť s různými úkoly, otázkami i náměty k zamyšlení. Trasa začíná v Libereckých lidových sadech u fontány a končí u turistického přístřešku pod Libereckou výšinou. Je to v podstatě taková kulturně sportovní disciplína, karta s rodinou je k vyzvednutí v občerstvení u jezírka anebo ve vstupní hale zoo. Cílem není být nejrychlejší, ale už užít si společný čas, popovídat si a být spolu. Jinak dneska od 15 můžete prožít další fajn odpoledne, připomenutí Dne matek a otců v jednom. Užijete si nedělní odpoledne s aktivitami pro celou vaši rodinu. Co vás čeká? Lanové a skautské aktivity, strom vděčnosti, vystoupení světlohlásku a rodinná stezka. Tak tedy Liberecké lidové sady u fontány opět vedle zoologické zahrady. Zítra v pondělí 25. o 19 hodin tip na one-man show na kus řeči, která už roky baví publikum po celé republice. Legendární český herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil slaví neuvěřitelných 75 let a své životní jubileum se rozhodl oslavit tam, kde to má nejraději na jevišti mezi svými diváky, tak tedy Liberecký dům kultury zítra o 19 hodin. Další pozvánka na druhý koncert cyklu komorních koncertů v obřadní síni Liberecké radnice nabídne jedinečný pohled do hudebního světa francouzského baroka, tak tedy 26. května od 18 hodin. Přijďte si užít s dětmi pohádkový příběh, který vám představí žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ Jablonec nad Nisou. Čeká vás mini opera plná hravosti, pohybu známých melodií. Představení se uskuteční 27. května na letní scéně Eurocentra ve dvou časech od 9.30 a od 16 hodin. Tip na středu 27. kulturní dům Krystal Česká Lípa láká na hudební pochoutky uvařené z brazilských groovů, afrobeatů, funku, reggae i jazz improvizace. I to bude stát určitě za to. Ve středu 27. od 18 hodin pozveme do Severočeského muzea na přednášku Ivana Rouse s názvem Češi a další národnosti za druhé světové války v Liberci. Kolik Čechů, Němců, Francouzů či například Osterbereitů žilo v Liberci během druhé světové války? Je vůbec možné zjistit, kolik Čechů žilo v Liberci a jaký osud po válce potkal více než 10 000 cizinců? To vše se dozvíte v zajímavé přednášce. Bavte se, příjemné kulturní zážitky a krásné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Liberec.

0: Perličky z příběhů Liberecka a neb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Tak se jmenuje náš nový seriál, který dnes startuje. Jeho autory jsou Františka Dudková, Párisová a Marek Sekyra. Oba pracují v Liberecké krajské vědecké knihovně, takže literárních příběhů z našeho kraje znají opravdu hodně. O některé z nich se s vámi v 10 dílech našeho nového seriálu podělí. Řeč bude o sportu, sklářství, putikách, nálevkách, poutnících a turistech, o dětech, o škole i erotice. Nebude to žádné nezáživné akademické povídání, spíš takový lehkým perem a s vtipem napsaný literární bedekr. Jeho autoři si ho také sami načetli, v ukázkách pak uslyšíte i Miroslavu Pleštilovou, mimo jiné libereckou rodačku a herce Svatopluka Šulera. První díl seriálu je, ačkoliv je za okny skoro léto, věnován zimním sportům. Literární putování za zimními sporty právě začíná. Hezký poslech.
1: Zimní bouře samotáře nezří, na rychlých prknech v mlžném močále.
2: Co to blábolíš?
1: Lákám na literární putování za zimními sporty básní Rudolfa Kaušky Přání. Chodíš ráda na běžky?
2: Moc ne.
1: Tak to by Josef Schmidt nebyl tvůj oblíbený učitel.
2: Proč ne? A kdo to vůbec byl?
1: Spisovatel a učitel, který v 80. letech 19. století zavedl výuku lyžování, aby usnadnil dětem školní docházku. Opatřil si z Norska pár lyží, které byly později vystaveny ve Smržovském muzeu jako první lyže v Jizerských horách.
2: To bych v zimě nejspíš nechodila do školy.
1: A nenudila by ses?
2: Vůbec ne. Četla bych si. Třeba o klání horalů ve skocích na lyžích, jak je vylíčil v románu Hučící země Bernard Horst. Děj zasadil do okolí Tanvaldu a Desné, které nazývá fiktivními jmény Harmar a Olberov.
3: Byl však v Olberově ještě jeden muž. Karel Snaha se jmenoval. Brouzdal po závodních drahách, zalikal se téměř, když spatřil signální vlajku, závodil a schnul strachem z úrazu. Bál se, byl po čertech zbabělý. Však to není jen tak, přemítal. Skočíš a polámeš si hnáty. Provaloval se celou noc před závodem v houni a vzdychal do temnoty. Díval se žalostně na svou rusou usměvavou ženu, jako by ji tu měl zanechat. Nastoupil okamžik, kdy závodníci s čísly na prsou se už seřadili. Pak došlo na sahu. Přešlapoval, podupával, přitahoval si opasek. Vzpomínal na jizbu doma, na ženu a ohniště. Lítost se mu drala do očí. Za okamžik už viděl zčernalé střechy Harmaru, když se řítil prázdným vzduchem. Dopadl na obě nohy, nahnul se, jako by ho ze strany udeřili, a už se válel v rozvířeném sněhu. Ale když se ocitl nahoře mezi svými, usmíval se pln vděčnosti. Bude téměř až do úsvitu vyprávět Julce o svém krkolomném skoku, vyděsí ji dokonale. Dokáže jí, že se provdala za skutečného muže.
1: To jsem nečetl. Zdá se, že tradice zimních sportů je v Jizerských horách opravdu dlouhá. Jizerská padesátka, která se poprvé jela v roce 1968 a později se stala připomínkou tragédie pod Huaskaránem, je proti tomu poměrně mladý závod.
2: I přesto je s ní spojena řada vtipných textů. Třeba ten od Miloslava Neverlého v knize Vyznání Jizerským horám o svérázném cestovateli z hnojového domu na Jizerce Gustavu Ginslovi.
3: Jako prérijní indiáni čekají na příchod bizonů a eskimáci na tah sobů, aby si na dlouhé měsíce obstarali potravu, tak čekal Gustav na proslulý lyžařský závod Jizerskou padesátku.
1: Nebo vyprávění Jana Šebelky ze stejné knihy nazvané Popis jednoho zápasu.
4: Šoupeme nohama, nadáváme, vtipkujeme. Láďu rychlejší proud vynese ke kraji. Ztrácí se mi z očí zrádce. První sjezd, hromadné pády a pokyny horské služby. Tak se vyhnu kupě asi 20 závodníků. Je to koule, z níž čouhají lyže, hůlky, ruce a nohy. Starší chlápek se šedivými vlasy odhazuje zlomenou hůlku. Vytrhne jednomu postávajícímu divákovi utratit tu jeho a okamžitě se vrací do nekonečného proudu lyžařů.
2: Co teprve jet na běžkách z Jizerských hor až na Slovensko, tak jako hrdinové knihy Cvoci od Miloše Zapletala. To bych nezvládla. Prostě cvoci.
1: Dobře. A co sáňky?
2: Sáňky, jo.
1: To by se ti zamlouval asi nejvšestranější sportovec Liberecka, německý spisovatel a horolezec Rudolf Kauška, vítěz prvního mistrovství Evropy v jízdě na saních na Ještědu. Svého posledního mistrovství Evropy se zúčastnil v neuvěřitelných 68 letech. Mohli bychom taky vyrazit.
2: Dobře, když mě vždycky vytáhneš nahoru.
1: To věřím, že by se ti líbilo. Myslel jsem spíš svištět z kopce jako o závod, jako v povídce Sáňkování o ceny německého libereckého spisovatele Karla Bayera z roku 1923.
4: Také pan Mateš udělal ve svém kamenolomu už v poledne padla, aby si mohl jít se svojí milou ženuškou, s paní Madlou, prohlédnout ceny a ten schon. Kdybych jen byl o 10 let mladší, já bych se hned těch závodů zúčastnil. Bylo by přece hezký, kdybych to prase nebo i některou jinou z těch dvou cen mohl vyhrát.
3: Nežvaň takový hlouposti. Ty s tvejma tuhejma kostma chceš předvádět takový bravůry, aby sis vas a kostě přitom dolámal. Buď rád, že máš zdravý údy. Takový umělecký kousky ponech mladým lidem.
4: Cože? Já a tuhý kosti? Já ti to dokážu, že je takový nemám. A teď se zrovna a just závodu zúčastním, ať se ti to líbí nebo ne. A když to prase vyhraju, tak budeme mít radost oba.
3: Ne, Matesi. Prosím tě moc hezky, nedělej takový hlouposti, uvidíš, bude to tvoje zkáza. Prase si přece můžem koupit, když ho zrovna musíš mít. Máme ty 3000 zlatých ve špárkase. Ne, ne, v žádném případě nedopustím, abys jel.
4: Můžeš si mektat, jak chceš, ženská, však ono mě to život stát nebude. A s těmito slovy šel do kanceláře Bouzliváka, zaplatil 2 zlatky za vklad a dostal potvrzení a startovní číslo 13.
3: Ne, muži, to, co ty konáš, to si ani nemůžeš zodpovědět. Ty snad musíš mít nějakýho brouka v hlavě. Samotnýho tě na žádný pád jet nenechám. Když už to musí bejt, pojedu s tebou. A když přijdeš k úrazu, budu aspoň taky postižená a budeme pak spolu snášet všecky ty budoucí útrapy.
4: Pojď domů, Madlo. Pojď si všechno připravit, ať to zítra máme po ruce. A když to bude možný, aby jsme vyhráli to prase, taky s druhou nebo se třetí cenou bych byl docela spokojený. Novou zubní protézu bych mohl moc dobře upotřebit. Vždyť už nemám žádný vlastní zub v hubě. A šněrovačka? Neudělala by ti dobrou službu? Ha? Od té doby, co si sloni v létě párkrát vetřela tu speciální prsní vodu? Inu, vždyť víš.
2: Konečně taky nějaká žena.
1: Ženy asi tenkrát moc nesportovaly.
2: Ženy? A co třeba Anna Hanušová z Dolních Štěpanic, vítězka mnoha lyžařských závodů? Psala také divadelní hry a v tisku publikovala vzpomínky na své závodění. A uměla se i zasmát sama sobě.
3: Jedna z účastnic upadla a sjížděla po ledě dolů. Chtěla jsem pomoci. Zvednu levou nohu s lyží a vší silou udeřím do ledu. Led však nepovolil a já padám na levý bok, hlavou dolů. A letím po kopci dolů. Zděšení bylo přerušeno silným zaklením pana předsedy wrestlera Ořovského, který mne na druhý svět doprovázel. Husa hloupá, tohle provede naše nejlepší lyžařka. Já letím a při letu odhazuji hole. Najednou se točím. Za sebou slyším výkřik. Už je mrtvá. Točí se kolem své osy. Letím do Kozelského potoka, kde začínal vysoký les. Jeden menší strom byl zavátý sněhem po větve, chytnu se jich vší silou, zakroužím kolem kmene, o niž se nestydatě uhodím, ale i zarazím. Tímhle závěrem končila moje závodní dráha.
1: Vidíš, mohla bys být její následovnicí. Navíc, když je krásně, to jiskření sněhu, až oči přechází.
2: Ty mluvíš jako Aleš Lyžec.
1: Kdo to je?
2: Josef Aleš, bratranec známého malíře Mikuláše Alše, byl horlivým propagátorem lyžování. snažil se prosadit novotvar lyžec místo slova lyžař, které dle něj označovalo výrobce lyží. Jenže nové slovo se neujalo, tak ho přijal alespoň jako své přízvisko. Napsal poetického průvodce obrazy horské zimní krásy.
3: Že Němci dovedou těšiti se z krajinné krásy i v zimě, víme dobře, ale nedbáme vyrovnati se jim v té příčině ani ve svém nejbližším okolí. Mohli bychom na prstech jedné ruky spočítat i těch několik odvážlivců z blízkých měst, jimž napadne dostoupit ještědu v zimě. Ale člověku duševnímu jsou zimní výlety rozkoší smyslů, myšlenky a citu, osvěžením, posílením a očistou těla i duše. Ano, může se stát i svátečnímu turistovi, že neuzří na ještědu ničeho, kromě příšerné mračné mlhy, která táhne plání a ojíněným lesem jako smrti jedovatý dech. A zvláště obrejlenému zdá se strašlivou. Ale vždyť můžete vydat se na ještěd jen, když jest po Vánici skvělý.
1: No prosím, tak tedy vyrazíme.
2: Domluveno. A vy můžete vyrazit s námi na příští literární putování, tentokrát po stopách od Frieda Preusslera.
1: Těší se na vás
2: Františka
1: a Marek.

dosportováno, doposloucháno. V příštím díle našeho nového seriálu s názvem Perličky z Liberecka se vypravíme po stopách libereckého rodáka, německého spisovatele, píšícího především pro děti, Otfrieda Preußlera. Ostatně k poslechu vás pozvali i naši průvodci literárními příběhy Františka Dudková, Párisová a Marek Sekyra. Seriál vznikl za dramaturgického vedení Petra Gojdy a v režii Vladimíra Ruska letos na jaře. Snad jsme vás i tentokrát inspirovali na místa, kde se něco děje. Pokud tomu tak je, jsme za to rádi. Zvali jsme vás na chystané dvoudenní staročeské řemeslnické trhy do Turnova, na jubilejní ročník festivalu Karoliny Světlé do Podještědí. Následovali další typy, kam vyrazit, knižní okénko nebo premiérová rozhlasová četba s názvem Perličky z Liberecka. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Hodkovicích nad Mohelkou je od pátku technoparty. Obyvatele i dnes v noci obtěžoval hluk. Na průtahu Mimoní na Českolipsku vodohospodáři mění stoleté potrubí. Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila střelce. Muž po převozu do nemocnice zemřel. Dnes nás čeká převážně polojasno, přechodně oblačno a teploty v Libereckém kraji vystoupají až ke 30 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Obyvatele Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku i dnes v noci obtěžoval hluk z technoparty. Policie podle mluvčího Vojtěcha Rubovského dostala další stížnosti na rušení nočního klidu. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku, dnes v poledne by měla skončit. Účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kauerová pořadatele už v sobotu vyzvala, aby technoparty kvůli hluku ukončil. Tento ale odmítl. Malá ulice v Mimoni na Českolipsku je zúžená kvůli výměně vodovodu. Severočeská vodárenská společnost tam mění potrubí staré 100 let. Práce na zhruba 300-metrovém úseku potrvají přibližně do poloviny července. Na ně pak navážou opravy povrchů. Protože jde ve městě o jedinou cestu od Dox a Ralska směrem na Českou Lípu nebo Liberec, denně malou ulicí projedou tisíce aut. Podle starosty Petra Krále za hnutí ANO by ulice po většinu času měla zůstat průjezdná. Liberecké malé divadlo se dnes promění v soutěžní prostor. V 10 hodin dopoledne tam začala soutěž v klasickém a moderním tanci. Je přístupná i pro veřejnost, pořádají Liberecká baletní škola Malex. Kromě ní bude soutěžit dalších 15 tanečních škol z celé České republiky. Doplňuje vedoucí školy Malex Alexej Jurakov.
3: Se 100 tanečními čísly. Se během jednoho dne vystřídá 220 účastníků. Přejedou tento rok třeba například z Prahy, z Plzně, pak ze Zlína, z Ostravy, z Olomouce.
1: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk je zraněný a je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
4: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2.
2: Počasí.
1: Zpočátku skoro jasno, během dne převážně polojasno, odpoledne jen ojediněle přehánky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26. Vítr bude vát mírný od severozápadu, bio je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli rekonstrukci vodovodního řadu je uzavřená ulice Ostašovská v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dobré.
1: Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
2: Koukám, že tady přenáší to do éteru rovnou.
3: A nebojte, vás vystřílím.
2: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
3: Jo.
1: Ani jsem nestačil zazvonit.
4: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
1: I potraviny nesu sebou.
4: No tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
1: Dokonce jsi vzala a minule to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
4: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
1: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
4: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
1: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
4: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
1: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
4: No právě, no to
1: se
4: jde
1: na nic.
4: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
1: Jako máš a vyváš? Vůni? Typ?
4: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
1: Naděj dělá všechno úplně jinak a postaru. Osvědčené recepty.
4: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
1: Jak často to dělala?
4: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
1: To bylo jako u nás.
4: Taky, viď. No.
1: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
4: To jsem na to zvědavá, teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka, nebo něco takového, že?
1: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
4: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
1: Toho černého bezu.
4: Ty směsi s tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
1: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě ho slouchá.
4: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
1: Začínáme za chvíli.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
4: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
3: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadio, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny?
4: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
3: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
4: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
3: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
4: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
3: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
4: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
3: Tak jo, Naďo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
4: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Pochoutkový rok.
3: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
4: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
3: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
4: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
3: Teď to tedy přivedeme k varu.
4: No, už to začíná hezky vonět.
3: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
4: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
3: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
4: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
3: Chceš, máme ještě jeden?
4: Tak dáme ještě vanilkový.
3: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
4: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
3: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
4: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
3: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
4: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
3: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
4: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
3: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko? Kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
4: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
3: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
4: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
3: Polévka jako dezert.
4: Potěší vás.
3: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
4: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
3: Sejmul. Já tě sejmul.
4: No, já se rozhlasově.
3: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší tepelnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce anebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před svou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče. Já jsou vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal... To se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
4: Počasí.
3: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole, na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci a sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kinuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec na dvou sídlištích vyznačí nová parkovací místa. V Jablonci nad Nisou se dnes koná podještěcké derby a policie ho vyhodnotila jako rizikové. Rusko podle Ukrajiny útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orešník. Dnes nás čeká převážně polojasno, přechodně oblačno a teploty vystoupí v libereckém kraji až na 30 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Na libereckých sídlištích Františkov a Staré Pavlovice přibydou nová parkovací místa. Jde o stání, na kterých lidé aktuálně parkují nelegálně. Vedení města nechá plochy vyznačit a tím je legalizuje. Ve Františkově jich vznikne 233, ve Starých Pavlovicích pak 435. Značení zajistí technické služby, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
2: Měli by to dělat během léta, kdy na těch sídlištích je menší provoz a tu kapacitu na to mají. A samozřejmě ještě předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravý asfalty nebo na porušené komunikace.
0: Podobná opatření chystá město i na dalších sídlištích. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlédnou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
3: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev, nastoupil Cyril, po svém utí koši, kdy se postavil na zadní, je ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvli zpátky a neprošli.
0: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. Policie návštěvníkům doporučuje, aby přišli s dostatečným časovým předstihem. Kapacita hřbitova v České Lípě se zvýšila bezmála o 200 míst. Radnice vybrala firmu, která místo části ohradní zdi postaví nové kolumbárium. Úpravy budou stát přibližně 7,5 milionu korun. Stavba by měla začít po podpisu smlouvy v následujících dnech a měla by být hotová ještě letos. Podobné kolumbárium už několik týdnů staví také v Doxech. Podle nezávislého starosty Romana Fajbíka bude dokončené v říjnu. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešník. O úderu hypersonickou raketovou střelou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešník s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm dva mrtví a desítky zraněných.
1: Počasí.
0: Převážně polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne jen ojediněle přehánky, takové počasí nás dnes čeká v libereckém kraji. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni, na horách pak mezi 23 až 26 stupni. Vítr bude vát mírný od severozápadu, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Úplně uzavřená je silnice 3. třídy číslo 279-21 u obce Hrubá Skála, a to v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Liberec, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, začíná další setkání u tohoto technického zařízení. No a koho vám dnes představím? Bude to mák. Tak si říkáte, bude se tu čarovat. No možná tak trochu s naším zdravím a s naší regenerací, protože tím mágem je saunový mák. Za chvilinku ho představím a jim pan Pavel Hofrichter. Za chvíli ho i přivítám, stejně jako vás. Takže dobrý poslech a hezký den. Ještě jednou vás zdraví Český rozhlas Liberec.

0: ten úvod byl tak trošku tajemný. Mák, saunový mák, pan Pavel Hofrichter, přední český odborník na saunování, zakladatel České asociace saunérů a propagátorů zážitkového saunování. Působí pod jménem nebo značkou, jak už jsem říkal, saunový mák. Tak tohle to uvádí internet, když si zadáte jeho jméno. Jestli to tak je, nebo co dalšího, tak to se dovíte přímo od něj, nebo je dnes naším hostem pan Pavel Hofrichter. Krásný dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Jak to, že jste přišel k tomu mágovi, saunový mák?
1: Tak já si myslím, že na začátku byly asi dvě deci vína, pak si člověk řekne, že ta saunová magie je skutečně magie, a takže jenom kousek je k mágovi. A ono to navazuje vlastně na všechnu tu historii, protože sauna má bohatou historii a vždycky tam byl nějaký mák, nějaký průvodce saunováním, nějaký šaman, který provázel ty lidi s tím saunovým procesem. Takže když jsme vlastně začali dělat to zážitkové saunování, tak byl jenom kruček k tomu, aby tady byl nějaký mák a měl to pod palcem.
0: Tak jste si na mága zvyknul. Se říká vám tak někdo třeba mágu, Pavle?
1: Určitě, jo, říkají lidi mágu, takže vstoupilo to do širokého povědomí.
0: Vy jste zakladatelem, nebo stojíte za zdrojem České asociace saunérů. Co taková asociace vlastně dělá? Co máte na starosti, nebo jaké jsou výhody být vaším členem?
1: Je to vlastně taková platforma,

0: a vytváří takzvané saunové divadla nebo třeba herbal procedury a v tom se soutěží a my vlastně ve světě zastupujeme tu českou saunovou komunitu a pořádáme Sauna Fest, což je mistrovství České
1: se
0: republiky.
1: K tomu Sauna Festu se určitě dostaneme. Ono vlastně dneska, když se člověk dívá třeba na zpravodajství, tak najednou zjistí, že asociace a různá sdružení jsou v podstatě dneska už čehokoliv. Kolik máte členů? Jako je o to vůbec zájem?
0: Je tam několik desítek členů a my to máme jako takové hodně volné členství, protože těch saunových mistrů vlastně neustále přibývá. Je to zejména pro lidi, kteří vytvářejí ten program v té sauně. Zájem určitě je, protože i ty soutěže a i ty setkání, které jsou, tak vlastně jejich neustále větší množství a ta platforma nebo ta komunita se vlastně rozšiřuje.
1: Člověk si na začátku řekne, to je těch 90-100 stupňů, pak skočím do nějaké nádoby, do nějakého sudu, bazénku s ledovou vodou. Pokud mám saunu někde v přírodě, tak když mrzne, tak vyříznu v rybníku, kousek ledu tam skočím. Ale ono je to mnohem širší, i ty rituály. A právě o tom si budeme povídat s dnešním hostem, kterým je pan Pavel Hofrichter, ještě jednou saunový mák.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Téma sauna, saunové rituály, zdraví, to je téma dnešního setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Naším hostem je pan Pavel Hofrichter, už jsem říkal, že je zakladatelem asociace, České asociace saunérů, ale to už je dneska, když to tak řeknu, vlastně vymazlené do dokonalosti. Kdy vůbec to saunování vzniklo, nebo jak se přišlo na to, že nám to dělá dobře, nebo kde vůbec se teď nejvíce věnují tomu saunování?
1: No, pokud si podíváme jako hodně hluboko do historie, tak samozřejmě jsou kořeny takovou kolebkou saunování, a to všichni vědí, je Finsko, a tam po staletí a tisíciletí se vlastně ta sauna stala běžnou součástí života Finů. Třeba před stolety se všichni Finové ještě narodili v sauně, protože sauna byla takovým centrem toho setkávání na té vesnici a měla spoustu funkcí, a kromě jiného se v té sauně i rodili děti. Takže ta historie je určitě bohatá. Pokud se podíváme na tu českou historii, tak samozřejmě na území Slovanů jsou popisované místnosti, kde se lidi prohřívali, protože i u nás byl chlad a zima, což je tak samozřejmě pak snadné to vyřešit tím, že se někam půjdeme prohřát. A v té novodobé historii třeba zážitkové saunování má třeba 15 let, 17 let života, protože předtím vlastně ty sauny byly jenom malé místnosti, kde se lidi přišli spotit a kde vlastně žádný program, žádný zážitek jste neočekávali, a dneska je to naopak, dneska ty lidi jdou do té sauny za tím zážitkem.
0: Já mám takovou laickou trapnou otázku, vy se budete smát, vy jste to říkali, jdu se prohřát, a já když budu pracovat a venku bude 30, tak já se tak prohřeju a propotím. Má to stejný efekt, nebo to je něco jiného?
1: Je to výborný. V létě jít do sauny, hodně lidí to nedělá. Některý saunový provozy i zavřou na léto, což teda my určitě nedoporučujeme, protože to celoroční saunování, pravidelný saunování má smysl, a právě v létě tím, že chodím do sauny pravidelně, tak třeba zlepšuju svoji termoregulaci, termoregulační schopnost organismu, a třeba právě takový ty výkyvy teplot, přílišný horko, nebo to, že přijde nějaký chlad a tak dál, tak líp vnímám a líp na to reaguju. Takže určitě, my jsme se saunovali v létě, kdy bylo 33 stupňů, a pak vyjdete z té sauny, dáte si to ochlazení, a potom ochlazení vám přijde, že vůbec taková teplota venku není. Takže se člověk jako lépe přizpůsobí a klimatizuje právě i na ty nepříjemné třeba letní podmínky.
0: Já jsem to tedy myslel tu otázku úplně jinak. Vy jste samozřejmě odpověděl, a to je taky dobře, taky bych se na to ptal, ale ta moje otázka byla, vy jste říkal, že do saunu se jde člověk zapotit, já pak budu pracovat na poli, teoreticky, tam se udřu, bude ze mě, jak se lidově říká, lejt, budu propocený, zahřeju se, srdce zrychlí svůj tep a tak dále, pak si stoupnu do průvanu, někam prochladnu, zpravidla na stydnu. Prosím vás, má to aspoň trochu společný efekt, nebo je to něco ale úplně jiného?
1: Určitě to nemá společný efekt, a ta známka to, že se člověk potí, tak samozřejmě to může být jako společné s tou saunou, a občas se říká, že v tom bagru nebo v nějakém traktoru je sauna, protože tam není třeba klimatizace.
0: Jo, to už dneska neplatí. Kdybyste viděl dneska, já jsem viděl traktor, který oral. Pane bože, to už je normálně jak místnost při řízení atomové elektrárny. Jo? Tam jsou navigace, všechno, takže on tam sedí.
1: Takže už tam není
0: příjemná klimatizace. Přesně. To už není jako, že když se sklízelo obilí, tak traktorista nebo kombajner večer celý od prachu v gumákách a v monterkách šel spláchnout ten prach do spory, to už je. Přesně. Já myslím, že to už je všude minulost, tohleto.
1: To je pravda, takže o to víc potřebujeme tu saunu, aby jsme, ale rozdíl mezi tím prostorem, kde je nám horko až nepříjemně horko, a saunou je ten, že v sauně je nám příjemně horko, a je to ten prostor pro tu relaxaci, takže my to vyhledáváme právě, protože je nám to příjemný.
0: Pavel Hofrichter, dnešním hostem v Českém rozhlase Liberec.

0: Setkání u mikrofonu pokračuje, povídáme si o sauně, o saunování. Samozřejmě všichni víme, že princip saunování je zahřejeme se, schladíme se, ale do toho pak vstupují různé místnosti, sauna nebo místnost, já nevím, jestli to můžu vůbec nazvat sauna, ale bylinková, solná, nějaká i další. Souvisí to s tím, má to nějaký vliv? Teď nechci říct na naše zdraví, to určitě, ale je to rozdíl?
1: No tak rozdíl to je minimálně v tom, že každá ta sauna může mít jinou teplotní úroveň, takže právě třeba ta bylinka nebo ta biosauna, která, kde je nižší teplota, tak může být vítaná právě třeba pro lidi, kteří se saunou nemají tolik zkušeností a nechtějí jít rovnou do nějaké vysoké teploty, nebo třeba pro rodiny s dětma, nebo pro seniory. Takže určitě je dobré, že ty sauny nejsou stejné, mají po každé trošku jiný design, jiný charakter, jinak jiná hudba je tam třeba, jsou tam bylinky, takže nás to může hezky jakoby nejen zahřát, ale i naladit a pomoct nám relaxovat.
0: Takže asi na každém z nás, co si vybere, zdali saunu s vysokou teplotou nebo potom ty příjemné místnosti s těmi blinkami a tak dále.
1: Je rozdíl, nebo to může kombinovat.
0: A nebo kombinovat. Hmm. Je rozdíl, když je sauna, kolik vůbec má mít správná sauna stupňů, protože když někdo, já si pamatuju, že když jsem chodil, teď jsem to tedy vynechal, tak vím, že chlapci se předháněli, že tam měli třeba i 110 stupňů. Hmm. Je to vůbec už zdravé nebo ještě zdravé?
1: Já jsem byl v sauně, nejteplejší sauně v mém životě, a to v Japonsku, na jednom japonském ostrově, a tam bylo 160 stupňů, je to nejstarší japonská veřejná sauna.
0: To už sublimujete pomalu.
1: Bylo to teda jenom opravdu na pár minutek, nejdýl tam vydržely ženy, kterým bylo přes 80 let, ty Japonky, a vypadaly velmi zdravě a že tam budou ještě velmi dlouho, takže v té vesnici ta sauna je taková jako hodně komunitní, ale to je extrém. My doporučujeme, aby sauna příjemná měla do těch 90 stupňů. Ono dokonce ve Finsku je zvyk, že ty sauny nejsou příliš horké. Oni Finové rádi polívají a když polejete ty kamna, tak se zvyšuje vlhkost v té sauně a vlastně roste takzvaná pocitová teplota. Takže je dobré, když ta pocitová teplotní křivka je vzrůstající, ale je to jenom pocitová teplota, takže třeba v Litvě, v Lotyšsku se topí na 75-80 stupňů, je to maximum, ale ta vlhkost je tam velká, takže teplota je tam jako pocitově velmi, velmi vysoká.
0: Kdybychom teď dali takový návod na správné saunování, tak jak by to mělo vypadat, kolikrát bychom měli jít do toho horka, kolikrát se schladit?
1: Tak my s oblibou říkáme, že je důležité poslouchat svoje tělo. To znamená, že není úplně exaktně řečeno přesně počet sekund, minut, kolik mám strávit v potírně a jak dlouho mám být v relaxační místnosti a tak dál, ale pokud chceme nějaký návod, tak je asi dobré být v té sauně tak, jak je mi to příjemný, ale zhruba tak těch 12-14 minutek. Potom si dát ochlazení, protože to je nedílnou součástí té sauny, takže schladit se a jít odpočinout. A nejít hned zpátky do té sauny, ale dát si právě nějaký ten relaxační čas. A tohle celé můžeme opakovat třeba třikrát. Ale zase je úplně individuální. Někdy do té sauny půjdete na jeden ten cyklus a někdy půjdete na pět. Takže není nic špatně v sauně.
0: A má to vliv, tedy kladný vliv na zdraví, i když tam půjdu jenom jednou třeba?
1: Určitě, určitě. Důležitá je ta pravidelnost, protože když budu chodit do sauny každý týden, tak je to důležité pro to zdraví a ta naše obrany schopnost a podpora imunity bude daleko lepší. To znamená, že budeme méně nemocní a když už ta nemoc přijde, tak má klidnější průběh. Takže určitě doporučujeme chodit celý rok, každý týden do sauny.
0: To ochlazení, to může v očích mnoha být hrozná, hrůzná záležitost, protože rozpařený skočit do ledové vody, to by naše babičky řekly, dyť ti praskne srdce. Má to vůbec, řekněme, když člověk jde ze začátku do sauny vůbec dělat, anebo se má třeba osprchovat vlažnou vodou? Jaký je tady postup?
1: Může to být přesně, jak říkáte, vlažná voda. Může to být o tom, že se jenom projdu na čerstvém vzduchu a to ochlazení je vlastně vlastně pobytem jakoby v tom chladnějším prostředí venku. Byli jsme ve Finsku, šli jsme do jezera, kde bylo při venkovní teplotě minus 11 stupňů, taková jako skoro už ledová tříšť. Bylo to velký dobrodružství, ale zvládli jsme to. Na druhou stranu to není to nejnutnější, aby jsme šli do nějakého ultraledového bazenku. Pokud nám to nevyhovuje, tak skutečně si můžeme dopřát příjemnou vlažnou sprchu.
0: Já už se těším, protože v tom příštím vstupu posloucháte setkání u mikrofonu s Pavlem Hofrichtrem. Já se přiznám, že se velmi těším na ten další vstup, protože bude řeč o saunových rituálech, jejich hodně možná člověk si řekne, co to je, tak to se všechno dovíte. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jak jsem říkal, že se velmi těším na tento vstup a to jsou saunové rituály. No, co to vůbec je, nebo možná někdo vůbec netuší, co je saunový rituál. Pro každého prostě sednu, prohřeju se, schladím se a najednou do toho přicházejí tyhle ty novinky, nebo v uvozovkách novinky, no už je to delší dobu, kdy se s tím začalo. Kdo s tím vůbec začal ve světě nebo u nás?
1: Já si myslím, že kolíbkou je Německo, kde to pod názvem Avgus vlastně po druhé světové válce získalo nějakou popularitu a postupně se to vlastně objevilo ve všech saunových centrech po celém Německu. Je to něco, co je vlastně takovým představením v sauně, je to takový zážitkový program, kdy přichází saunový mistr, polévá kameny vodou, dává tam ledové koule s přírodní aromaterapií a víří vzduch ručníky a to celé může být zarámováno do nějakého příběhu, jako třeba saunového divadla, nebo to může být rituál s bylinkama. Těch formátů a způsobů saunových rituálů je opravdu hodně a právě to láká, tento program láká návštěvníky k návštěvě saunových světů a proto vlastně dneska ty saunové světy jsou tak veliký.
0: A nemůže to rušit? Já si tam chci jen tak v klidu posedět a teď tam přijde, a pardon, šílenec mává tam ručníkem proti mě, různě vyskakuje s tím ručníkem a já vždycky chytím ten závan, když se opařím vzduchem.
1: Většinově je to přijímáno velmi dobře, samozřejmě můžou být lidé, kteří spíš v sauně chtějí klid a proto v těch saunových centrech jsou i sauny bez saunových rituálů. Nicméně ten saunový ceremoniál nebo rituál může být i velmi klidný, relaxační, třeba s muzikou, relaxací nebo právě s těmi bylinkami. A pokud ten saunový mistr má zkušenosti, tak určitě se naladí na ty návštěvníky a pro ty návštěvníky je to vždycky příjemný zážitek.
0: Já tady čtu typy rituálů, programy se dělí na relaxační, meditační, dynamické nebo speciální herbal rituály, tak to herbal jasné, to tam jsou ty bylinky, patrně ty koule, nebo se to polévá ty kameny nějakou bylinou asi, vodou nebo něčím.
1: Můžou to být výluhy z bylinek, můžou to být živý bylinky na sítu, nebo to mohou být větvičky sušený a sušený bylinky. Takže ty herbal rituály jsou také velmi populární.
0: Tady tedy relaxační a meditační, není to podobné? Jak se liší relaxační a meditační rituál?
1: Asi meditační rituál bude hlubší prožitek než při tom relaxačním, nicméně ty hranice se dost často překrývají a není to tak striktně jakoby stanoveno.
0: A dynamický?
1: Dynamický ceremoniál je o rychlejší hudbě, o třeba písničkách, které známe, je to o rychlejším pohybu toho saunéra, určitě pracuje víc s těmi ručníkovými technikami, že to je až skoro akrobacie s ručníkem, takže pořád je na co se koukat, ale klid tam u toho ceremoniálu není.
0: No já samozřejmě obdivuju tu práci, on to snad ani není ručník, to je nějaká osuška, velká plachta, teď s ní krouží nad sebou. To se vůbec, a to se dá měnit, nebo dá se říct, že by mohly přicházet nějaké novinky? No co se tady dá ještě vymyslet?
1: Určitě každý rok se objevují nové triky s ručníkem, je to vlastně hodně ta akrobacie, kterou jsem říkal, ale právě na to musí být speciální ručníky, nejde vzít jenom tak nějakou plachtu nebo osušku a ty speciální ručníky, ti saunoví mistři dokážou využít, že na to opravdu krásný pohled. A samozřejmě všechno se musí naučit, takže i my v rámci vlastně toho našeho vzdělávacího programu učíme saunové mistry nebo vůbec zájemce o zážitkové saunování pracovat v té sauně nejen s ručníky, ale třeba i s vějíři anebo s těmi bylinkami anebo s tou aromaterapií.
0: Tak s vějíři jsem to neviděl zatím, ale ručníky ano, já se přiznám, já jsem to zkoušel doma s tím ručníkem. Říkám, jak se mu to daří? A v čem je ten ručník speciální? Co na něm je zvláštního?
1: Jo, je to speciální rozměrem a samozřejmě i gramáží a pak také tím, jak jsou ty jednotlivé nitě spleteny, aby ten ručník držel tvár, aby byl snadnější pro to zacházení a aby vlastně dokázal i lépe distribuovat to teplo.
0: Takže kdyby to někdo chtěl zkusit, musí mít speciální ručník.
1: No a nebo může přijít na kurz saunového mága a tam mu to naučíme.
0: Taky se pořádají ty kurzy. No. Jak často se dělají?
1: My máme kurzy každý měsíc a skutečně o to velký zájem, protože ta popularita tohodle oboru poměrně hodně roste a zájem je velký.
0: No a saunéři pak soutěží a o tom si řekneme zase za chvíli.

0: Pokud má někdo rád saunování, tak určitě by ten nějaký rituál saunový nebo saunovací rituál měl vyzkoušet. No a pak jsou tady tedy odborníci, kteří se účastní, já myslím to, že někde dokonce viděl, my jsme i propagovali Sauna Fest, jmenuje se to tak, je to tak.
1: Jo, je to originální vlastně český název a od roku 2013 se takovéhle mezinárodní setkání právě pořádá u nás a součástí je mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech, kde se právě soutěží ve speciální kategorii, a to je to saunové divadlo, a centrem toho saunového divadla je stejně jako na divadle příběh, který stvární ten saunový mistr přímo v té sauně.
0: A to si musíš sám vymyslet? Nebo je na to nějaký trenér?
1: No právě, že většina těch saunérů si to připravují sama, tak na jednom vlastně tom saunovém divadle stráví neskutečné množství hodin a musí umět sestavit si tu choreografii, vybrat ty písničky, sestříhat si je, dát k tomu světelný zážitek, to znamená nějaký light script vytvářejí, musí si sehnat dekorace, vymyslet vlastně, jak ten příběh bude vypadat, takže je to tak, ten saunér je vlastně člověk mnoha profesí.
0: Takový dramaturg, režisér i herec v jedné osobě. Jaké dekorace? Co jste měl na mysli?
1: No, protože vlastně v těch velkých saunách, kde třeba sedí 140 lidí na jednu, tak je i prostor pro toho saunového mistra, když třeba je to příběh, který bude o nějaké historické postavě, tak budou potřeba nějaké historické artefakty z té doby, aby to zarámovalo ten příběh.
0: Takže si vezme třeba brnění na sebe, to by se uvařil krásně.
1: No, je to možné si vzít na sebe brnění, ale pak by se tam nemohl dost dobře pohybovat v té sauně. Takže spíš to brnění tam dá na nějaké malé pódium a bude tam jako na tu dekoraci, nebo vezme si starý rádio třeba.
0: Já bych tedy nedoporučoval do sauny brnění. On stačí řetízek, který, když se předkloníte, tak on vám visí mimo tělo.
1: Ano.
0: Pak se nakloníte zpátky a on vás spálí krásně, takže to asi brnění by nebylo to pravé. No, jaká jsou tam, nebo jsou tam nějaká pravidla třeba, že když je krasobruslení, že musí splnit nějaké povinné cviky, nebo jak to tady je?
1: No, postupem let se ty pravidla vlastně neustále jakoby zužují a vytváří se celá řada kategorií a podkategorií, které hodnotí ta odborná mezinárodní porota. Já jsem členem té mezinárodní poroty, takže jezdím právě do světa hodnotit. Příští týden budu v Itálii a je to prostě tak jako obrovské hobby, které nás naplňuje a my se vlastně snažíme, aby ten saunový mistr při tom ceremoniálu nejen vytvořil to správné divadelní představení a stvárnil ten příběh, ale aby nezapomněl, že to je sauna, že musíte návštěvníky prohřát a že musí dbát profesionality a hodnotí se tam třeba aromaterapie, jak ta sauna voní, jak voní ty jednotlivé části toho příběhu. Je to opravdu hodně, hodně disciplín.
0: A těch porodců při tom divadle saunovém je kolik?
1: Právě na té naší české soutěži máme 5 saunových porodců přímo
0: tam,
1: v té sauně.
0: Ti tam sedí v té sauně?
1: Ti tam sedí na každý ten ceremoniál a samozřejmě jsou tam i ty návštěvníci, takže...
0: A kolik těch představení musí shlédnout za den? To jsou vyvaření přímo, ne? Pak.
1: Já když jsem na mistrovství světa, kde vlastně z každé země, kde se tahle přehlídka koná, přijíždí podle toho, jakou má kvotu ta země, tak třeba 3 až 5 saunérů. A v té mezinárodní porotě máme 8 hodnocení za den a trvá to celý týden.
0: A celý den na těch 8 ceremoniálů sedíte v té sauně?
1: Jo, určitě.
0: A ten jeden trvá kolik minut?
1: 15 minut je ten limit.
0: A pak vy vždycky skočíte do vody?
1: No, nebo do sprchy a...
0: To musí být docela zážitek. EKG v pořádku?
1: Naprosto.
0: A je to pro vás koníček nebo živnost?
1: Tohle je konkrétně ta porota, to je opravdu jako koníček. To je prostě něco, co člověk naopak do toho dává spoustu peněz, protože si musí koupit letenku, aby někam doletěl. Takže to je koníček.
0: Ale pak když cvičíte, trénujete, školíte, tak
1: když
0: to je
1: to školení, tak to samozřejmě potom nějaký příjem.
0: Ale nebude to milionářský příjem.
1: To určitě ne. Ono to je takový jako životní poslání. Já jsem vlastně se zabýval i ve svém životě jinýma aktivitama, a pak jsem si řekl, že je čas na wellness a vrhnul jsem se do wellness. takže je to nebo my to chápeme jako určitý poslání, že vlastně zlepšujeme tu kvalitu služby toho saunového provozovatele nebo toho wellness sektoru a tím je tam lidem příjemnějc.
0: No a kdybychom chtěli zažít teď nějaký takový ten sauna fest nebo ceremoniály, kam byste nás pozval?
1: Tak v létě toho moc není, ale pak na konci září máme sauna Herbal Cup českou národní kvalifikaci na mistrovství právě v těch herbal rituálech a peelingových procedurách. To je v hotelu Atlantis v Brně poslední vlastně týden v září. A vítězové jdou na mistrovství světa, které se odehraje poté v listopadu v Aquapalace Praha. A v rámci tohodle sauna Herbal Cupu, což je teda mimochodem česká myšlenka, která vznikla také v roce 2013 a od té doby se do sauna Herbal Cupu zapojilo 17 zemí světa. Letos poprvé je to Anglie, před dvěma lety přistoupilo Japonsko, kde jsme jim pomohli to uskutečnit. Takže vlastně jakoby ta česká idea krásně vrací přírodu do sauny. Jsme na to moc pyšní.
0: Já se shodou okolností, nebo respektive znám Atlantis, Brno, no oni jsou to Rozdrojovice, je to u Brna, u kousek od brněnské přehrady.
1: Ano.
0: Vy jste říkal, že do té sauny třeba přes stovku lidí, já netuším, tam je takhle velká
1: ne,
0: sauna.
1: Ne, tam to právě u toho sauna Herbal Cupu nejsou potřeba tak veliké sauny, protože naopak ta bylinná péče je spíš o relaxačním prožitku a není to tolik o tom show a o tom freestyle a o tom divadle. Takže právě pro ty herbal rituály stačí menší sauna. V Atlantisu mají dostatečně velkou saunu, zhruba pro těch 45 lidí a to je plně vyhovující pro tenhle zážitek.
0: Jinak já musím smeknout před hotelem Atlantis, protože já ho znám už řadu let, já jsem tam byl na začátku, kdy to byla taková popelka, kdy k snídani byl hlad, já jsem si fotil prázdné táci a pak se to postupně tak zlepšovalo, kdy přistavili kongresové centrum, obrovský dům, právě to wellness centrum, nádherné venkovní, vnitřní, takže smekám před managementem, teď možná dělám tak trošku reklamu, ale kež by všude takto krásně se dokázali popasovat se starou i novou dobou.
1: Takže mě tam moc chutná, mají tam úžasnou gastronomii. Takže
0: pravda, když se tam chcete najíst, tak musíte mít tady půjčku nebo si to vzít na hypotéku.
1: To
0: pravda je, tedy to zase, abychom to trošku shodili.
1: Ano, ale ještě tedy k tomu wellness centru, které tam je, tak je zajímavostí, že já jsem pomáhal kreslit vlastně s mým architektem, takže jsme pomalinku vlastně dělali na čertek toho, jak to bude vypadat.
0: Mimochodem teď tam, co já vím, probíhá velká rekonstrukce, takže přibude snad nějaká venkovní vířivka nebo něco takového.
1: No bazén celý ten, nebo bazén spíš jako rybník, nebo možná jezero.
0: Budovat rybník a budou tam ještě výlovy k tomu. Naším dnešním hostem byl pan Pavel Hofrichter, přední český saunový odborník, zakladatel České asociace saunérů, propagátor zážitkového saunování, saunový mák. Děkuji, že jste přijel do Liberce, do Českého rozhlasu. Setkání u mikrofonu je u konce. Mějte se moc pěkně a ať vám saunování i nadále prospívá.
1: Já děkuji za pozvání a určitě se sejdeme v sauně.
0: No, se mnou ne tedy. Pavel Kudra u mikrofonu. Vám všem hezký den, milí posluchači.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Příští týden začne oprava silnice pod rozhlednou Hlavatice v Českém ráji. Cena za rekonstrukci plaveckého bazénu v Liberci se znovu zvýšila. Odpoledne bude převážně polojasno, přechodně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje.
2: VHS Turnov tam téměř rok opravovalo jeden z největších vodojemů na Semilsku. Silnice byla mírně poničená už předtím. V souvislosti s navážením stavebního materiálu je ale nyní v havarijním stavu a vodohospodáři ji slíbili opravit. V místě není příliš mnoho rodinných domů. Opatrní by ale měli být turisté. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Oprava plaveckého bazénu v Liberci se znovu prodraží. Celková cena za modernizaci stadionu je aktuálně 970 milionů korun. To je zhruba o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšily předem nečekané práce, například sanace železobetonových konstrukcí nebo vybudování úložného prostoru pro lana vymezující dráhy. Náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO předpokládá, že cena už by se dál výrazně stoupat neměla. O zeleň v Doxech na Českolipsku se stará nová firma. 4letou smlouvu získala společnost Trekvila, která uspěla mezi dalšími 4 konkurenty. Radnice v prvních týdnech po převzetí agendy novým dodavatelem žádá občany o zhovívavost.
3: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, nová firma se teprve seznamuje s jednotlivými lokalitami v Doxech i přidružených obcích. Hledá nejlepší způsob organizace jednotlivých prací. Lidé mohou své poznatky a připomínky posílat přímo radnici, konkrétně referentovi odboru životního prostředí. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ojedinělé přehánky, a to zvláště na horách. Teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů. Na horách naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicemi Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je proto zcela uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 12. hodině, vy posloucháte Český rozhlas Liberec, to znamená, že jsou před námi a hlavně před vámi písničky na přání. Takže pokud zrovna usedáte k nedělnímu obědu, možná si necháte něco pěkného zahrát pro lepší trávení. Já vím, že telefon k obědu, notabene k nedělnímu obědu, nepatří, tak nám pošlete třeba e-mail. No, zkrátka dobře, pokud máte nějaké hudební přání, máte možnost nám o něm napsat nebo zavolat až do 13. hodiny. Všechny 3 možnosti, jak si takovou písničku objednat, vám zopakuji už za malou chvíli. Teď už vám jenom popřeji k tomu nedělnímu obědu samozřejmě dobrou chuť a jinak příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec.

Tak to byly Mirai na samý úvod dnešních poledních písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. Já jsem vám slíbil, že pro forma zopakuji všechny tři možnosti, jak si nechat zahrát písničku. Můžete nám poslat SMSku, a to ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera, poté váš text, který by měl samozřejmě obsahovat název písně a pokud možno i jméno interpreta. No a takhle upravenou SMSku nám pošlete na číslo 90 011 04. Další možností je poslat nám e-mail, a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A třetí možností, asi to nejjednodušší, je vytočit číslo přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. A to číslo je 22 155 37 22. Tak pište, SMSkujte, volejte a zatím si poslechneme Věru Martinovou.

Tak jednu dámu české pop music, nebo spíše country, určitě Věra Martinová, říká se první dáma country music, alespoň pro Českou republiku a Československo samozřejmě. Takže jednu dámu střídá další, tou další bude Leona Machálková, která s Petrem Kolářem bude zpívat tu další písničku. A já k tomu samozřejmě ještě přečtu e-mail, který nám poslala naše spřátelená DJka, mohu-li to tak říci, nebo hudební dramaturgině, paní Sylvie, píše nám hezkou neděli 24. května. Dnes má 59. narozeniny česká zpěvačka Leona Machálková. Vybírám její duet s Petrem Kolářem, se kterým, jak nám píše, jsem se setkala v Českém rozhlase Vysočina nad dně otevřený dveří před týdnem. Duet Den, kdy se láska vrátí k nám, je z televizního seriálu Pojišťovna štěstí. Janám a Vanesám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rozhlasu a všem posluchačům, Sylvie z Prahy. My děkujeme za příspěvek paní Sylvii, no a tady už je ten zmiňovaný duet a hlavně dnešní oslavenkyně Leona Machálková.

0: Petr Kolář a zejména dnešní oslavenkyně Leona Machálková a první dnešní hudební přání e-mailové, první telefonické tu máme právě teď. Máme tady naši stálou posluchačku, kterou zdravím a vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné poledne.
1: Pěkné poledne, děkuji za přivítání. Zdravím všechny posluchače a posluchačky a chtěla bych dát zahrát k narozeninám čtyřem holčinám, a to Zuzance Dokoupilový, Zuzance Drábkovi a Zuzance a Janičce dneska k svátku z Rochlic, Vikorový z Liberce a pro Vlastíka z Rochlic a dneska má narozeniny ještě Kačenka Rajchová, mladá holka proti nám a všem tam, který mají dneska svátek, výročí a narozeniny a vám do rádia Karla Gota a Vlastíkovi z Rochlic, který na mě nikdy nezapomene, určitě griluje. A Šárce a všem tady si dáváme zahrát a Haničce Balcerovi do Karlova háje.
0: Tak jo, písnička je připravená, já doufám, že všichni řečení poslouchají. Já také děkuji. Vy se mějte moc hezky, buďte brzy zdravá a budu se těšit zase někdy brzy naslyšenou.
1: Taky naslyšenou, děkuju a přeju všechno nejlepší všem.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tak to byla pozvánka Českého rozhlasu Liberec na výlet na Královku, tak doufám, že se nám tam sejde co nejvíc. My jsme před malou chvílí připomínali dnešní narozeniny zpěvačky Leony Machálkové, ale dnes slaví ještě jeden interpret. Pravda, není Čech, je to Američan, ale na světovou hudbu měl a doteď má takový vliv, že si určitě zaslouží o něco delší pozastavení. Je to, řekl bych, básník s harmonikou, je to muž mnoha tváří a mimochodem jediný rocker s Nobelovou cenou za literaturu. Možná už tušíte, zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil dodnes. Je to samozřejmě Bob Dylan. Dnes slaví 85. a stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
4: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
5: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
4: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
5: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení leccos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
4: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
6: You're kind of an asshole, Bob.
4: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Vy stále posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Ty se nám už přehoupli do své druhé poloviny. Máme minutu teď přesně po půl jedné. Tak pojďme k dalšímu přání, které k nám doputovalo e-mailem, tedy na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte prosím k dnešnímu svátku manželce Janě i dceři Janě s přáním všeho dobrého. Prosil bych písničku The Sound of Silence. Tu asi všichni známe od dvojice Simon a Garfunkel, ovšem tahle verze, kterou si přeje náš posluchač a posílá ji manželce a dcerce k svátku, tu naspívala kapela Disturbed, velmi zajímavá verze a myslím, že velmi povedená. Věřím, že udělá velkou radost.

Zajímavá verze písničky původně od Simona s Garfunklem, taková intenzivní, víte, tohle bylo v podání kapely Disturbed na další naše písničkové přání. No a pojďme se podívat na další, to nám poslala naše posluchačka Šárka z Liberce, píše nám: dobrý den, prosím o zahrání písničky od skupiny Holky Letní ráno. Písnička bude pro všechny lidičky a dnes mají svátek Janči. Všem přeji hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky pro Janču Ondruškovou, Janču Mali, Janču z Turnova, Janču z Technické univerzity, Janču z Dětřichova, Janču z Jablonce, spolužačku ze základní školy i ze střední, Janču z Koli i čtyřem Janám z Českého rozhlasu Liberec. A písnička bude i pro Jindřišku z Broumovské, ať už je jí lépe. Moc děkuji za zahrání, není zač, s pozdravem a přáním hezkého dne, Šárka z Liberce. A tady jsou ty holky.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: No a výletu s Pavlem Kudrnou se dočkáte už za chvíli, za nějakých 24 minut, tak odhaduji zhruba. Nicméně v tuhle chvíli pokračují písničky na přání a pokračujeme dalším e-mailem. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro manželku mého bratra, paní Janu Purchartovou z Višňové, k dnešnímu svátku a prosím o písničku Jsme děti slunce. Milá Janinko, přeji ti a všem Janinkám z rodiny hodně, hodně zdravíčka, pohody a spokojenosti. Podpis Jiřina Levá. Tak vám přeji hodně úspěchů a opatrujte se. Písnička k dnešnímu svátku od Jaromíra Majera Jsme děti slunce. Právě teď.

Jednoho českého velikána s krásným hlasem, tedy Jaromíra Majera, střídá jiný velikán s úžasným hlasem. Máme tady další e-mailové přání. Dobrý den do rádia. Prosím o zahrání od Valdemara Matušky. Jen se přiznej. Děkuji. Podpis Miroslav. Hezké křesní jméno. Takže já posílám Valdemara Matušku. A vy můžete volat ještě zhruba 10 minut do našeho studia na telefonní číslo 22 155 37 22.

0: další písničkové přání Valdemar Matuška a my tu máme další, tentokrát telefonické, takže já vítám v našem vysílání dalšího posluchače. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Míro. Petra Alena ze Stelčev se zdraví do Liberce a dneska máme přáníčko, zítra má narozeniny Hanička Básnička z Bíliny, tak jí přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody, ať si to s Harim a s rodinou hezky oslavěj. Potom to bude Božence Šárce, Jarče Friedland a Rychnov, Marušce do Děčína, Silvě do Prahy a celý tý naší liberecký partě a příjemnej poslech a hezký vysílání přejeme.
0: My děkujeme, mějte se hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujeme.

Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Už nám zbývá jenom jedno přání, které nám došlo e-mailem. Zahrajte prosím cokoliv od Zuzany Navarové, to je těžké zadání pro mého milovaného manžela Milana Košťáka. Děkuji, Hana. Tak Zuzanu Navarovou zahrajeme vždycky rádi, samozřejmě. Tak doufám, že budete spokojeni s mým výběrem. Bude zpívat písničku Indiánskou. No a potom už se nám, hned poté, co nám zaspívají Beatles, blíží další dnešní zprávy, které pro vás bude celé odpoledne připravovat Iveta Bláhová. A pak už se můžete těšit na Pavla Kudrnu a jeho další výlety. Tak já doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat Český rozhlas Liberec i v následujících okamžicích, protože já se s vámi budu těšit naslyšenou zase po hodině 14. u dnešního pohodového odpoledne. Hezký poslech přeje a zdraví Miroslav Holubec.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Jablonci nad Nisou se dnes koná podještěcké derby. Policie ho vyhodnotila jako rizikové. U zdi Českolipského hřbitova bude nové kolumbárium. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Odpoledne bude převážně polojasno, přechodně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlédnou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kynologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, jak říká ředitel městské policie Michal Švarc.
3: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev. Nastoupil Cyril, po svým utí košíku, když se postavil na zadní, je ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvili zpátky a neprošli.
2: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. Kapacita hřbitova v České Lípě se zvýší bezmála o 200 míst. Radnice vybrala firmu, která místo části ohradní zdi postaví nové kolumbárium. Úpravy budou stát přibližně 7,5 milionů korun. Stavba by měla začít po podpisu smlouvy v následujících dnech.
4: Kolumbárium u severovýchodního cípu hřbitova by mělo být dokončené ještě letos. Stěna se schránkami na urny bude rozdělená na 4 segmenty, které budou kopírovat svažitý terén v místě. Podobné kolumbárium už několik týdnů staví také v Doxech. Podle nezávislého starosty Romana Fajbíka bude dokončené v říjnu. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Pozemky ve ski areálu Bedřichov ve Vizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se bude podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, informoval starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášku na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou i hlásit.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ojedinělé přehánky a nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů. Na horách naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značena a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární a uzavíka potrvá až do konce května. A ve Frýdlantu na Liberecku je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavíka potrvá až do září. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Také příjemné posadit se třeba u nějakého zámku, do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortík, pijte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách a jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně je umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, viďte, možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako.
2: Tak,
1: dobrý.
2: Nahoru,
1: tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a my jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta

0: nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
1: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner, a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie. Jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké. Druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
0: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
1: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
0: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
2: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: zahrádky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech

Jak vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z čerty nejsou žerty, no a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito. Tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stáli jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si užívejte, jak zní nová soutěžní otázka, no tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

0: Nad Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. A když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již v roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřeným horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepeních hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonilo, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada. Zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi paní Zdeno říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovar, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv.
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. V jedné je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad. A to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano.
1: Na té nádrži?
2: Ano. Tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko Dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte
2: určitě
1: tady?
2: Určitě jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky. To je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni. Pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
0: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky, teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě, no a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu, nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem našem území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf, lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní Alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky, vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Bítova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně let. Už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Bítov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijal velký řád, 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na Podyjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Zornštejna.
2: Ano, je to hrad Zornštejn. Ten nějak teď v téhle době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Bítov.
2: No, je to Bítov, ale je to vesnice Bítov. Hrad Bítov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Bítovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Bítovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přeje, stmívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec na dvou sídlištích vyznačí nová parkovací místa. V Turnově je v provozu první disc golfové hřiště. Ministr školství se kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na libereckých sídlištích Františkov a Staré Pavlovy se přibydou nová parkovací místa. Jde o stání, na kterých lidé aktuálně parkují nelegálně. Vedení města nechá plochy vyznačit a tím je zlegalizuje. Ve Františkově jich vznikne 233, ve Starých Pavlovicích 435. Značení zajistí technické služby, jak říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
2: Měli by to dělat během léta, kdy na těch sídlištích je menší provoz a tu kapacitu na to mají. A samozřejmě ještě předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravý asfalty nebo na porušené komunikace.
1: Lidé v Turnově můžou využívat nové disc golfové hřiště. Nachází se z části Metelkových sadech. Jamky dál pokračují směrem na Šetřelovsko. Podle autora projektu Adama Poslušného má hřiště střední náročnost.
3: Vybudování disc golfového hřiště zvítězilo v loňském kole participativního rozpočtu. Konkurovaly další čtyři projekty. Celkové náklady vyšly na zhruba 400 tisíc korun. Podle nezávislé místostarostky Petry Houškové zbyly peníze i na projekt z druhého místa. Byl jim pohybový areál pro volnočasové aktivity v Rýnových sadech. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Více než 150 zaměstnanců společnosti Inteva Product z Rychnova u Jablonce nad Nisou přijde o práci. Firma, která se zabývá výrobou dílů a příslušenství pro automobilový průmysl, svůj závod v Rychnově zruší. Provoz ve městě patří mezi významné zaměstnavatele. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku polojasno, místy ještě oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty je 14 až 11, ojedinělé zejména v údolích až 9 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na Českolipsku naměříme až 28 stupňů a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 ve Svaru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do konce června. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku dejte pozor, padá tam kamení ze skály.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou přesně 4 minuty po 14. hodině. Další zprávy Ivety Bláhové zahájily dnešní pohodové odpoledne. O to pohodovější, že je neděle, navíc 24. května, takže se blíží léto, což začalo trošku respektovat i počasí, takže dnes máme převážně slunečno a hlavně konečně teplo. No, co se počasí týče, více vám o něm řekneme už za chvíli, kdy zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Ještě předtím se ale vypravíme do lázní Libverda. Pokud máte rádi léčivé prameny, procedury nebo třeba lázeňské oplatky, můžete vyrazit právě tam. V lázních Libverda v Jizerských horách v sobotu slavnostně začala sezóna, co je letos v areálu lázní nového, to uslyšíte už za chvíli. Hezký poslech Českého rozhlasu Liberec a pohodové odpoledne vám přeje Miroslav Holubec.

osud spíš. Nikdy tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: se vydat na výlet právě do Jizerských hor. Lázně Libverna totiž včera slavnostně zahájili sezónu. Pro návštěvníky byl připravený kulturní program v lázeňském parku a také prohlídky s průvodcem. Lidé se tak dostali na místa, kam se běžní hosté nepodívají. Většina z nich se těšila hlavně na kolonádu. Ta se totiž letos otevřela po několika měsíční rekonstrukci. Přímo v jejím srdci lidé najdou i léčivý Kristiánův pramen.
1: Máme partu, jezdíme s tou partičkou a my si to užijeme se vším všude.
2: Jiřina Horejsková je v lázních Libverda na týden. Jiní lidé dnes přijeli přímo na zahájení sezóny. Míří hlavně na kolonádu, kde je taky picí síň s Kristiánovým pramenem.
3: Osvěžující,
2: říká Pavel Girkler. Vrt pramene je uložený v podzemí, kam se vydávám s ředitelem lázní Zdeňkem Kopalem.
4: Toto je místo, kde vlastně dochází k jímání přírodního léčebného zdroje. Tady máme vlastně 3 stabilizované vrty, s tím, že S1A je následně rozveden i do pitných síní, jak do toho Kristiánova pramene, vlastně do Kristiánova pítka přímo na kolonádě, tak do servitutu, tak i do výčepu v rámci Klamgalasova paláce.
5: A tady v té velké nádobě, tak tam se ta tekutina nějakým způsobem združuje a pak to jde na ty koupele?
4: Přesně tak, tam se jímá, že každý vrt má svou vydatnost. Ten najímaný objem, který není spotřebovaný v aktuálním čase a místě, tak se jímá do této nádrže. A to nám právě umožňuje to, aby jsme v těch exponovaných časech, dejme tomu od těch 7 do půl čtvrté, dokázali odbavit všechny ty procedury.
2: Pramen se podle ředitele Kopala využívá na uhličité koupele. Příznivě může působit taky na rozšíření cév nebo kožní problémy. Lidé ho pijí taky při potížích s pohybovým aparátem. Na slavnostním zahájení pramení kněz Jan Bláha požehnal.
6: Bože, požehnej prameny ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
7: Bůh nám dal dar té vody, která vlastně uzdravuje. Nevíme, proč zrovna tady a proč zrovna na tomto místě.
2: Kolonáda se lidem otevřela po několika měsíční rekonstrukci. Jan a Hana Havranovi sem do lázní jezdí pravidelně. Na otevření se proto těšili.
8: To bylo rozkopané, to dodělávali, vypadá to pěkně.
9: Budeme tady po čtvrtý v lázních.
2: Letošní sezóna je podle ředitele Kopala 645. Ročně sem na pobyt přijede zhruba 10 000 lidí. Z lázní Libverda Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
10: Také na Frýdlansku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně tak, je ten pravý čas pro to, abychom vám prozradili, jak bude v nejbližších hodinách a možná i dnech. Zavolali jsme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kde už je připravena Jana Hertová, kterou tímto vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné odpoledne. Haló, haló, slyšíme se? Tak už se slyšíme. Myslím, že nám tam něco nám tam přeskočilo a jsem moc rád, že vás dobře slyšíme. Takže ještě jednou pěkné odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak pojďme k tomu hlavnímu, jak bude tedy v nejbližších hodinách, to znamená, jak proběhne zbytek neděle, případně jak to bude vypadat v noci, jestli se nám ochladí, jestli nám sprchne a tak dál a tak dál. Však už to znáte.
2: Známe. Aktuálně teda jenom povím, že padají rekordy. I v Libereckém kraji máme už aktuálně rekordy na stanicích, které zaznamenávají celkem vysoké hodnoty. Můžu říct, že ty rekordy, které minimálně měří řadu delší než 30 let, tak aktuálně například na český, ve stanici Česká Lípa 29,3 jsme naměřili a je to překonán rekord z roku 1979. Takže je takováhle škála led už dneska opravdu nám značí, že velmi teplý den, takže to konkrétně na Českolipsku teda ke 30 stupňům Celsia, na ostatním území jsou ty teploty taky vysoko, většinou začínají od 26 stupňů.
1: No, když se začínala slovy, že nám něco padá, tak jsem se lekl, že opravdu někde sněží nebo něco takového, ale to asi nepřichází v úvahu v nejbližších minutách a hodinách, že?
2: Ne, rozhodně nesněží, ale vyskytují se přehánky teď, no, ale pouze na Krkonoších, na horách, takže je to východněji od Libereckého kraje a vypadá to, že se spíše ty srážky budou pohybovat východněji a v Libereckém kraji maximálně takových 10% pravděpodobnost, že by se vyskytly ještě dneska odpoledne nějaké přehánky.
1: A co v noci?
2: V noci už bude zase opět jasno, oblačnost nám v podstatě se zase opět během večera rozpustí, tak teda v těch nejbližších hodinách dorazí do Libereckého kraje, budeme mít maximálně nějaké polojasno, přechodně až oblačno, ale v noci jasno a ranní teploty očekáváme 14 až 11 a zejména v údolích až k 9 stupňům Celsia.
1: No a čím zahájíme, co se počasí týče, ten příští tedy pracovní týden? Budeme vyrážet s tričkem s krátkým rukávem, nebo přece jenom se trošku přiodějem po ránu?
2: Tak jestliže někomu nevadí ta hodnota kolem 10 stupňů po ránu, tak může i s tričkem, každopádně odpoledne bude zase opět teplo, i když za tou, dalo by se říct, studenou frontou, která bude teď přecházet, tak moc velké ochlazení opravdu nepřijde, protože sice očekáváme opět letní hodnoty, ne tak tropické jako dneska, ale letní hodnoty a očekáváme v Libereckém kraji, že by se zítřejší maxima pohybovaly 24 až 28 stupňů Celsia a na horách tam kolem 21 stupňů Celsia.
1: Jak dlouho nám tohle v úzovkách léto vydrží? Můžeme se těšit i příštích dnech na třicítky, dejme tomu?
2: Na začátku toho následujícího týdne nám to vydrží pondělí, úterý. Úterý ještě bude velmi teplé. Tam zase se opět ta teplota vyhoupne těm tropickým 30, ale potom nám přijde změna ve středu a ve čtvrtek, kdy nás zase bude přecházet studená fronta, ale ona přijde takzvaně zase opět na sucho, takže žádné srážky neočekáváme, pouze přechodně zvětšená oblačnost, ono bude ve finále i více slunečno, ale ty teploty, ty se nám sníží většinou o takových 8 stupňů v těch maximálních hodnotách s tím, že během pátečního dne teplota zase půjde nahoru, takže jenom takové dvoudenní ochlazení, ale ono to ochlazení bude jistě příhodné, protože z těch 28-29 stupňů se nám ochladí na nějakých 22, takže já myslím, že to docela je ještě v pohodě.
1: Což je, řekl bych, léto podle mého gusta, protože obléknout se člověk může vždycky, ale když jsou třicítky, tak není co sundávat. Ne, že bych to tedy často dělal. Každopádně, tohle byla velmi příjemná předpověď počasí na nejbližší hodiny a dny. Přinesla nám ji Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, takže tímto moc děkujeme a budeme se těšit zase někdy brzy naslyšenou.
2: Hezkou neděli naslyšenou.
1: Tolik tedy počasí a co dalšího vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak už za malou chvíli zalistujeme učebnicemi, tedy řekl bych marně zalistujeme, protože další rubrika se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? Tak právě v téhle rubrice je už za malou chvíli spočítá Martin Písařík. Takže zůstaňte s námi a užijte si pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. A teď v následujících nejbližších minutách i s kapelou Shakespeare Sister.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Německá kapela Scorpions po odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec, kde máme teď právě na našem mini další pravidelnou rubriku. Téma pro naše nejmenší většinou hledáme v souvislosti s nějakým, s nějakou událostí, s nějakým výročím, i když tohle výročí není úplně z těch nejšťastnějších. Před 30 lety došlo na Viktoríně jezeře k tragické nehodě trajektu, který se po pravděpodobném nárazu do vyčnívajícího skaliska potopil. Přes tu tragičnost této události myslím, že odpovědi předškoláků budou přesto úsměvné. Nuže, pojďme na to. Jak si děti představují trajekt a k čemu podle nich slouží? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je trajekt?
2: Že to, tam jsou lidi a já jsem v něm jednou jela.
1: A kam si jela?
2: To na Sardinii.
1: A co si tam dělala?
2: To my jsme se šli koupat a šli jsme tam stanovat.
1: Co je trajekt?
3: To je takový starý auto.
2: Je to loď a ta loď je to vyroben z plastu.
4: Tam jsou auta, postele, jídelny, koupelny.
1: Ty už jsi někdy v trajektu jel?
4: Mm-mm.
1: A chtěl bys si někdy jet v trajektu?
4: Jo.
1: Kolik lidí se na takový trajekt vejde?
2: 100 tisíc, nekonečno 50.
5: Milion.
2: 10. Nekonečno.
1: A kolik se na trajekt vejde aut?
5: 50.
2: Nekonečno 1000.
6: Nekonečno, nekonečno.
1: A jak dlouho může cesta trajektem trvat?
2: 20, 30.
5: 1000 hodin.
6: 10 kilometrů.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S Frahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Český rozhlas Liberec, zprávy.
6: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
7: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo do datové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
6: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstra platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň poblíž přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku je zhruba 3 500 skautů nejen z Česka, ale i dalších evropských zemí. Organizátoři účastníkům zajišťují jen základní potřeby, jinak se o sebe musí postarat sami, popisuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
8: Oni si tady vaří všichni sami, musí se postarat sami o sebe. To je trochu specifikum právě intercampu, že nemají, dejme tomu, full service, když to tak řeknu, ale musí si uvařit, vozí si vlastně často i z vlastní sprchy a podobně.
6: Akce končí v pondělí. Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici.
5: Sport.
6: Dnes se dohraje nadstavbová skupina o titul ve fotbalové Šancelize. Ve 14 hodin začala utkání první Slávie s třetí Plzní, druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové a pátého Jablonce se šestým Libercem. Stav zápasu mezi domácím Jabloncem a Libercem je po prvním poločase 1-0 pro Jablonec.
5: Počasí.
6: V noci bude zpočátku polojasno, místy ještě oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 14 až 11, ojedinilé zejména v údolích až 9 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na Českolipsku až 28 a na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: V Liberci je uzavřená ulice Jablonecká, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jsou 4 minuty po 15. hodině, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje pohodové odpoledne. A pokračovat bude krom jiného i ve světle pod Ještědem, kde se v pátek 29. a v sobotu 30. května uskuteční jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny světlé. Náš kolega Zdeněk Rakušan se potkal s jednou z organizátorek Terezou Rafot. Rozhovor uslyšíte už za chvíli, ale tuto hodinu se podíváme třeba i na letošní ročník Stardance, a to očima jedné z jeho účastnic. No a na téměř závěr hodiny si připomeneme narozeniny jednoho našeho zpěváka. Kdo to je? Schválně hádejte, my vám to prozradíme až zhruba za půl hodiny. Do té doby hezký poslech odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Hana Zagorová nám zpříjemnila už tak dost pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec. No a teď už je tady slibovaný výlet. Jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny Světlé se koná příští pátek a sobotu 29. a 30. května ve Světlé pod Ještědem. Co je podle organizátorky Terezy Rafot nejdůležitější?
1: Mně přijde skoro nejdůležitější, aby návštěvník, který nikdy o festivalu neslyšel nebo tam nikdy nebyl, aby se nebál, aby nečekal nějakou akademickou suchárnu. Je tam program jak lehce vážný, tak program od podlahy, výborný jídlo, skvělý pití. Je tam něco pro děti, něco pro literární fajnšmekry, takže přijde si tam na svůj bod programu úplně každý.
2: Pokud tam přijdu jako člověk, který si jenom mlhavě vybavuje, že jakási Karolina Světlá byla v učivu literatury na střední škole, tak čím mě nalákáte?
1: Tak to je vlastně úplně ideální. Pokud o Karolině Světlé to moc nevím, tak je nejlepší začít tím, že přijedu na festival. Protože tam uniknu tomu nějaké té svěrací kazajce, že pozor, připravte se na to, že to je těžký jazyk a tak dál. Takže kdybych já festival neorganizovala, tak bych přijela v pátek, přešla bych

0: jazykem, že jim já budu rozumět, nebudou šustit žádný 19. století stránky a já je opravdu potkám tak, jak je v té krajině ty příběhy potkávala světla. A to je prostě unikátní. To je něco, co v žádným přednášce a na žádných slajdech se mi nepoštěstí. A druhá věc je ta síla té krajiny. Podeštěcká krajina má neuvěřitelný náboj, navíc na konci května tam úplně všechno kvete, výhledy jsou pomalu až ku Praze, takže ten genius locí je obrovský. Pokud máš rád hudbu, čeká tě zážitek s horačkami, to znamená od harmoniky přes housle a všechno to, co do Podještědí patří a taky naprosto fenomenální koncert Lucky Voice Bandu, kteří nás zase po letech poctí svou návštěvou a budou vlastně tím vrcholným podvečerním číslem v kostele svatého Mikuláše.
1: Když tam přijdu s dětmi?
0: Děti jsou jako vždycky vítané a čeká je po celý den výtvarné tvoření, už od rána, ale taky speciální spisovatelčin koutek. To bude velmi zajímavě připravené, nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Opravdu, jakým způsobem se psalo. Od brka přes perko, specifické papíry, tabulky a tak dále. A to myslím, že bude velmi pěkný zážitek. No a jinak tou novinkou, kromě toho, že festival je letos dvoudenní a že jsme se na něm tak vyřádili, abychom oslavili to, že je to 10. ročník, tak máme na programu dvě předpremiéry. Jedna bude od skvělého pouličního souboru Holektiv, kteří už u nás byli se svými letkyněmi, tak tentokrát nás čekají jejich Pradleny. A další předpremiérou bude část inscenace Světla od souboru Městského divadla Mladá Boleslav. Ti přijedou v roli účinkujících poprvé a my doufáme, že ne naposledy.
2: S Terezou Hrafot by se dalo mluvit o chystaném 10. festivalu Karolíny Světlé ještě dlouho, třeba o další letošní novince, hospodském kvízu, o tom, co tentokrát vymyslela pro nejmladší účastníky Lesní pana, o dobové módní přehlídce, malířském workshopu, výstavě historických fotografií Podještědí, nebo, já nevím, třeba o možnosti ubytování zpátka na sobotu přímo v místě konání festivalu. Všechny tyto informace se dozvíte, pokud zadáte na internetu do jakéhokoliv prohlížeče Festival Karolíny Světlé 2026.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Kapela Ilen v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale z rozhlasu pojďme k televizi. V letošním ročníku televizní soutěže Stardance se představí i herečka Luciana Tomášová a může mít hned dva severočeské tábory fanoušků. Jednak kamarády z dětství z Nového Boru a jednak příznivce Ústeckého činoherního studia, kde ji můžeme vídat například jako Smeraldinu ve Sluhovi dvou pánů nebo jako velitelského Mloka ve Válce smloky. Slávka Brádlová začala u té školy v Novém Boru. Takže byla to ta na náměstí Míru, anebo ta u lesa?
1: U lesa. Náměšťáci byli masťáci a my jsme byli nejlepší lesáci.
2: Od těch dětských let k tomu, co vás živí a zajímá právě teď, je to divadlo a myslím si, že činoherní studio v Ústí nad Labem, to je scéna, kde si člověk může lecos vyzkoušet.
1: Ano.
2: Tak pro vás radši Smeraldinu anebo Mloka?
1: Mloka. Radši Mloka.
2: Jak vás soubor přijal? Ono je tam dost individualit a než někdo nový zapadne, tak to chviličku možná trvá.
1: Já si myslím, že minulý rok byl dost proměnlivý, že se tam vlastně jako střídali lidi, odcházeli, přicházeli. Tady ta sezóna byla zkušební, vlastně jak se jako soubor sedneme, a já si myslím, že to nemohlo dopadnout líp, že jsme jako všichni parťáci, kolegové i přátelé. Takže já jsem nesmírně šťastná, že můžu být v tomhle divadle, který promlouvá k důležitým tématům a nebojí se toho.
2: Honza Plouhar, když jste nastoupila, říkal, to bude dobrý.
1: S Honzou se milujeme, je to nejlepší, nejstarší vlastně tam kolega s Matušem Bukavčanem. Jo, já jsem vděčná za to, že můžu být mezi nima.
2: Když jsem četla pár hodnocení, nikoli vašich osobních, ale na vás, tak se tam opakovala slůvka kreativita, temperament. Jenomže tahle soutěž, to je taky o disciplíně. Bude to problém?
1: Mám ráda výzvy, ale neumím si je dát sama. Takže myslím si, že tahle soutěž mě bude pohánět k tomu, abych byla více disciplinovaná. Jsem odhodlaná k tomu mít disciplínu.
2: Robin Ondráček a nová tanečnice, řeknu, nebo zatím bych měla říkat nová herečka v náručí tanečníka.
3: To já zatím nevím, protože se vidíme dneska podruhé, ale myslím, že určitě nějaký taneční temperament tam bude.
2: Temperament tam je, to jsem říkala, že v těch hodnoceních se to slůvko objevuje, ale ptala jsem se právě na tu disciplínu, tak Luciana řekla, že bude odhodlaná k té disciplíně.
3: Tak já budu odhodlaný k tomu tu disciplínu nějak jako moderovat. Zapracujeme na to společně.
2: Při tom prvním setkání podíval jste se a řekl jste si, to bude latina, anebo to bude ten standard?
3: To nikdy dopředu takhle nejde říct. Nevím, jaké jsou pohybové možnosti zhruba. To se uvidí, no. Já jsem desítkář, to znamená, že dám obojí a trénuju obojí a hlavně mám rád i standard, i latinu, takže doufám, že tohle nadšení probudím i v Lučaně.
2: No zkrátka, budete v dobrých rukou.
1: Ano, ano, já jsem tomu naprosto odevzdána a věřím tomu.
0: Já jen doplním, že letošní ročník Stardance zahájí Česká televize 10. října, finále pak bude 12. prosince. No tak uvidíme, kam až dotančí Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem.

0: Písnička sváteční nebo chcete-li narozeninová od bratrů Nedvědů nám připomíná, že před půl hodinou jsem sliboval, že prozradím jméno jubilanta. Půl hodina je pryč, takže mě nezbývá nic jiného, než vám velice rád prozradit jméno oslavence. Včera 23. května oslavil 84 let zpěvák Jiří Štědroň. Po vystudování činoherního herectví působil i v satirickém divadle Večerní Brno, kde se profiloval také jako zpěvák. Už v roce 1959 totiž nahrál první snímky v brněnském rozhlase a televizi a spolupracoval s orchestrem Gustava Broma. Působil i v libereckém divadle FX Šaldy. Televizní diváci si ho jistě pamatují jako prince z ještě černobílé Popelky s Evou Hruškovou. My vám teď pustíme příhodu z rozhlasového archivu, kterou vyprávěl zpěvák Karel Štědrý. Pozor, nezaměňovat. Karel Štědrý, Jiří Štědroň.
1: Já mám takovou krásnou historku, kdy jsme jeli jednou s Jirkou Štědroněm, jsme jeli na zájezd do Ostravy. Já povídám, prosím tě, Jirko, já bych si chtěl koupit Bystřici pod Hostýnem, tam dělají ten ohýbaný nábytek. Musíme pospíchat, protože aby jsme to stihli do 4 hodin, než budou odcházet. No samozřejmě jsme tam přijeli ve 4:10 a teď já jsem přišel do vrátnice a on povedal, ty tam někoho znáš? Já jsem říkal, ne, no ale to se tam prosadíme, nějak se tam prokecáme, tak povedal, prosím vás, je tam ještě pan náměstek? On povedal, ne, nikdo tady není, už jsme zavřeli, už je po pracovní době. A kterýho byste chtěl, kdyby tam byl? A on, asi obchodního náměstka, on se na mě podíval a povídá, já vás znám. Vy jste Štědroň? Říkám, ne, já jsem Štědrý a to je Jirka Štědroň. Pane, ne. Vy jste Štědroň? Já vás znám z televize. Já povím, ne, opravdu, já jsem Štědrý a tohle je Jirka Štědroň. A on povídá, ne, vy jste Štědroň. A obrátil se k tomu Jirkovi a povídá, vy taky zpíváte?

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička Don't Answer Me a Alan Parsons Project právě teď dospívali v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za necelou minutu bude 3:15 a já se ptám, jak je to doopravdy? Tedy já ani tak se neptám, spíš se ptá a odpovídá zároveň i kolega Jan Křemen každé nedělní odpoledne touto dobou a dnešek není výjimkou.
1: Když mi tachometr v mém automobilu ukazuje rychlost 130 km, tak ve skutečnosti se pohybuju rychlostí 120 km, protože je takto nastaven. Ukazuje více, než skutečně jedu. Tvrdí celá řada řidičů, protože to tak podle nich je, ale ono není. Stejně tak neplatí tvrzení, že když jedu v obci 55 km rychlostí, tak mohu být v klidu, protože ve skutečnosti jedu 50 a navíc to musí tolerovat i policie, protože mi to ukazuje tachometr, ale já vím, jak to je. Takže vážení, možná to tak kdysi bylo a možná to bylo docela jinak. To mluvím o té době, kdy automobily měly ještě mechanické rychloměry, kde na skutečnou rychlost měl například i vliv velikosti obvodu pneumatiky, kdy mohlo platit, že ojetá pneumatika měla za následek, že jste se pohybovali menší rychlostí než ta zcela nová pneumatika. Podle norem totiž má 13-palcová pneumatika obvod 1,33 m a ojetá 13 už jen 1,26 m. Na každém otočení kola se tedy proměří 6 cm. Navíc náhon mechanického tachometru byl vyroben z pružné oceli z důvodu, aby nedocházelo k rázům do měřiče rychlosti a tak se prodloužila jeho životnost. Takže i zde docházelo možná k určitému proměření. To ovšem dnes už neplatí. Rychloměry, tedy tachometry, jsou dnes digitální. A jde o velmi komplikované zařízení, které pro měření rychlosti využívá například i signál GPS. A věřte tomu nebo ne, jde o velmi přesné měření, protože na určení přesné rychlosti je například závislé ABS a jak už víte, tak řada automobilů je vybavena i nouzovým brzděním, které dokáže auto zastavit i bez toho, že byste položili nohu na brzdový pedál. Ano, stane se to pouze ve chvíli, kdy počítače vašeho automobilu vyhodnotí možnou kolizi, ale je to tak. Zapomeňte proto na nějakou toleranci výrobce a nejezděte nad limit, který vám určuje dopravní značka. Tento omyl by se totiž mohl významně podepsat na vaší peněžence. Navíc je to zbytečné. Váš automobil je dnes většinou vybaven aktivním tempomatem. Na vás je pouze, abyste nastavili rychlost pro danou komunikaci a vše ostatní ohlídá zmíněné zařízení. Při potřebě zpomalí a pak se zase vrátí k předepsané rychlosti. A vy tak můžete být v klidu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kiřikor, jako jeden z posledních, kdo nám zpívali v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec, zbývají nám už jenom dva interpreti, kapela Team a poté Andrea Bocelli a Laura Pausini. No a co vás čeká poté? Po 16. hodině samozřejmě další zprávy, které pro vás dnes odpoledne připravuje Iveta Bláhová. No a pak už se můžete těšit na Hvězdné návraty. Patrik Rozehnal nám představí dalšího svého hosta a tím bude Eva Holubová. No a já se s vámi budu těšit na slyšenou zase po hodině 17., kdy pro vás budu připravovat písničky na přání a krom jiného se můžete těšit i na jednu zajímavou pozvánku na písničky na přání zítra v poledne. Prozradím vám už dnes, na koho, na jakého vzácného hosta se můžete těšit. Tak příjemné odpoledne a hezký poslech Českého rozhlasu Liberec.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Příští týden začne oprava silnice pod rozhlednou Hlavatice v Českém ráji. Parkování v Liberci mají do konce léta zlepšit smíšené zóny. Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické střely Orešník. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje.
3: VHS Turnov tam téměř rok opravovalo jeden z největších vodojemů na Semilsku. Silnice byla mírně poničená už předtím. V souvislosti s navážením stavebního materiálu je ale nyní v havarijním stavu a vodohospodáři ji slíbili opravit. V místě není příliš mnoho rodinných domů, opatrní by ale měli být turisté. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Ve vybraných částech Liberce by měly do konce léta začít fungovat smíšené parkovací zóny. Jde o místa, která může přes den za poplatek využívat veřejnost. Rezidenti si v zóně budou moct přeplatit místa. Změny se týkají například okolí Technické univerzity nebo ulic u soudu, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Kajlův vrch, Ondříčkova kolem Technické univerzity a samozřejmě Lucemburská lokalita Tržního náměstí. Vápenka, tam čekáme na poslední vyjádření místní komise, takže tady ty věci se postupně budou objevovat a nejdéle do 1. září by měly být hotové.
2: Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tak žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by pacientky měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za 2 roky. Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie podle Macrona odhodlaná nadále podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Sport. Fotbalisté mistrovské Slávie porazili ve svém posledním nadstavbovém utkání šance ligy Plzeň 3-0. Jablonec vyhrál nad Libercem 2-1 a Sparta nad Hradcem Králové také 2-1. Počasí. V noci bude zpočátku polojasno, místy ještě oblačno, postupně se bude vyjasňovat a nejnižší noční teploty 14 až 11, ojedinělé zejména v údolí až 9 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až 28 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulice Menděčichovská, Hejnická a Studánská. I k to opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
6: No co koukáš? Proč nepíšeš?
5: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
6: Já na vás nebudu čekat.
5: Na mě nemůžete takhle rychle.
6: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
5: S datem vašeho narození.
6: Už to mám.
5: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
6: Naši nejsou doma.
5: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
6: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik si bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No, jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se

0: vysoce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
1: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richterem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: pro mě
4: to...
3: Prosím to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit. Protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiša.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honě mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamlouvej to.
1: Není to, co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu toho
1: to
5: repertoáru?
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít.
1: No to je právě, víš,
5: zlepšuje tohle. Zlepšuje se to.
1: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
1: mastičky,
5: ty.
1: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
1: Víčka nový a tady nový. No dít, já jsem tady
5: tě
1: měla.
5: Řízli tě?
1: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytahání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Vorel říkal, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: já už tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
1: mě
5: že by ženský
1: neměli? Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
1: Mě to je úplně jedno.
5: No.
1: Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
5: No.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: druhá stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, jít.
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
9: A to říkají všichni?
8: Všichni. Šepková taky.
2: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Mm-hmm. Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s ním všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť. Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň? Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne. Teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: Spoďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Tak najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takovej kluk a byl strašně smutný. Já jsem říká, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říká, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu nelahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si panáka. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle, víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Radnice v Doxech na Českolipsku vyměnila správce zeleně. Technická univerzita v Liberci poprvé vyzkouší participativní rozpočet. Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. O zeleň v Doxech na Českolipsku se stará nová firma. Čtyřletou smlouvu získala společnost Trekvila, která uspěla mezi dalšími čtyřmi konkurenty. Radnice v prvních týdnech po převzetí agendy novým dodavatelem žádá občany o zhovívost.
2: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, nová firma se teprve seznamuje s jednotlivými lokalitami v Doxech i přidružených obcích. Hledá nejlepší způsob organizace jednotlivých prací. Lidé mohou své poznatky a připomínky posílat přímo radnici, konkrétně referentovi odboru životního prostředí. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Technická univerzita v Liberci zavede po vzoru měst a obcí participativní rozpočet. V červnu dostanou studenti možnost navrhnout, kam by mohla jít část peněz na investice. Finance budou určené výhradně na rozvoj kampusu, říká prorektor pro vzdělávání Otto Karr Ungermann.
3: Je to mimo vědu a výzkum, je to na rozvoj kampusu. To znamená na trávení volného času, který dejme tomu mezi bloky výuky tady tráví, ať už to budou lavičky a chodníky, nějaká centra, je to na ní. Co si navrhnou, co si zrozpočtují, tak my vybereme nejlepší projekty a budeme se snažit podporovat.
0: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMA zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
1: Počasí.
0: Noci bude zpočátku polojasno, místy ještě oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 14 až 11, ojediněle zejména v údolích až 9 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na Českolipsku až 28 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Kunrakické ulici na kruhovém objezdu probíhají stavební práce, jsou tam zúžené jízdní pruhy, v době úplné uzavírky bude vedena objízdná trasa po silnici 1/14 přes Vratislavice nad Nisou a dále po silnicích Tanvaldská a Jablonecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Slyšeli jsme další zprávy, které pro nás dnes celé odpoledne připravuje Iveta Bláhová. Je tu 16:15 po 17. hodině, což o víkendu znamená písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. To znamená, že co jste si nestihli objednat při poledních písničkách na přání, to můžete dohnat teď. Chápu, že většina z vás asi bude sedět venku na lavičce nebo u nějakého rožnění a tak dál, ale věřím, že naši nejvěrnější určitě jsou na telefonu a čekají na to, až dostanou svou příležitost. Až do 18. hodiny tedy si můžete nechat hrát na přání. I odpoledními písničkami na přání vás bude provázet Miroslav Lubec.

Jednoho Karla za chviličku vystřídá další, tohle byl samozřejmě Gott, za malou chvíli to bude Černoch. Mezitím si ale poslechněte tři způsoby, jakým si můžete nechat zahrát písničku u nás, písnička na přání Českého rozhlasu Liberec. Jednou je poslat nám SMSku, a to ve tvaru zahrajte Liberec, potom vložíte mezeru, za mezeru potom váš text, tedy název písně a pokud možno i jméno interpreta. No a takto zabalenou SMSku nám pošlete na číslo 90 011 04. Dalším způsobem je e-mailová pošta, a to adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a tím třetím způsobem je zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec na telefonní číslo 22 155 37 22. Takže pište, SMSkujte, mailujte a volejte, my vám velmi rádi zahrajeme.

0: Tak to byl dnes v pořadí druhý Karel, tedy Karel Černoch a jeho zrcadlo, a my už tady máme první volající. Příjemné odpoledne přeji.
1: Já příjemné odpoledne vám přeju, Míro, i vám všem, co posloucháte, a tady Jarča z Finlandu. A písničku nechám jako překvapení a poděkování vám, Míro, vašim kolegyním a kolegům, hlavně Janám. Asi to dneska užívají. A odmíneteře mužský Tomáš, ten má taky narozeniny dneska, takže to slaví v Rastenavě, jeli tam, já jsem šla domů, jsme to slavili, když oni přišli se sestřemi, ta je taky Jana, takže jsme to oslavili u sestry. No a sestřenici máme Janu taky na Moravě. Jana Pospíšilová bydlí hranice na Moravě. Mm-hmm. A chci všem poděkovat, co mi nechali hrát, takže i pro ty všechny, co poslouchají ve všech koutech a prostě na... Nebyli v Liberci teď v sobotu minulý týden, takže doufám, že se uvidíme někdy.
0: Přesně tak, chtěl jsem říct, že je vaše přání takovým ohlédnutím za dnem otevřených dveří, jinak velmi úspěšným, přišlo nám na 500 hostů, bylo to
1: tak
0: super.
1: Gratuluju na 500 hostů, jak přišli jsme.
0: Takže kdo tu byl, tak ten ví, o čem mluvíme. Tady je vaše písnička, vy se mějte hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Pavel Vítek byl naším hostem před týdnem minulý víkend, kdy jsme tady u nás v Českém rozhlase Liberec měli den otevřených dveří. Tentokrát byl tady hostem v písničkách Na přání. No a my tu máme další písničku Na přání a další volající. Já vás vítám, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, pane Míro, tady Šárka z Liberce. Takže ještě bych chtěla dodat k tomu seznamu, ať se všichni nemocní brzo uzdravějí. A ještě bych chtěla popřát teda Janče, sestřičce z nemocnice, která je moje sousedka. Janče z Bílého kostela, paní Janě z Hradce. A ještě... No prostě asi úplně všem Janám, který mají dneska svátek.
0: To je spousta Jan. Samozřejmě, váš dárek je připravený, je to Helena Vondráčková. Vy se mějte moc hezky, užívejte léta a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, mějte se. Jo, ještě Janě z PKM, se kterou jsem pracovala kdysi dávno, takže pro tu taky hlavně. A všem přeju to hodně štěstí a krásný léto.
0: Tak se mějte hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou. A pak už jenom já. Zvlasím si sandály a bobosy. Škoda, že tu nejsi se mnou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: No a jelikož je právě víkend, tedy neděle s datem 24. května, tak posloucháte písničky na přání i teď po 17. hodině. No a my tady máme první takový trošku možná neplánovaný vstup, jelikož jsem vás chtěl upozornit na jednu velmi zajímavou akci, která se neúprosně blíží. Za měsíc totiž zahrají v Praze britští Duran Duran. Jedna z kapel, které nejvíc ovlivní měli podobu popu 80. let. Pomohla jim k tomu tehdy i bondovská píseň You to Kill, tedy vyhlídka na vraždu, se kterou dobili světové hitparády.
3: Vznikli na konci 70. let v anglickém Birminghamu a už jejich název odkazoval k popkultuře. Převzali ho z kultovního sci-fi Barbarella. Doktor Duran Duran byl hlavní záporák. Na začátku 80. let pak přišla série hitů jako Rio, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex. A Duran Duran se rychle stali jednou z největších kapel planety. Navíc ale tahle parta načesaných chlápků s make-upem jako jedna z prvních skupin pochopila v době nastupující MTV sílu videoklipu. Vrchol přišel v roce 1984 se skladbou Wild Boys. Píseň vznikla původně pro plánovaný film, inspirovaný stejnojmenným románem Williama Burroughse, který se nakonec nikdy nenatočil. Samotný videoklip připomínal velkolepé dystopické sci-fi a režisér Russell Mulcahy se inspirací filmem Mad Max 2 vůbec netajil. Vidíme v něm gigantické větrné kolo, robotickou hlavu, výbuchy, akrobaty, monstra i složité masky. Klip se natáčel v obřích studiích Pinewood, stál tehdy přes $1 milion a patřil k nejdražším své doby. Režisér členy kapely rozhodně nešetřil. Zpěvák Simon Le Bon byl připoutaný k lopatce větrného mlýna a opakovaně se potápěl pod vodu. V jednu chvíli se při natáčení málem utopil. O nic lépe na tom nebyli ostatní členové kapely. Třeba basák John Taylor byl uvázaný ke střeše auta a bubeník Roger Taylor zase visel vysoko nad zemí v horkovzdušném balonu. Kapela dodnes inspiruje řadu hudebníků od The Killers až po Lady Gaga a čeští fanoušci ji můžou už za měsíc vidět v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Přesně tak, Zálety Aleny Zárybnické už zhruba za půl hodiny na stanici, kterou právě posloucháte, tedy na Českém rozhlasu Liberec. No a my budeme pokračovat dalším přáním, tentokrát SMS-kovým. Píše nám náš posluchač pan Pavel, budeme hrát pro jeho maminku a to samotného Žalmana Lohonku, divokej horskej tymián.

0: Helman a spol, divoký horský tymián, písnička od Pavla pro jeho maminku. Teď tu máme pro změnu posluchače Jirku. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Míro, já vás moc zdravím do Liberce a jsem rád, že vás po delší době opět slyším.
0: Já pro mě.
1: Děkuju. Já bych vás dneska, ať zbytečně nezakecávám, tak bych vás poprosil Coldplay a Chainsmoker z písničku Something Just Like This a já písničku jenuju pro naše hokejisty, pro nás fandy, kteří jim fandíme, samozřejmě i pro nás všechny, co si užíváme už vlastně de facto letní počasí.
0: Písnička je připravená, vy se mějte hezky, no a zase doufám brzy naslyšenou.
1: Já to doufám, když budeme živí a zdraví, tak se určitě uslyšíme. Mějte se, nashledanou.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tak to jsem upřímně zvědav, kolik z vás na Královku dorazí. Pojďme ale k dalšímu programu, dnešnímu odpolednímu vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já jsem vám sliboval takové menší hudební překvapení už v poledních písničkách na přání, respektive v našem odpoledním vysílání. Tady je při zítřejších poledních písničkách na přání, tady přivítáme, řekl bych, vzácného hosta. Budou tady dva členové kapely Divokej Bill. Budou určitě krom jiného povídat i o svém libereckém koncertě, takže jestli chcete vědět víc, poslouchejte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec zítra popoledni a tam uslyšíte, jak jsem říkal, informace o libereckém koncertu kapely Divokej Bill od samotných členů. No a tady je takový menší

Kapela Divoký byl, jejíž dva členy zítra v písničkách na přání popolední přivítáme i u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Když jsme si před pár minutami připomínali český koncert kapely Doren Doren a jejich spolupráci s režisérem Russellem Mulcahym, vzpomněl jsem si ještě na jednu spolupráci tohohle režiséra s jinou britskou kapelou. A tím tou myslím kapelu Queen. Možná si vzpomenete na slavný dobrodružný fantasy film Highlander o nesmrtelných rytířích, kteří procházejí historií a bojují mezi sebou o vládu dobra nebo zla na tomto světě. No a když se hlavní hrdina Connor McCloud, neboli Russell Nash, takhle propracuje až do druhé světové války a zachrání tam malou Rachel, tak zrovna když ji odnáší v náručí, tak zezadu ho zákeřně zastřelí jakýsi nacistický důstojník a když malá Rachel vidí, že její zachránce je naživu, dýchá, má otevřené oči, tak mu říká, jak to, vždyť tě přeci zastřelil. On jí na to odvětí, je to takové kouzlo. It's a kind of magic. A přesně tuhle písničku od kapely Queen, která doprovází celý ten film, si právě teď poslechneme v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. It's a kind of magic.

Kapela Queen, jedna z posledních písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. Nicméně samozřejmě nic nekončí, naše vysílání pokračuje dál. Po 18. hodině vás čekají samozřejmě nejdřív zprávy od Ivety Bláhové, no a pak už se můžete těšit na další zálety Aleny Zárybnické. No a ještě samozřejmě pozvánka na zítřejší písničky na přání po 12. hodině, kdy nás tady ve studiu Českého rozhlasu Liberec navštíví dva členové kapely Divoký Bill. Takže si na ně určitě počkejte. No a v tuhle chvíli už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a pozvat vás k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Liberec. Hezký večer a pěkný poslech vám přeje Miroslav Holubec.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osmnáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec na dvou sídlištích vyznačí nová parkovací místa. U zdi Českolipského hřbitova bude nové kolumbárium. Hasičům se podařilo zachránit zatím 3 z 5 uvízlých jeskyňářů. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Na libereckých sídlištích Františkov a Staré Pavlovice přibydou nová parkovací místa. Jde o stání, na kterých lidé aktuálně parkují nelegálně. Vedení města nechá plochy vyznačit a tím je zlegalizuje. Ve Františkově jich vznikne 233, ve Starých Pavlovicích 435. Značení zajistí technické služby, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Měli by to dělat během léta, kdy na těch sídlištích je menší provoz a tu kapacitu na to mají. A samozřejmě ještě předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravý asfalty nebo na porušené komunikace.
1: Kapacita hřbitova v České Lípě se zvýší bezmála o 200 míst. Radnice vybrala firmu, která místo části ohradní zdi postaví nové kolumbárium. Úpravy budou stát přibližně 7,5 milionu korun. Stavba by měla začít po podpisu smlouvy v následujících dnech.
4: Kolumbárium u severovýchodního cípu hřbitova by mělo být dokončené ještě letos. Stěna se schránkami na urny bude rozdělená na 4 segmenty, které budou kopírovat svažitý terén v místě. Podobné kolumbárium už několik týdnů staví také v Doxech. Podle nezávislého starosty Romana Fajbíka bude dokončené v říjnu. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopálky na zem. Hasičům se podařilo zachránit 3 z 5 uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Podle nich jsou v pořádku a v péči záchranářů. Záchrana ostatních pokračuje. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem je ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku polojasno, místy ještě oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 14 až 11, ojedinělé zejména v údolích až 9 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na Českolipsku až 28 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou tu Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Teď budu citovat a vracím se do listopadu roku 2025. Budu citovat svého dnešního hosta. Nejdřív Thálie, pak kluci narozeniny, pak Slavík. Nesmírně se vážím hlasu od vás. Být po třetí bronzová je krásný. Stěží se tomu věří. Vyhlásím listopad roku 2025 myšleno jako nejlepší měsíc roku. Cesta od Kinova dětského sboru přes Lídu Nopovou až po Eduarda Klezlu. Dalším, řekněme, náznak toho, o čem budou dnešní zálety. Mým hostem je dnes Monika Absolonová, dvojnásobná držitelka třeba ceny Itálie.
2: Zálety Aleny Zárybnické.

0: život svůj.
1: Když jsem si chystala dnešní setkání s Monikou Absolonovou, poslouchala jsem záznamy, tak jak jsou k dispozici části divadelních muzikálových představení, a poslouchala jsem hudbu, poslouchala jsem poslední album a hledala jsem pěvecké začátky Moniky Absolonové. A při té příležitosti jsem vlastně došla až do střední hotelové školy v Praze, kterou po dohodě s rodiči, anebo na přání rodičů, absolvovala. Pěvecké začátky jsem našla v roce 1983, kdy jako tehdy sedmiletá nastoupila do Kýnova dětského sboru. A potom od 90. let zpěv u Lídy Nopové. Moniko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A děkuji, že jste přijala moje pozvání.
2: A já moc děkuji za pozvání a normálně jste mě zarazila, protože já vlastně všude říkám, že zpívám od roku 1993, ale vy máte pravdu, protože v roce 1983 jsem fakt začala chodit do toho Kýňáku a v podstatě tím by se to dalo jako odšpuntovat, ale já jsem to tak jako nikdy nevnímala, protože jsem to brala jako dětský jako kroužek, koníček, ale vlastně máte pravdu.
1: Kdybyste teď měla vzpomenout na jednu myšlenku, kterou, anebo podvědomou věc, které se vám tehdy v těch osmdesátkách dostalo a která vás třeba provází celým životem a třeba i momenty, které musíte vyřešit, protože to zkrátka třeba není nepříjemné, nebo naopak je velmi veselé.
2: Jako vzpomenout si na nějakou věc, která se stáhne se mnou celý život. No asi ta tréma, tu jsem měla vždycky a moc se to nelepší. Asi to, že jsem nějakým způsobem byla, nevím, jestli použít slovo divná, jiná, je jako výstižný, ale rozhodně jsem vždycky jako nesplývala úplně s davem. Ať to bylo právě ve sboru, kde všichni ty děti poslouchali vážnou hudbu, já poslouchala Michala Davida, nebo potom jsem začala zpívat a byla jsem od Michala Davida a zase v té branži Michal zrovna v té době neměl jako na růžích ustláno, myslím tím po revoluci. Vždycky jsem byla něčím jako trošku mírně vyčleněná, ale jak řekl jeden můj teď už kolega, tenkrát to byl mladý, krásný model, Bořek Slezáček, někdo na mě měl nějaký řeči a mě bylo těch 19 a on říkal, nech Moňu bejt, ta nás všechny udolala svojí dobrotou. Tak nevím, jestli dobrotou, ale to, že jsem ty věci v životě musela udolávat, tak to je prostě pravda, ať to bylo jako po pracovní stránce v čemkoliv.
1: Když říkáte udolat dobrotou, tak mě vlastně okamžitě automaticky naskakuje to, čemu se kromě své práce věnujete, a tomu, že dobroty doslova a do písmene procházející žaludkem dokážete tvořit tak, že další jsou inspirováni.
2: No to je takovej spíš úlet, vlastně sama to doteď. Ale jo, ale vlastně v tom mém životě nakonec všechno má nějaký smysl. Já mám hotelovou školu, jak jste zmiňovala na začátku, a já se přiznám, že jsem nikdy nebyla žádná výjimečná kuchařka. Když jsem byla malá, tak jsem jako i dokonce nejedla, což teď teda vůbec nechápu. A takže potom v pubertě jsem začala jíst a začala jsem jíst hodně. No a hotelová škola, teda mi maminka vybrala, aby ze mě něco bylo po střední škole, kdyby šla na gympl a třeba nešla na vejšku, tak abych nebyla bezprizorní, což vlastně nakonec se trefila. No, ale já jsem vlastně to povolání nikdy nevykonávala. No, ale začala jsem vařit a tím, že máte jako děti, nebo jsem dřív měla partnery, potom jsem měla děti, tak a taky jsem měla třeba období, kdy jsem neměla práci, ale to jídlo jsem měla ráda, ale nemohla jsem si dovolit chodit do restaurací, takže jsem si ty dobroty, které mi chutnaly, snažila jako uklohnit nějak doma. Myslím si, že se mi to vždycky chuťově velmi povedlo, ale nejsou vizuálně strhující žádný moje pokrmy. To prostě bohužel neumím. Tu eleganci na talíř jako předat. A no a potom, když začal covid, tak jsem dostala nabídku od jednoho řetězce potravinového, jestli bych s nima nějak nespolupracovala. Já se říká, nezlobte se, že bych vám tady chodila po obchodě a říkala, tady to je ve slevě, to dělat nebudu. Aha. No a tak jsme zkusili vaření. A můj manažer tenkrát říkal, to bude taková krávovina, na to nikdo nebude koukat. Takže to je dobrý, máme to jenom na 3 měsíce, tu ostudu přežijem. A nikoho nás nenapadlo, že to bude vlastně trvat doteď. Už to není s tím potravinovým řetězcem, je to s výrobci elektrických nebo spotřebičů. Ale vlastně, že to ty lidi bude tak bavit. A mě, a vlastně v době, kdy byl covid a byli jsme doma zavřený, tak já jsem se vlastně na to strašně těšila. A doteď vlastně potkávám lidi, kteří chodí a říkají, my to vaše vaření tak máme rádi, já se toho vždycky uklidním. ním, tak to je taková věc, která by mě v životě nenapadla, že se může někdy propojit moje hotelová škola, moje chuť k jídlu a zpívání vlastně v jednom dohromady. Ale dělám to jako moc ráda, teď už nevařím z domova, ale z chalupy. A vlastně jak nestíhám úplně tam jezdit, takže se na to vaření o to víc těším, že vlastně vždycky aspoň jednou za měsíc je tam musím jet, takže to je skvělý.
1: Krásně jsme propojili všechno, co si dokážeme představit pod slovem dobrota. Monika Absolonová je mým dnešním hostem v Záletech.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Monikou Absolonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Řeč byla o dobrotě, pojďme teď tu dobrotu posunout i k lásce. Album poslední se jmenuje Láska.
1: Ano, jmenuje, vyšlo minulý rok na Valentína. Já Valentína neslavím, ale vlastně tím, že jsme vymysleli, nebo já jsem si určila, že to album se bude jmenovat Láska, protože všechny ty písničky jsou o lásce, buď k partnerovi, o šťastný, nešťastný lásce, k lásce k dětem, tak to bylo jako jednoznačný a jedna písnička se jmenuje Láska. No a vlastně jsem si říkala, proč to nevydat na Valentína, když to všichni teď propagují. Já jsem ta generace, která ještě nemá Valentína jako za vlastního, no ale od té doby ho vlastně slavím jako výročí svojí lásky. No to album bylo pro mě zásadní, protože vyšlo autorský po 21 letech. Je to neuvěřitelný, jak ten život jako plyne. Já jsem mezi tím vydala nějaký desky, ale tím, že já nejsem autor, tak já nemám doma přebytek písní a přetlak umělecký, abych svoji tvorbu chtěla dávat ven. A vlastně jsem mezi tím vydala vánoční album, vydala jsem album muzikálový, ale já mám pocit, že jsem spíš jako komunikační a radši jako vystupuju, než abych byla zavřená ve studiu. Tak jsem to tak jako odsouvala a až po albu, který bylo vánoční a vlastně se lidem moc líbilo, tak jsem si říkala, možná bychom měli udělat nějakou jako desku sólovou a vlastně jsem to začala připravovat v roce 2018, 2019, ale 2018 se mi narodil syn a 2019 tak jako jsme začali a přišel covid, takže vlastně tím, že to produkovalo to album Divadlo Studio 2 i platilo, tak jsem si říkala, že divadlo má úplně jiný starosti, než tady plnit sen zpěvačce o desce, takže jsem to bez dovolení producenta stopla a všem jsem to vysvětlila.

0: A pan producent koukal a říkal, my bychom to zvládli. Já říkám, ne, nezvládli, já to nechci, já bych to jako nepřežila. A ať se platí důležitější věci pro to divadlo. No a tak jsme v tom pokračovali až vlastně v roce, já jsem přišla za Daliborem Cidlinským, který tu desku jako aranžoval, já jsem si ho moc přála a Dalibor řekl, hele, já tenhle rok nemám práci, nebo mám hrozně práce, můžu s tebou začít až v roce 24. Tak já jsem na něj rok čekala a vlastně jsme to opravdu, mezi tím se dávali dohromady ty písničky a cizelovali, co jo a co ne. No a opravdu v roce 24 jsme začali natáčet, myslím si, že někdy v květnu. No a v roce 25 ta deska vyšla. Já z ní mám doteď jako hrozně hezký pocit a vlastně už mám za sebou koncerty, které jsou vlastně tematicky víceméně jenom o těhle, nebo pochopitelně jsou tam doplnění o Teď královnou jsem já a najednou nějaký ty písničky, který lidi, kteří mě mají rádi, chtějí slyšet, ale je to už jako to gro, jsou to písně z téhle desky a je hezký, když to ty lidi umějí, tak mě to dojímá.
1: Pokud zůstávám ještě u desek, první byla Monika?
0: Ano, první byla Monika v roce 1993.
1: Krásně balancujeme a krásně procházíme. Kdyby měla zaznít jednou jedinkrát jedna jediná píseň z vašich alb, kterou byste chtěla poslat do světa?
0: Jenom jednu ze všech těch...
1: Jenom jednu dokážete vybrat?
0: To asi neumím.
1: Že jo, já si říkám, že...
0: Asi právě... kdybyste mi řekla z každý té desky jednu, tak to bych určitě uměla, ale takhle jako jednu za všechno asi ne.
1: Tak dobře, tak to zúžíme na jednu z prvního alba a na jednu z posledního.
0: A tak z prvního alba by to byla určitě písnička Pod peřinou.
1: Aha, to je sympatické.
0: Ano, to je legrace, napsal mi to Ruda Kubík, můj kamarád, teď už vlastně opravdu mnoha lety, protože tam jsme se seznámili a provází mě celým životem a z posledního alba by to asi buď byla Láska, anebo píseň Mít tě ráda. Text napsala Hana Zagorová, napsala jí pro sebe, o sobě a já jsem vždycky Hanku prosila, jestli by mi nenapsala nějaký text a ona někdy jo a nikdy bohužel na to už nedošlo a tuhle píseň mi vybral její manažer při příležitosti bohužel jejich vzpomínkových koncertů na ní a řekl mi, že to nikdo jiný zpívat nemůže než já a já jsem na začátku měla s tím jako velkou obtíž, protože jsem se vždycky rozbrečela a nakonec jsem to jako zvládla a poprosila jsem Štefana i Luboše Kříže, jejího manažera, jestli by mi tu písničku nedovolili nahrát znova. A Štefan mi řekl, že bude rád, když ta píseň bude žít dál. Takže buď Lásku, nebo Mít tě ráda.
1: Monika Absalonová, posloucháte Zálety.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v záletech úsměv na tváři Monika Absolonová, zpěvačka a taky moderátorka a taky, a jestli nechcete ten přívlastek, tak já si ho stejně řeknu, skvělá kuchařka. Nedávno byla při koncertě Štefana Margity v O2 aréně a hned vedle do prostoru se chystá v říjnu. Mám tu poznámku, Monika, 3.10. je správně?
2: 3.10. je správně. Ano, budu v O2 univerzu mít Monika 50.
1: To jsem nechtěla říct.
2: Ale já to klidně řeknu a je to jako zvláštní, protože vlastně, jak jsem minulý rok vydávala to album, tak jsem dělala jako rozhovor a ty lidi se mě ptali, co na to jako říkám, a mně to přišlo jako, že nic. A protože nikdy se mnou žádný věk jako nezacvičil, ale přiznám se, že teď to se mnou začíná cvičit. A vlastně jsem si to jako způsobila sama, jak člověk žije v různých jako předsudcích a já se snažím je nemít, ale co se týče jako věku a váhy, tak mám celoživotní. Ale není to vůči ostatním lidem, je to vůči jako sobě. A já si úplně přesně pamatuju dobu, kdy jsem říkala, když mi bylo těch 17, začínala jsem, že 25, a pak už jsou ty lidi úplně trapný a starý. No a to jsem záhy přehodnotila a pak jsem si říkala, tak starý jsou, když je jim jako 50. No a mě už 50 bude a já se jako stará vůbec nepřijdu a mám kamarády, kteří jsou jako povětšinou starší a v životě by mě nenapadlo jim tenhle přívlastek jako přidat, že jsou starý. Mm-hmm. Jsou všechno možný, jenom ne starý. Mm-hmm. A tak vlastně si sama se sebou tak jako bojuju zvláštní bitvu, jestli teda budu už jako od září stará, protože já mám narozeniny 27. září, anebo jestli teda budu už jako dospělá, anebo vlastně jak s tím jako naložit. Ale vlastně to, co mě nikdy netrápilo, tak ne, že by mě to trápilo, ale že se nad tím pozastavuju. To je jako zvláštní. A taky se jako pozastavuju nad tou, nechci říct, že konečností, ale že se to jako nějakým způsobem blíží. A že třeba mám před sebou jako dobře, já si říkám třeba 40 let, že tady budu do 90. No jo, ale ono...
1: Je to míň už.
2: Už je to míň, ale ono to strašně uteče. Protože třeba my teď měli výročí muzikálu Drákula a to je 30 let a já nemám pocit, že to je jako, možná už 31. A já jako nemám pocit, že to je 31 let. Já mám pocit, že to je tudle. A vlastně si říkám, no tak a vlastně někdy mám pocit, že jsem ten život jako promarnila. Mm. Že jsem jako některé věci propásla. Mm. Že jsem vlastně měla pocit, že na to mám čas, že jsem se jako intenzivně věnovala té práci a teď si říkám, mělo to jako smysl. Mm. To jsou to takové jako najednou, nechci říct, že existenciální otázky v mém případě, ale vlastně jo, vlastně si říkám, čemu se budu věnovat jako teď, jestli budu teda tak hodně pracovat, nebo radši upřednostním jako děti, a nebo zase, ale já pracovat musím, protože vlastně celý ten cirkus kolem sebe živím, a včetně svých dětí, jako já jsem pro všechny ta jistota, tak vlastně a najednou si uvědomujete, že už nejste sama s dvouma dětma, ale máte kapelu, máte svýho zvukaře a ty všichni lidi jako se odvíjí i jejich práce jako na vás, takže cítím jako nějakou zodpovědnost, ne tlak, to ne, ten tlak si vytvářím já sama, rozhodně ne od toho okolí, ale je to jako najednou je to jinak.
1: Já se slovíčka poslední velmi často bojím, jak vy?
2: Já strašně.
1: No?
2: Já jako nemám ráda konce.
1: No?
2: A nemám ráda konce u ničeho. A ta no, konečnost jasný. Mě vlastně jako děsí.
1: Ale přitom... zároveň je to příležitost, když si uvědomíme, že teď je ta příležitost
2: to udělat. Přesně tak. Konečnost mě děsí, ale třeba odchod, vím, že jsme tady to téma vůbec nechtěla jste možná otvírat, ale třeba odchod mých blízkých a nejbližší lidi, kterými odešli, byla babička s dědou, jak z tátové strany, tak z máminy, ale z máminy pro mě bylo to jako intenzivnější a bylo to poměrně nedávno, tak je to taková jako zvláštní zkušenost, protože já jsem babičku s dědou milovala, trávila jsem tam veškerý víkendy od narození a moje dětství byly převážně babička Helenka a děda Olda. A vlastně vždycky mě podporovali, vždycky mě milovali a nějaký takový ty krásný zážitky mám opravdu spjatý jako s nima. No a babička zemřela, když jsem čekala svýho mladšího syna, to znamená v roce 2018. A já jako vím, jak jsem nejdřív s tím bojovala, jak jsem viděla, jak ta babička jako přestává být fit a tak a pak musela být v nemocnici. My jsme všichni furt věřili, že to bude dobrý, že jako vždycky se jako dá dohromady a že a mě tam ty sestřičky říkali, ne Moniko, to už nebude dobrý. Já říkám, jak to jako myslíte? A oni říkali, no buď zůstane tak, jak je, anebo se to zhorší. A A já najednou ta představa, že ta úžasná babička, úžasná žena by najednou měla být v tomhle stavu jako ležícím, nesamostatným, tak jsem věděla, že jí to jako nepřeju a že vlastně, jestli si něco přeju, tak aby ten odchod byl důstojný, ale rychlej. A když odešla, tak jsem byla hrozně smutná, zároveň se mi strašně ulevilo za ní. A to samé se vlastně opakovalo s dědou, ale ten teda odešel až 97,5. A mě jenom mrzí, že nevydržel do stovky, protože on nám to sliboval. A přitom říkal, že od 60 umírá, ale vlastně vydržel krásně. A tam to bylo vlastně to samé. Takže jsem si uvědomila, že když je ten čas a když mají ty lidi štěstí dožít vlastně relativně ve zdraví, tak je to jako velký dar a my můžeme být jako vděční, že jsme s nima mohli ten čas jako trávit. A myslím třeba, že s dědou jsem si řekla vlastně asi všechno, co jsem potřebovala a zvláštní bylo, že on už třeba nemluvil, děda vždycky krásně zpíval.
1: A takže po něm máš hlas?
2: Určitě, ale hlavně bylo krásný, že on jako nejvíc vlastně reagoval na hudbu. Jo, že pak už třeba nemluvil, ale když jsem mu pustila pana Matušku a začali jsme si zpívat, tak on se ke mně nějaký chvíli přidal. Tak to jsou takový jako okamžiky, které jsem si uvědomila, jak jsou jako důležitý a jak moje mamka třeba nechtěla, aby děda odešel a já jsem jí řekla, že to je sobecký, že on už asi chce jít. Tak to bylo jako zvláštní, že jsem věděla, že když jsem tam, já vlastně jsem měla poslední čtvrt rok, půl rok, já jsem tam jezdila stejně jako celá rodina, jsme se tam střídali každý den někdo, tak jsme věděli, že to je jako naposled, že jsem, jako bylo jasný, že už to taky příště nemusí být. A vlastně jsem ráda, že jsem s dědou si stihla všechno jako říct
1: a být u těch právě přiznaně posledních okamžiků. Monika Absalonová, posloucháte Zálety.

0: Monikou Absolonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Vracím se do arény O2 Universum, datum 3.10. Mluvili jsme o koncertě, kterého jste se účastnila se Štefanem Margitou. Bude to tak, že Štefan Margita přijde i za vámi?
1: Štefan to datum má napsaný, doufám, že mu do toho něco nevleze, nějaká práce, ale Štefan tam nebude jako host, protože já tam nebudu mít žádný hosty. Já jsem poprosila Libora Boučka, jestli by mi pomohl s dramaturgií toho koncertu a vlastně jsem říkala, jsou dvě možnosti. Buď oslavím 50, že jako pozvu svoje kolegy a kamarády a s každým zaspívám nějaký duet, anebo řeknu ahoj, já jsem Monika, je mi 50 a za život jsem se naučila tohle, ta dá. A on mi řekl, B je správně.
0: Takže, a je jinak než obvykle možná?
1: No, asi to prostě bude, já vlastně na koncertech nemývám hosty, ale vlastně bych si chtěla zaspívat i věci, které jsem třeba dlouho nespívala, anebo taky bych si chtěla zatančit, a což není úplně můj obor, ale byla jsem ve Stardance a tam mi to jako šlo, takže vím, že když se jako zatnu a začnu dřít, tak to nějak bude vypadat. Tak vlastně bych chtěla pobavit sebe i ty lidi a bude to, on ten koncert se jako vlastně velmi rychle, bez žádný reklamy vyprodal, za to jsem teda nesmírně vděčná, ale hodilo to tím pádem na mě jako větší zodpovědnost, jsem si říkala, aha, ty lidi něco očekávají a přijdu tam já. Tak to bude jako hustý, tak snad jim, jako snad je nesklamu, ale vlastně jsem nechtěla přidávat. On je to teď takový trend, ale pro mě je důležité si to užít jednou a třeba se stane, že pokud ten koncert se nám povede a budeme u všechny složky spokojený, to znamená kapela, já, tanečníci, a budeme to mít vlastně připravení, tak se to třeba zopakuje, třeba za čtvrt roku, za půl roku, nevím, ale rozhodně v tu chvíli chci, aby to byl jeden narozeninový koncert a pak si s tou 50 můžu až do 60 jezdit, jak chci.
0: Jasně, protože to prostě bude jenom 50+. Je tam něco, na co se opravdu těšíte? Už teď to můžete říct, protože on se člověk opravdu...
1: Já se těším, až to budu mít za sebou.
0: Za sebou, no.
1: Já se vlastně vždycky, jako my jsme se jednou o tom bavili s Ríšou Genzerem, se kterým se známe 100 let. Mm-hmm. A já, když jsem mu popisovala svoje stavy před vystoupením, ona mě koukala a říkala, můžeš mi říct, proč to děláš?
0: To děláš.
1: Ale já vlastně potom na tom ještě jsem šťastná. Mm-hmm. A když slezu a budu mít pocit, že jsem vydala maximum a že mě to bavilo a že ty diváky to bavilo a že všechny ty kolegy to bavilo, tak to je můj splněný sen. Ale vlastně není to před. Já nemám ten před já stojím před horou, kterou musím zdolat a nevím, jestli se tam někde se pode mnou neurve kamínek a já nesletím o 2 metry níž. Takže vlastně budu šťastná pokud se všechno povede a budu mít hezký pocit. A i třeba může se stát, že já nebudu mít hezký pocit, protože málo kdy mám ze sebe 100% pocit, ale když budu slyšet tu odezvu od těch diváků a od těch kolegů na jevišti a budou mít oni dobrý pocit a od mýho pana zvukaře, tak budu ráda prostě. A možná si to třeba ten večer užiju. Já si většinou nějaký jako věci, které se mi povedly, uvědomím až o mnoho let později.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Monikou Absolonovou dnes mluvím v záletech, třeba i o podzimním říjnovém koncertě, který čeká. Teď si, Moniko, dovolím citovat. Abych byl tvým dobrým manažerem, musím vědět, co si myslíš. Víte, odkud tahle věta pochází?
2: Zřejmě od Tomáše přenosila mého manažera. Tomáš je můj manažerem, ano. Nechtěl být. My jsme byli původně kamarádi, nebo jako on je marketingový ředitel divadlo Studio 2, takže tam jsme se jako zkamarádili a byli jsme kamarádi a on chodí pravidelně do kryokomory, protože on je skvělej ve všech ohledech. Jediná špatná vlastnost je, že je hypochondr. A jak je hypochondr, tak se o sebe jako extrémně stará a chodí do kryokomory, protože má pocit, že pak bude strašně zdravej. A já mu v tom držím pěstí, kryokomoru navštivu, když mám průšvih s lasivkama nebo když jsem měla zlomenou nohu, ale že bych stejně jako on pravidelně docházela, to bohužel ještě nedělám. A třeba se k tomu časem propracuju. Nicméně Tomáš tam chodil a vlastně si vždycky jsme si povídali a on nadával, že jo, na práci, na něco, na situace. A já jsem pak jednou mu řekla, jestli by mi nechtěl dělat manažera. A on mi řekl, no tak to přestaneme být kamarádi. A já si říká, ne. To... A on to opravdu trochu tak má, že to naše kamarádství takový to niterný, takový to intenzivní šlo do pozadí. Ale vlastně já ho chápu, protože jemu prostě 20 lidí za den zavolá kvůli mně. A ještě, aby se mnou pak trávil volný čas, asi by to na něj bylo moc. Mně by to nevadilo. Já mám jako jinou povahu, když mám někoho ráda, tak mám ráda furt. Mm-hmm. Ale chápu, že takže teď jsem se mírně upozadila. Není to, že by jsme se nevídali, ale nevídáme se tak často. Ale když se pak vidíme, tak si myslím, že si to jako užíváme. Mm-hmm. Ale já jako jsem začala respektovat ten jeho odstup.
1: A když jsem se právě pouštěla ukázku s Judy, mm-hmm, tak tam tahle věta dokonce padla vlastně v jistém momentu o tom, že být dobrým manažerem znamená tomu druhému člověku rozumět a zároveň, ano, evidentně si držet ten odstup. A jenom, aby bylo chápáno, o tomto představení se bavíme i kvůli tomu, že právě za něj Monika získala Thálii v roce 2025.
2: Já jsem pochopitelně byla z té nabídky nadšená, ale netušila jsem, jak až to jako je a co všechno ta Judy vytváří a dělá a jaký má střihy nálad, jak nikdy jsem prostě před divákama nezvracela nebo vůbec jsem nezvracela nikdy před lidma. A teď vlastně jsem musela být opilá, ožralá, jako ne opilá, jenom jako fakt ožralá. Pak tam zvracíte před lidma, opravdu se jako obnažujete, děláte věci, které člověk nedělá, nechce to dělat před nikým, natož jako na jevišti před, což za to moc děkuju, před vyprodaným sálem. No a do toho tam bylo spoustu textů, do toho ona se velmi často jako opakuje, do toho různě větví a do toho zpívá písně, které jsou jako jazzovo-swingový, takže to opravdu není můj obor. Takže pan profesor Klezla se zase málem oběsil, než mi to vyťukal do hlavy. Já jsem furt nadávala, protože prostě mi to nešlo. Takže to bylo a do toho to bylo jako hodně emoční a já nevím, jak to dělají opravdoví herci, ale tím, jak nejsem herečka, tak já vlastně používám jako svoje emoce. A vyndáváte fakt věci, které nechcete. No a vlastně ani nevíte, jestli to v sobě třeba takhle máte. A já jsem v životě v civilu na nikoho nikdy nekřičela tak, jako křičím jako Judy. Takže jsou to jako, pro mě to bylo velmi těžký. A když jsme to jako doskoušeli, nějakou to dostalo formu, tak všichni ty lidi, kteří jsme na tom spolupracovali, jsme říkali, ježišmarja, on nikdo nepřijde, to je taková deprese, že tohle nikdo nebude chtít vidět, to je vlastně jako hnusný. No a my jsme začali hrát a lidi, když byli první diváci, my jsme neměli žádnou generálku, a oni se smáli. A přitom jsou jako brutální situace. A pak vám dojde, že ono to vlastně může působit až směšně, protože to je jako bizár. A až na konci dojde těm lidem, jak je to vlastně jako smutný. A já teda jsem nesmírně vděčná všem divákům, že za prvý, že chodí opakovaně A že to s náma prožívají a že na konci opravdu tam je úplný ticho a jediný, co slyšíte občas, je kapesník. Takže je to jako krásný, že s náma ten příběh jdou. A to, že já jsem za to dostala táli, je takový bonus. To, že jsem tu cenu získala pro divadlo Studio 2 v historii toho divadla, je to první tálie. Takže já jsem za to nesmírně jako šťastná, že jsem to zrovna já, že jsem měla takovýhle štěstí tomu Michalovi udělat radost, ale zároveň jsem dostala ještě od muzikál Opereta taky cenu za nejoblíbenější jako herečku právě za tuhle roli. Takže já jsem za tuhle roli byla odměněná jak od diváků, tak jako od odborné veřejnosti, že mě to strašně potěšilo, překvapilo. A to, že lidi chodí na takhle těžký téma, mě potěšilo. Ale vlastně nejvíc bych chtěla, aby na to chodili hlavně moji kolegové, protože ten boj s těma závislostma a to, jak žije atypický život a jak je vlastně neustále vydaná na
1: šanc
2: a jak to špatně snáší, já si myslím, že to víc než pro koho, pro normálního diváka je to takový vhled, ale pro tý mý kolegy je to denní realita.
1: Jsem reflexe.
2: A takže by to bylo jako fajn. To bych vlastně tímto chtěla všechny pozvat.
1: Marika Absolonová, posloucháte Zálety.

0: Monikou Absolonovou. Dnes moc ráda mluvím v Záletech. Teď jsem jenom otevřela mnoha setstránkovou rešerži o vás, a kterou jsem četla už před nějakým časem. Jenom jsem zapomněla obsah jednoho článku, který nese název Bála jsem se, že je to konec kariéry. Tušíte, v jaké souvislosti jste to řekla, když jste se bála? Anebo
1: když jsem šla na mateřskou. Mm-hmm. Ale vlastně to bylo zvláštní. Já jsem si děti strašně přála. Dávala jsem se ve 23, protože jsem prostě po té rodině jako toužila, ale na druhou stranu se přiznám k jedné věci, že to, že budu mít děti a rodinu, jsem brala jako automaticky. Netušila jsem, nakolik moje práce vlastně mi zkomplikuje ty vztahy, anebo spíš ty partnery, který to přitáhne do toho života, nebo vlastně nevím, jak to mám říct, já je mám jako ráda, ale vlastně to prostě nebylo kompatibilní s tím, jaká jako doopravdy jsem. A takže jsem se vdávala velmi brzy a čekala jsem, že ta rodina, děti budou automaticky, což se nepodařilo. A děti jsem měla o mnoho let později. A na jednu stranu jsem se na ty děti strašně těšila a na druhou stranu, jak už mi bylo 39 a čekala jsem tádu, tak jsem se bála, že to je konec. Že se prostě může stát, že už mi nikdo nezavolá. Paradoxně se to nestalo, ale dost se tomu divím, protože já jsem třeba v těhotenství s prvním synem přibrala asi 33 kilo. Zase mám všechno jinak. Taky jsem chtěla být krásná maminka s malinkým bříškem, tak jsem byla opravdu obrydně stáňa, ale roztomilá. Možná to bylo proto, že jsem přestala kouřit, přestala jsem jako pracovat ve velkým, prostě to tělo zareagovalo tak. A já jsem si to strašně jako, když se táda narodil, tak já jsem si uvědomila, že mi celý život něco chybělo. A já jsem třeba na podzim měla pravidelně, přestože jsem se narodila na podzim, takže by to mělo být pro mě hezký období, tak já jsem vždycky měla úzkosti. Mm. Ale jako z ničeho, a ne úzkosti, ale cítila jsem nějaký smutek hroznej. A ten se od narození synů už nikdy nezopakoval. Je to jako strašně zvláštní. Vlastně se narodil táda a už tohle nikdy nepřišlo. Takže mám pocit, že mi s nima do života přišla nějaká pucle, která mi jako chyběla. Nicméně ano, já jsem si myslela, že nic nepřijde a přišlo toho teda dost.
0: No,
1: a přišel i další syn, takže no, ale měla jsem strach, že už bude konec, ale vlastně jsem si uměla představit, že budu dělat i něco jiného.
0: Rozumím tomu. Moniko, poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence. A já ji čtu teď poprvé, takže i pro mě překvapení, na co se vás umělá inteligence ptá. Kdybyste měla napsat libreto k muzikálu o svém vlastním životě, který by se odehrával za dalších třeba 20 let, jakou emoci by měla mít ta úplně poslední píseň v závěrečném dějství, aby se diváci v hledišti i na pódiu upřímně usmívali?
1: Tak kdybych měla napsat libreto o svém životě, tak by to byla tragikomedie, rozhodně. To je úplně jednoznačně, protože mám pocit, že každý žijeme nějaký život a i u mě to je opravdu nahoru, po schodišti dolů, v mnoha ohledech. A na konci, aby se usmívali, já bych spíš chtěla, aby odcházeli nějak jako smířený a možná dojatý. Mm-hmm. A rozhodně, aby to předalo nějakou emoci. Tak jaká by ta písnička nebo ta poslední scéna měla být?
0: Možná jedno slovo.
1: No, krásná.
0: Aha, jasně. A emotivní, dovolím si přidat to slovo ano. Druhé, protože i o emocích a často mnoha ohledy hodně o emocích byl náš dnešní rozhovor. Děkuji za to osobní setkání. Děkuji, Moniko.
1: Já moc taky děkuji.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Rampasova ulice v Liberci bude mít nové veřejné osvětlení. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
0: V Liberecké Rampasové ulici v části Pilínkov přibude nové veřejné osvětlení. Půjde o 9 nových lamp. Postaví je technické služby. Vedení města za stavbu osvětlení zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Na práce naváže ještě oprava povrchu v ulici, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Konečně se nám povedlo dojednat 9 nových světelných bodů do ulice Rampasova. A spojí se to i s rekonstrukcí nebo s opravou povrchu, takže vlastně ulice dostane i nový kabát a udělá se to celé najednou. Provedou to technické služby města Liberec.
0: Lidé v Turnově můžou využívat nové disc golfové hřiště. Nachází se z části v Metelkových sadech. Jamky dál pokračují směrem na Šetřelovsko. Podle autora projektu Adama Poslušného má hřiště střední náročnost. Vybudování disc golfového hřiště zvítězilo v loňském kole participativního rozpočtu. Konkuroval je další 4 projekty. Disc golf nakonec získal nejvíc hlasů od obyvatel. Celkové náklady vyšly na zhruba 400 tisíc korun. Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požáru. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno, místy ještě oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty je 14 až 11, ojedinělé zejména v údolích až 10 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty je 24 až 27 stupňů, na Českolipsku až 28 a na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova, uzavírka potrvá až do září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně

0: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
0: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
0: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Na lokální terapii.
3: Ta mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná schopná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporóze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou Tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu

0: Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
1: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny, přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil, a ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel židovského muzea v Praze, byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze, a rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře židovského muzea a židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cenou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
0: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
1: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu. To znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc. Je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto. Takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře, a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronu a Kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal, a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru, a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
0: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
1: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů, a zároveň ji používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenů, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba ti chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční, a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tóry. A teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Tóru umožnit, a to je skvělá věc.
0: Říká ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své Tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi z vedení tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různí údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplň jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo a nebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou jmen a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. O 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenírových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn, se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás zaprvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě. Ne, radši to nebudu rozhodovat. Já legenda... No, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako nějaký hokej by v tom byl, ale... Já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, ta písnička vznikla někdy v roce 73-74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé takový jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74. Plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo po častým ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový šaky, nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: To mě
6: připadá
7: až opravdu
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu si ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit mezera 12. 5. června roku 2026 v Pražských žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hit Mezera 12. SMS-ku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci. Celkově 660. novinka letošního roku, SMS je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala 4. zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
2: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
3: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
2: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
4: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
5: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozumění.
4: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z hnutí PRO.
6: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
4: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: U koupaliště Cihalna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
7: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky. Sport.
2: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
9: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám neskazí náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, no, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. No mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No, no, no.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá, teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nep, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já jí pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilku.

0: sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
0: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Naďo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
0: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
0: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezínkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
0: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
0: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
0: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou žičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
0: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
0: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
0: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
0: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
0: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
0: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
0: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
0: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
0: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naďou Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
0: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
0: No, já jsem se rozhlasově.
1: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ženy jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

Ahoj, pár tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

dna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, jo, jo.

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý, vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče a jsou vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před. Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku. Ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními 2 zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na 30 minut a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali naspátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední 2 zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Krudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpolujte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se, to, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Jeanjou, kdo do ní vidí. Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Dělá mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo, to je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco provedl, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych provedl?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a

0: nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
1: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
2: Do prčic.
3: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
2: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
3: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
2: Tak tímhle tím mám jako tedy...
4: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
2: Číčo, já tě prošvihnu.
3: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
5: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

darovat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova a lidé

0: pořád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který

0: měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
1: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
2: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrál jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
1: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
3: Ej, paní doktore, brzlík.
1: V dětství. To je zajímavé, že?
2: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
4: Sako,
5: vezmi si.
4: Moje sako, vezmi si.
5: Pro pána Kále, kam
4: spadlo, posím, kam spadlo. Kam
5: spadlo. Pod kanapé.
4: Cože?
5: Pod kanapé, povídám.
4: No tak dělej něco.
6: Drahoušku. Představ si. Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
5: To jsem to je... ráda. To je milé překvapení. Milé překvapení.
6: Co je to?
5: Tohle?
6: Kdo to je?
5: Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
6: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš? Co tu děláš?
4: Nazdar, Láďo, to je situace, co tohle to?
6: Na čemu se chechtáš?
4: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
6: A ty se nesměješ.
5: Já už jsem se nasmála. Až.
4: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
5: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
4: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka rovně já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Pojďte se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
5: No, popuká.
4: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišný pohled?
6: No, tak počkej, porád si mi ještě neřek, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
4: No, tak vidíš, tak sedneme si.
6: No, tak pojď.
4: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. To... Ať se Hladík taky zasměje, co?
5: To bude, myslím, nejlepší.
4: No jo, mě se stala Hladíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
6: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
4: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbila, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Nikoho. Seděli jsme takhle na pohovce.
6: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
4: Nerušně, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
6: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
5: Láďo, ty máš fantazii.
4: Ale jo.
5: No, vidíš.
4: Já myslím, že to odhad správně, ne?
5: Jo.
4: Odhad to správně. No, my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
6: Jo.
4: A v tomhle jednou přeci nechlastení klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
6: Instalatér?
5: Co by tady dělal, co by tam dělal ten instalatér?
4: Manžel.
6: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
4: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zemi, za kanapé.
5: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
4: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
6: Pod kanapé?
5: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozumět.
4: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
6: Jo, tak takhle to teda
5: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
6: Teď už tomu rozumím. No
4: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
6: Hrozná situace,
5: no,
6: viď?
5: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
4: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
6: Počkej, nebyl to ten...
4: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
6: No těžko, ale dovedu, povídej,
4: no tak, jde napíjet. Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat. Já jsem se smál.
5: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směji, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
4: No tak.
6: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
4: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
6: A ten blbec tomu uvěřil?
4: Ne, že uvěřil, že se smál.
5: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
4: Mějte se moc krásně.
6: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
4: Jak myslíš?
6: No.
4: Jaký situace?
6: No, když vstoupil ten manžel.
4: To byla... Kdy?
6: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
4: S kým?
6: No s tamtím, s tím předevčerejším.
4: A s tedy?
6: No počkej, no co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
5: Láďo, taková choulostivá situace, a ty v tom hledáš logiku.
6: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A naše by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
4: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
6: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
4: A prosím tě.
6: No?
4: Z čeho jako?
5: Láďo.
6: No co?
5: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jedu, tebe se to netýká.
4: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
6: Dítě, to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že se s nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl?
7: Že už tam někdo věřil toho zabitovinu?
6: No, dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
7: A prosím tě, to je nemožné.
6: No počkej, proč by to bylo nemožné?
5: Tomu by nikdo nevěřil.
6: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, jo, se to stalo, vážně.
7: A co, jako? Vážně. Co?
6: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
7: Ty mě děsíš. Ty mě dě...
6: Ne.
7: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
6: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
5: Kdo by tomu uvěřil?
6: No, někdo. Možná, že ty? No, a on taky možná.
7: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
6: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
8: Uctivá pokladnost, svátaní.
6: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

sang.

Ja, Sirum.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a ta je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak a třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolený hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon. No. To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátu.
7: Ano, já čůně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží?
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, a těch mrtvejch je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Ano. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
7: Ano, ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla ti to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Ta ti, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, tak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografy za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku?
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím.
5: No jo. No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
5: Váš soused?
6: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím vás.
6: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já myslím na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využívat můžete i e-mailu tradičního s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale zase...
2: Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a s kým a tak dále, tak dále.
1: To je pravda, ano.
2: Prostě když jsem dohlomený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4, do spůdky dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: Tak je to takový, samozřejmě když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu tak, abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo
1: jak si to
2: každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Samozřejmě jsme prožili tu svoji, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako, myslím, ten závazek chodí do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku. Když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový to, teď momentálně jsem dochvilný v tom, jak jsem vám říkal, mimo éter.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky jsem z té sedačce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, užíval jsem se na teploměr v autě, takže to je velice příjemné. Takže žádná kláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak jim bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoji. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet panu doktorovi, jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl takový trošku průšvih s toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka
2: proto. Které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojich chvílností, nedochvílností, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: Další. Určitě ostatní budou dochvilní.
1: Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Tam sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou. Budu
1: se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik Olin. No a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karolko, tak jste poznali také Dara Rollinsa, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím se být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Že bych nějak vystačil, ale zkrátka si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas. Že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v 5 museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo?
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko.
0: Dá to práci, zabere to čas.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přejemno, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání.
0: My jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, když člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco. Prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě když se něco úplně zruší nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že AKA historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny. Takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká, no.
1: Jako mají teatralisti. Takže to, ale jinak jako, že by úplně, prostě nevím, jak se to dá přesně definovat. Jo?
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo.
1: Kolikrát, prostě to prostě zkrátka, tak mě 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou, mám tady souseda na

0: pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co. A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
1: Jistě.
0: Ale jako osobně, říkám mám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
1: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
0: se
1: říká?
0: No ne, to se snažím být úplně maximálně přesný. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. Ale jinak jsem montážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív, než pozdě.
1: Rozumím. No tak vy jste přímo vzor nějak, řekla bych v tomto.
0: No to já bych tak ne to... No tak, protože jsem nějaký básniček, malířek a něco, kovář a to, takže taky mi to ujede. Ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas před tím.
1: Jo,
0: jako, ano. Abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne. A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat to. Taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že spěch je nedůstojný v každém věku.
1: No to je hezká poučka, no.
0: Dobíhat teďka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
1: Rozumím.
0: A prostě pak jdu jako na to celý, no.
1: Dobře, tak jo.
0: Ale bez vás bylo to moc hezké.
1: Jako moc vám děkuju. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
0: A to jsem někdy na Malý Skále.
1: Krásná Malá Skála. Znám už od dětských let. Máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
0: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
1: všude.
0: Já jsem naštěstí mezi.
1: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně, děkuji.
0: Napodobně, pozdravujte.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdo Beš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy o Vílej jménem Láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučka, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, noční linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky.
0: Ano.
1: Tak Janice Zílková přeju všechno nejlepší, naše dceři Jani Rausové taky a moje provdaná darovce a teďko všem Janičkám posluchačka do čilinky, tak všem.
0: Dobře, já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napřímu a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce.
0: No.
1: Jo? Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapi, končte prácu tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
0: Jo, jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím zdůrazňovat, jako jo, protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli mrzo, no a jsem tam nějakou tu minutu přidali, no a tak, no.
0: Uh-huh.
1: Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňů to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošidíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
0: No, je, tak, ano, ano, ano. No.
1: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet.
0: Uh-huh.
1: Já když jsem chodil k němu na pošky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo.
0: To se říká, no.
1: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
0: jo.
1: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže, no, takže tak to bylo se mnou, no.
0: Mm-hmm.
1: Ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, on se hned uráží, jo, víte? Ono to kolikrát nesou žádní takový fachmani, jo, to je, no, rozumíte, to jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to, takže já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo? Abych jim ukázal,
0: jak se to dělá.
1: To má dělat.
0: No. Tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
1: Jo, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se mrzlo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky, tak že volí spát, přestávám, jo, tak se mi už
0: ano.
1: Takže takový tarabej máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky, no. Tak to je, no.
0: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce,
1: ano,
0: a zkrátka být,
1: ano,
0: na svém místě,
1: no, říkám,
0: v kolik se řeklo.
1: To jim říkám furt, o 4 hodiny začínáme později, o 4 hodiny musíme přidat odpoledne, jo? No a nehorší je, když uvolní už půl hodiny šlapo na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadit, že?
0: Jo.
1: To, do konci tady práci, jo. No, tak to je, takový já mám zkušenosti, no.
0: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sečteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
1: Ano, taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 11:45 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpiním, ale já ho slyším, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím. Josefe, a, můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhletu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuji za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no, tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to zkuska u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě, jo. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí a nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím. A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaký velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Každé tam má svůj úkol. Jo, to je, když sledujete civilizaci v malém. To prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Tam třeba vyhodím. Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim dolit zehličit.
0: No.
1: To je mnoho sranda, že, paní Barbořiko?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak vám přeju taky.
1: Tak to je moc hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina. No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuju, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško, Libuško.
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádio, ono to...
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěn.
1: Já zdravím, Tuško,
0: děkuju, nápodobně.
1: Obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív než pozdě, ale když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no,
0: no
1: tak je to, ale začal jsem chodit, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teda už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě. No,
0: a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, máte dobré zkušenosti v životě, nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda. Mm. No ano, to jako, no to víte, každý nějaký, no, každý... Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá věc. Určitě.
1: Ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... Říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a vždycky sestra říkala, když jsem šla domů jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: Tuško,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Chlátkovi přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju. Ráda vyřizuju. Mějte se taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny,
1: taky.
0: Jo, budu se těšit zase příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec
1: zač.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše patejdle a voňou, kdy je učenc, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci. Před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy: no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postišit si do té školy, ne, po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba, nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová optimistka.
0: Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, ten mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní blížní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to bylo opravdu, to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, tomu folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě povídat.
1: No, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenalo se to Leftokarium. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přistoupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká,
0: výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vypadá. že výbravčí. No a šel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná, a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou, a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme si tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal, popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní. A zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kole takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte,
1: že
0: tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, my minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no, napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik Dalibor Janda. Vždycky jsem to já. Tolik písnička. No a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky. Moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dozáleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé, to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 1:45 pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky jsem trochu marodno, takové zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v Mělském družstvu, byla jsem u telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako,
0: no jo, ke zvířátkům se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaké muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všechno spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda dřív, že se to sebe opačně a stalo se třeba, že jsme se spozdili na nějaký ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
0: Jo, jo, mají naučený čas.
1: Když šel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
0: Ano, ano, je to pravda.
1: No a já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi.
0: Ano.
1: Když potom on ležel, tak musel mi přesně v oběd 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vozila. A nebo to. Takže jako a mám tak i vycvičený dcery. Když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučený. 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
0: Jste
1: jako
0: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik a v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
1: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která, no, chudák, už 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nikdy. My jsme ji třeba ujeli do práce, sami ujeli jsme ji, můj to dovolí před náma na kole, přijeli tak nebo něco, a vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ona stejně ještě hodiny, půl hodiny, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už se jeli ve vlaku.
0: Takže je to pro vás důležité, zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi blízkými.
1: A teďka jsme babky důchodkyně a tak vždycky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
0: Jo.
1: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako už vždycky cukrář už nás to vyhlíží. Když opět přijdeme díl, tak jsme byli nakoupí nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
0: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
1: No,
0: když tam
1: 5-10
0: minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
1: Ano.
0: Dalo by se, dalo.
1: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to pravidelnost.
0: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
1: Taky, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, že ani do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mě ještě nebylo 18. A on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci.
0: Jo.
1: Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní, 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, tak ano, měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že se že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako schodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci, asi v půl jedný, kytku na kole a ve čtvrt na pět jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V půl jedenácti přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, jo. Na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů, kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma čekala jsem na mamku, tak jsem vzala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před 6 a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohu o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvěrnost moje. Jo. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
0: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, která jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
1: No. Ale jo, tak manželství stane se měla dobrý.
0: Tak to je dobře.
1: Udělali jsme si zlatou svatbu, mm-hmm. Tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je
1: tak
0: dobře. To je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové. A dobrou noc zase
1: dobrou
0: příště.
1: Noc. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Napodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní dochvilnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to není zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas.
0: Uh-huh.
1: A to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro mě svýho zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový sportovní podnik.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak se to dalo. No tak to bylo fajn na to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38.
0: Uh-huh.
1: Takže se ještě zažila válku. A kde? Ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli před odstěhovat. Že táta byl baťovec, že jo, takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali. Tak tak jako bezprizorní se s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsem po táto vyšli estrbáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal.
0: Uh-huh.
1: A já jsem se dostal na střední školu, na obchodní akademii, docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně, na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, měla třeba ženská dítě a několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně moc.
1: Já jenom jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování. Měla jsem tam stovky příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom tak Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. Já jsem jako, ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam je tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolal. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.

casi oboi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založiti pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z Chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnoutý hada. A zničit, zdrtit morálně. Šeravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když výjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný, motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby.

i do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila nahlas, který bez děky zpomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel na věky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil před ní hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: Přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen.
Odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburne. Co pak, Helen? Jak jsi se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, z klíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem vskutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. Vskutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk, lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra. Již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil, napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.